0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90. a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long. Pop It Up again.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčku britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera, a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových a potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes collibateurs.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co o houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale houby bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak my si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás ptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sednul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. No, že se sírem a konvalinky v octě. Každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju. Protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma a pane. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a tam vám hlas Stele Zázvorkové.
5: Mm-hmm. Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zatřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy, přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale
16: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát. To jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se směju. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a směju se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já
16: ta
15: jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975, jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, no což to dovolujou?
5: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
5: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
5: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší, jenom když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co takhle, asi prosím,
5: Pane, co mi tady vykládáte takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střechy, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
5: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
5: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
5: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Aha. Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
5: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost. Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
5: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
5: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
5: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
5: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! Co je snad sem? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
5: Člověče, my jsme s raní mrtvícem. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
5: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žlůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
5: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, to koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to byl rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Jandžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, a oni si to sami takový uměli udělat, ty scény.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více přát, prosím B jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí, a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvykli, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání, bezvadný prostředí.
4: To
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych řekl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
12: Plhá, se hlásí.
13: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si.
9: Soudruhu kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále.
12: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
12: Že už začne hodina.
9: Ano.
12: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
12: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj, vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90. 011-04. Ještě telefon připomínám 731-800-900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou. Ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC. My jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, v uvozovkách můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mě je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No.
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc
4: no.
3: Tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Léto. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lávku ke společenskému domu v Rožnově pod Radhoštěm čeká oprava a na měsíc úplná uzavírka. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly přes 230 překročení rychlostí. České kanoistky získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové stříbro. Dnes bude v regionu oblačno s přeháňkami, na teploměru až 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm chystají opravu lávky od knihovny ke společenskému domu. Jde o frekventovaný most, který lidé využívají cestou na náměstí i k Valašskému muzeu v přírodě. Podrobnosti má mluvčí města Petra Graclíková.
2: Dělníci lávku úplně uzavřou od 5. do 31. srpna. Pak se uzavírka zmírní, chodci budou moct využívat její jednu polovinu, a to až do 12. září. Opravu si město schválně naplánovalo přes prázdniny, aby byla lávka znovu průchozí hned na začátku školního roku.
0: Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary v Buchlovských horách 236 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu 3 úseková měření. Nejčastěji řidiči překračují povolenou rychlost mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tam radary u jednoho vozidla zaznamenaly i nejvyšší rychlost 129 km v hodině. Řidičům přitom hrozí vysoké sankce, říká mluvčí radnice v Uherském Hradišti Dagmar Vacková.
3: Řidičům zde za překročení nejvyšší povolené rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun. Pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
0: Ministerstvo obrany od července přesunulo pod armádu oddělení, které se věnuje přípravě obyvatel na krizové situace a obranu státu. Rezort tvrdil, že změna zjednoduší fungování agendy a zlepší spolupráci s armádou. Server i rozhlas ale zjistil, že jedním z důvodů byly podle vysokého úředníka taky úspory. Přesun totiž znamenal zrušení 5 tabulkových míst.
1: Sport.
0: Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
4: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český mužský tým skončil 5. Vyhráli Slovenky a Britové.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji velká oblačnost, přehaňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 14 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 20 až 23 stupňů. Na Valašsku místy kolem 18 stupňů. Vítr povane slabý. V okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Den začínáme závlahou, venku je mokro, z oblohy drobně mrholí. No, to už bylo opravdu potřeba, tak snad vás, milí posluchači, vítám do nového dne s dobrou náladou. Dnes je čtvrtek, u data 23. července chystáme gratulaci Liborům a za chvíli si řekneme několik zajímavostí z historie v kalendáriu. Teď je 5 hodin, bezmála 5 minut, na přivítanou si pustíme letní písničku Jirky Schellingera.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám vás, milí posluchači, do nového dne. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého rána. Je čtvrtek 23. července. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1829 si americký vynálezce William Byrd podal první patent na psací stroj s doloženou dokumentací. Před 155 lety byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který měnil míry a váhy. Konkrétně nařizoval postupný přechod měr a vah na desetinnou soustavu. Do té doby se totiž měřilo v palcích, loktech a stopách a duté míry se uváděly jako žejdlík, máz nebo vědro. V roce 1895 se narodil generál a legionář František Moravec. Bojoval v první světové válce. Následně se rozhodl pro armádu. Za druhé světové války byl v Británii šéfem československé exilové zpravodajské služby a je považován za hlavního aktéra atentátu na říšského protektora Heydricha. Před stolety se narodil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Pocházel z Brumova, proslavil se především romány Sekyra, Morčata nebo Český snář. Po sametové revoluci byl oceněn řádem T.G. Masaryka a státní cenou za literaturu. 84. narozeniny by dnes slavil divadelní a filmový herec a režisér Jaromír Roštínský. Pocházel z Lovčic na Kyjovsku, jako umělecký vedoucí působil v brněnské i zlínské Činohře. 79 let by dnes bylo malíři Liboru Vojkůvkovi. Narodil se v Rychlově na Kroměřížsku. Jeho styl je označován za fantaskní realismus, jeho díla se objevila i ve filmu Trhala fialky dynamitem. A ještě rok 1999 z misu Canaveral odstartoval raketoplán Columbia. Pětidenní výpravě poprvé v dějinách americké kosmonautiky velela žena Aileen Collinsová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Někdo má rád úplné začátky Beatles, někdo zase preferuje pozdější, náročnější tvorbu. My se teď každopádně vrátíme do roku 63. Takže rané časy, kdy ještě byly texty jednoduché, mířené na slečny v adolescentním věku a písničky krátké, dvouminutové.

0: Před minutou bylo 16:15, do čtvrtku 23. července vás, milí posluchači, probouzí Český rozhlas Zlín. Jaké zprávy posílají meteorologové, kam se dostaneme v teplotách, kolik bude oblačnosti, na tyto otázky hned odpovím a začínám ranním regionem.
1: Počasí.
0: 14 stupňů je teď v Kroměříži, přidává se Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. 12 stupňů hlásí Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková a Vsetín. 13 stupňů vidím teď ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítně nad Bláří, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 11 stupňů uvádí Valašská Senice, 10 Velké Karlovice a Horní Bečva. Dnes bude proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Postupně se od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i s možností bouřky. Později večer může na jihozápadě kraje srážek částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na Valašsku místy jenom kolem 18 stupňů a k tomu povane zpočátku slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr, rychlost 3 až 7 metrů za sekundu s možností nárazů kolem 15. Dobré a postupně velmi dobré jsou a budou rozptylové podmínky, biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli tu bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy.
2: Na pohovku Jošky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen. Viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Pro řidiči jsou už průjezdné oba pruhy silnice 1/49 z Otrokovic do Zlína v místní části Louky. Dva pruhy v opačném směru budou zprovozněny v pátek. Frekventovanou silnici v této části Zlína ŘSD opravovalo od začátku července. V dopravních špičkách se tam tvořily dlouhé kolony. Sportovní kluby a spolky ve Vsetíně budou moct žádat o městské peníze na svou celoroční činnost. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nový dotační program pro oblast sportu na příští rok. Rozdělit by se mělo 18 milionů korun. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firem na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firem. České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají

0: Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pochutnávají si na borůvkách, papáji, tofu i sarančatech a vyznačují se velkým barevným zobákem. Řeč je, jak možná tušíte, o tukanech obrovských, jejichž odchov po loňském úspěchu zopakovala zlínská zoologická zahrada. Mláďata se vylíhla hned tři a my se za nimi za chvíli zaletíme podívat v reportáži. Teď je půl šesté a tři minuty. Dobré čtvrteční ráno.

0: Za 5 minut, 6:15 je čtvrtek 23. července. Ve zlínské zoo se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky. Ke správným podmínkám pomohla prý také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. S tukany a jejich ošetřovateli natáčela reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová.
1: Barva zobáku u dospělého jedince tukana je sítě oranžová s takovým černým koncem, kdežto to mládě jí má takovou žlutavou spíš a chybí mu ta černá špička.
2: Popisuje rozdíly mezi dospělými tukany a jejich mláďaty zoolog Václav Štraub a zároveň říká, co mláďatům teď nejvíce chutná.
1: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myší holata jim zde předkládáme.
2: Odchovat mláďata tukanů není jednoduché, protože ptáci jsou velmi náchylní na stres. O to větší úspěch pro zlínskou zoo je, že se jim to podařilo zopakovat.
1: Většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru a tím, že jsme to zopakovali, tak jsme vlastně potvrdili to, že už to nějakým způsobem s tím druhem umíme.
2: Říká Václav Štraub, kterého z voliéry poznávají i samotní tukani a na jeho přítomnost reagují hlasitým zvukem podobným krákání.
3: Pětici tukanů obrovských, 2 dospělé jedince a 3 mláďata návštěvníci uvidí v komplexu Jaguar Trek, kde mají svoji velkou prostornou vnitřní expozici.
2: Popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se vyskytují často. Jejich rozmnožování v lidské péči je však vzácné. V zlínské zahradě se však podařilo odchovat už 2 samičky.
3: Vlastně náš první odchov byl v loňském roce a to, že jsme dokázali navázat a opět máme dokonce 3 mláďata, tak to je právě asi ta mimořádnost, protože to se doposud v České republice nikomu nepodařilo.
2: Mláďata, u kterých zatím není jasné jejich pohlaví, zůstanou co nejdéle s jejich rodiči, aby dělali radost jak zoo, tak návštěvníkům. Poté by se podle odhadu zoologů měla zapojit do chovu se spřátelenými chovatelskými institucemi. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Teď je přesně 6:15. Věnujeme se chvíli dalšímu posunu v oblasti meteorologie. Zjistíme, nakolik letně se dnešek projeví. Nabízím krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní teploty ve Zlínském kraji. 14 stupňů je v Kroměříži, přidává se Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. 12 stupňů hlásí Maruška, Hostýnské vrchy, Hošťálková a Vsetín. 13 stupňů to je hodnota ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Valašská Senice uvádí stupňů 11, Velké Karlovice a Horní Bečva prozatím 10. Dnes bude proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Postupně se od severozápadu na většině území vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i s možností bouřky. Později večer může na jihozápadě kraje srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 na Valašsku místy kolem 18 stupňů, k tomu zpočátku povane slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr. Rychlost 3 až 7, ale je tu i možnost nárazů kolem 15 metrů za sekundu. Dobré a postupně velmi dobré jsou a budou rozptylové podmínky, biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině z 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známý neznámý v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Vítáme se do čtvrtku s přáním dobrého rána, jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér, herec a scénárista Vít Olmer. Dozvíme se například i to, jakým je režisérem. Je klidný nebo se rozčiluje?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Celý rozhovor s Vítem Olmerem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Bára, nabídne je přesně v 6 hodin, to znamená za 7 minut.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Radary v Buchlovských horách zaznamenaly přes 230 překročení rychlostí. Rožnov pod Radhoštěm bude rozšiřovat dětské hřiště v Dolním parku. Předseda sněmovny Okamura bude dnes v Pekingu jednat s čínskými politickými představiteli. Dnes bude v regionu velká oblačnost na teploměru až 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary v Buchlovských horách 236 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu tří úseková měření. Nejčastěji řidiči překračují povolenou rychlost mezi Bystrem Trump a odbočkou k hradu Buchlov. Tam radary u jednoho vozidla zaznamenaly i nejvyšší rychlost 129 km v hodině. Řidičům přitom hrozí vysoké sankce. Od spuštění radarů nedošlo k Buchlovských horách žádné závažné dopravní nehodě. Za stejné období loňského roku to přitom bylo 5 nehod. Po nich zemřel jeden motorkář a dalších 7 lidí utrpělo zranění. Dětské hřiště v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm se rozroste o nové herní prvky. Děti se dočkají taky bezpečnějšího povrchu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
3: Vzniknou herní prvky spočívající ve věžích se skluzavkami, v prolézačkách, v lanovce. My jsme ještě chtěli doplnit takzvanou dopadovou plochu pro ty děti, čili jsme ještě rozšířili to hřiště o tartanový povrch gumotextilí, která umožní bezpečný dopad a pohyb dětí po celém hřišti. Někdy v polovině září by už to hřiště mohlo sloužit dětem.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. S druhým úřadem chce vyjednávat o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Odpoledne se pak sejde se svým čínským protějškem a dalšími politickými představiteli Číny.
4: Budu jednat s třetí nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky, což je předseda parlamentu, a mám jednání se čtvrtým nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky. Jsou tady některé konzulární záležitosti.
1: Delegace chce řešit také případ zadrženého Čecha.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Líjovou 7-5 a 6-4. Její další soupeřkou bude Tereza Valentová. Ta ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. První set ztratila 1-6, ale pak zvítězila 6-0 a 6-3.
5: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bohuví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
1: Český tenis má tak díky souboji Valentové s Bouskovou jistou semifinalistku. Do čtvrtfinále pražského turnaje prošla i Dominika Šálková, která deklasovala Francouzsku Dodánovou 2x6-1.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 14 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 20 až 23 stupňů. Na Valašsku místy jen 18 stupňů. Vítr povane slabý, v okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pršíli o Apolináři, dlouho se pak z lesů voda paří. pranostikou z církevního kalendáře vás, milí posluchači, zdravím. Uvstávání do čtvrtku, přeju dobré ráno, gratu 23. července. Liborům posílám gratulaci k svátku. To máme současný stav kalendáře, venku mokro, proto jsem taky na úvod zmínil jedno staré lidové moudro. A v historii můžeme za chvíli pokračovat v našem pravidelném kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut. Za mikrofonem Petr Uhřík, na dobrou náladu zaspívá Petra Černocká.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám vás, milí posluchači, do nového dne na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Posílám přání dobrého rána. Je čtvrtek 23. července. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1829 si americký vynálezce William Boabart podal první patent na psací stroj s doloženou dokumentací. Před 155 lety byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který změnil míry a váhy. Konkrétně nařizoval postupný přechod měr a vah na desetinnou soustavu. Do té doby se totiž měřilo v palcích, loktech a stopách. A duté míry se uváděly jako žejdlík, más nebo vědro. V roce 1895 se narodil generál a legionář František Moravec. Bojoval v první světové válce. Následně se rozhodl pro armádu. Za druhé světové války byl v Británii šéfem československé exilové zpravodajské služby a je považován za hlavního aktéra atentátu na říšského protektora Heydricha. Před 100 lety se narodil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Pocházel z Brumova. Proslavil se především romány Sekyra, Morčata nebo Český stář. Po sametové revoluci byl oceněn řádem T.G. Masaryka a státní cenou za literaturu. 84. narozeniny by dnes oslavil divadelní a filmový herec a režisér Jaromír Roštínský. Pocházel z Lovčic na Kyjovsku, jako umělecký vedoucí působil v brněnské i zlínské činohře. 79 let by dnes bylo malíři Liboru Vojkůvkovi. Narodil se v Rychlově na Kroměřížsku. Jeho styl je označován za fantastní realismus, jeho díla se objevila i ve filmu Trhala fialky dynamitem. A ještě rok 1999 z misu Canaveral odstartoval raketoplán Columbia. Pětidenní výpravě poprvé v dějinách americké kosmonautiky velela žena Eileen Collinsová. Po kalendáři už se vracíme do regionu. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku. Začal pyrotechnický průzkum okolí, reportáž nabídneme za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Včera oslavila Mireille Mathieu 80. Tato noblesní dáma se pohybuje v muzice od 60. let. Nahrála více jak 1200 písniček, no prostě legenda. Hned si pustíme důkaz z roku 72.

0: Za malý okamžik bude 7:15, je čtvrtek 23. července. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedli na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku za 9 miliard korun. Stavět se má začít už příští rok. A jako první na trasu budoucí dálnice teď nastoupili pyrotechnici. Byla u toho i reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Tam se budou třeba pohybovat těžký stavební stroje a právě kdyby nějaký tenhle ten těžký stroj najel třeba na nějakou nevybuchou minu nebo bombu, tak by se něco mohlo stát.
2: S Martinem Dvořákem stojíme u pole ve Spytihněvi na Zlínsku, kde on a jeho tým začal s pyrotechnickým průzkumem.
1: Používáme německý magnetometr Forster Ferex. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
2: Průzkum je nezbytný pro výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedli a Babicemi. Na konci druhé světové války totiž v okolí bojovaly jednotky pěchoty. Přístroj dokáže detekovat kovové předměty různě hluboko pod zemí.
1: Ruční granát, puškový granát, protitankový, tak to je tak do metru a půl. Větší nějaký ty bomby, pumy, 100 kg, 250 kg, tak ty až do 6 metrů.
2: Tým se skládá ze 3 až 4 lidí. Mezi nimi je i František, který mi popisuje samotný přístroj.
3: Je tady nějaká kostra. Jsou připevněny 4 měřící sondy, k tomu je přidělaná měřící jednotka společně s baterií a s protizávažím vzadu. Ty nám to řekl, že sondy jsou připojené a můžeme měřit. My můžeme zjistit, jestli se tam nachází nějaká anomálie, ale pouze až po vyhodnocení do grafické podoby můžeme vlastně zjistit, jakou velikost má a poskytnout tady tyhle data pyrotechnikovi, který se podle toho rozhodne, jestli kopat nebo ne.
2: Samotná konstrukce váží kolem 15 kg.
3: Střídáme se, nejde s tím měřit celý den. Člověk by byl hrozně unavený, uřícený. Je to náročný. Co nám stěžuje práci, je terén. Když chodíme po oraném poli, tak je to mnohem náročnější, než když chodíme po nějaké krátce posekané louce.
2: Přístroj může mít i namontovaná kolečka nebo může být poháněný pomocí čtyřkolky. Lidská síla má ale podle Martina Dvořáka určité výhody.
1: No, my záměrně máme variantu bez koleček. Právě, aby jsme to mohli nosit na zádech, protože potom máme jistotu, že kdekoliv máme měřit, tak to je všude průchozí pro nás.
2: Tým musí prověřit 80 hektarů území. Pokud vše půjde dobře, mělo by být hotovo do konce listopadu. Ze Spytihněvi Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát probereme současný i budoucí stav podrobně. Na lince vedoucí do Brna už je připravená, jak jsem zjistil, meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak probíhá to dnešní ve Zlínském kraji, nám prosím řekněte na úvod a pak se dostaneme k dalšímu popisu.
1: Je takové pestřejší, jak pokud je oblačnost, tak i srážky. Nad ránem se přes Zlínský kraj přesunuly takové docela výrazné přehánky. Ty teď už odputovaly dál nad Slovensko i s takovou větší oblačností. Takže teď momentálně se spíše oblačnost ve Zlínském kraji protrhává. Leckde může být i polojasná obloha. Zhruba jižní část kraje tam má takové oblačnější počasí ještě stále. Teploty jsou momentálně nejčastější kolem 12 stupňů Celsia, ty nejvyšší polohy mají tak 9-10, no a vítr fouká slabý, směr je momentálně takový chaotický, takže proměnlivý.
0: Co nám datum 23. července nabídne v maximálních teplotách a jak to bude s oblačností, když zhodnotíte celý dnešní průběh?
1: 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou o něco chladněji, kolem 17 by měly být dnešní maximální teploty, jinak oblačnost bude proměnlivá, občas ale i velká. Během dopoledních hodin se začnou zase od severozápadu vytvářet nebo postupovat přes téměř celé území až do odpoledních hodin přehánky, oni se budou tak jakoby střídat. Výjimečně je tam potom i nějaká možnost bouřky, hlavně v odpoledních hodinách, no a někdy zhruba až později večer by ty srážky a částečně i oblačnost měly ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje, takže v noci v té severovýchodní polovině kraje může být i nadále více oblačnosti a ještě nějaké přehánky, spíš snad drobnější, by se mohly také objevovat. Vítr ráno a večer dnes slabý, přes den ale mírný i takový výraznější, západní až severozápadní, hlavně v okolí těch přehánek i s možností nárazu do nebo kolem 50 kilometrů v hodině.
0: Ještě prosím, biozátěž na dnešek je?
1: Stupeň číslo 1, nejnižší, mírná.
0: Jdeme dál, na pátek. Finále pracovního týdne přinese nějakou letní změnu?
1: No, částečně ano, bude malinko tepleji než dnes, hlavně na jihozápadě a jihu kraje, zítra místy už kolem 23 stupňů, jinak těch 19 až 22, podobně jako dnes. Převažovat bude také oblačno, jen ráno může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Ještě i zítra na Valašsku se občas mohou vyskytovat přehánky, k večeru by pak měly ustávat a během zítřejšího večera se postupně téměř vyjasní. Vítr přes den mírný, severní směry.
0: Podívejme se i na víkend. Podle vašich předchozích zpráv by se mělo oteplovat. Naznačme si průběh soboty a neděle.
1: Ano, vypadá to na postupné oteplování. Ta sobota by mohla mít už maximální teploty často letní mezi 23 až právě těmi letními 27 stupni Celsia. Ráno chladnější kolem 9 stupňů, jinak v tu sobotu asi bude na obloze, pokud vůbec, tak jenom nějaká vysoká a často průsvitná oblačnost, takže převažující skoro jasno, polojasno. A neděle bude ještě teplejší, tam to vypadá na 26 až 30 stupňů už tropických a většinou polojasno, potom postupně oblačnost nějaká přes den bude přibývat, je tam i nějaká možnost, že se objeví přehánky, zatím není moc přesné nebo jasné říct, kde přesně ty přehánky se budou objevovat, vypadá to, že spíše až k večeru v neděli a v noci na pondělí.
0: A to už se dostáváme k závěrečnému bonusu. Prozraďte, Jitko, prosím, hodnoty rekordních teplot pro 23. červenec ve Zlínském kraji.
1: 630 stupňů je hodnota nejvyšší, naměřena byla v Kroměříži, na Kroměřížsku ve Zdounkách v roce 1929 a Rožnov pod Radhoštěm měl 3 stupně, tedy hodnotu nejnižší v roce 1931.
0: Všeho počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Za 3,5 minuty bude 6:30 a to už nám před zprávami hraje Ivan Hlas.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Rožnovská radnice ocení činnost v sociální oblasti. Výzvu na podávání návrhů vyhlásilo město v těchto dnech. Ocenění budou dvě pro osobnost a také za výrazný přínos v sociální oblasti. Mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková uvedla, že termín pro podávání nominací je do 10. srpna. Pro řidiči jsou už průjezdné oba pruhy silnice 1/49 z Otrokovic do Zlína v místní části Louky. Dva pruhy v opačném směru budou zprovozněny v pátek. Uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Frekventovanou silnici v této části Zlína se doopravovalo od začátku července. V dopravních špičkách se tam tvořily dlouhé kolony. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je na dvoudenní návštěvě Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s katamaránem. Na programu má taky jednání se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 14 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 19 až 22 stupňů. Na Valašsku místy kolem 17. Vítr povane slabý, v okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu. Později večer budou srážky i částečně oblačnosti ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio

0: Přejeme si dobré ráno na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dnes je čtvrtek 23. července. Velká obměna kádru, nový trenér, výrazné změny ve vedení. Fotbalové Slovácko prošlo v pauze mezi sezónami výraznými změnami a my se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji v obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy 7 hodin a 50 minut. Hostem Markety Macháčkové v dopoledním vysílání bude hasič Tomáš Svozil. V posledních týdnech působil ve Venezuele, zasažené zemětřesením a taky u požáru budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na rozhovor se můžete těšit po 11. hodině. A já za chvíli znovu nahlédnu do aktuální předpovědi, probereme dnešní počasí. Za 5 minut bude 6:45.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty scházejí do 6:45, projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Krátkou předpověď začnu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V našem regionu, tedy Zlínském kraji, se pohybují mezi 10 a 14 stupni. Co nám říká celková předpověď, oblačnost bude proměnlivá, občas i velká. Během dopoledne začnou od severozápadu postupovat přes téměř celé území přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na Valašsku většinou kolem 17 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný západní až severozápadní vítr, rychlost 3 až 7, ale s možností nárazů i kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, během dne budou postupně až velmi dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Samizdatová edice Petlice, manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Spisovatele pocházejícího z Brumova Bylnice na Zlínsku připomeneme už za chvíli, právě dnes uplyne 100 let od jeho narození.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Přesně před 100 lety se v Brumovově Bylnici na Zlínsku narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 68 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrůje sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Připomenu, že ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka připravujeme diskuzi se synem spisovatele Janem Vaculíkem a režisérem Břetislavem Rychlíkem. Tu bude při letní filmové škole v Uherském Hradišti v pondělí od 13 hodin hostit stan Českého rozhlasu ve Smetanových sadech. Rozhovor bude moderovat moje kolegyně Markéta Macháčková. Záznam pak uslyšíte ve čtvrtek 30. července po 11. hodině.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu další části dálnice D55 na Pajedel do Babic. Valašské Meziříčí přes léto opravuje mateřské a základní školy. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. U Spytihněvi na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikální a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
4: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
2: Valašské Meziříčí investuje přes prázdniny do svých mateřských a základních škol. Většinou jde o menší opravy za nižší desítky milionů korun, popisuje místostarostka města Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Velká rekonstrukce aktuálně probíhá v mateřské škole v Bínině, kde jsme museli opravit celý krov. A dělníci pracují také v mateřské škole na Vyhlídce, kde budou nové koupelny vybudovány.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
6: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
7: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
6: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
8: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
6: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas. Sport.
2: Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33.
9: Já si myslím, že si o tom musím trochu popovídat s trenérem, možná i trochu pobrečet. A tahle jediná jízda byla ta, kterou jsem letos pokazila, takže jakoby snažím se myslet na to, že prostě se to vyšlo na to mistrovství světa a víc s tou styčenou hlavou těch dalších závodů, abych prostě věděla, že na to mám a já to vím, ale bohužel to nevyšlo, no, mrzí mě to.
2: Do semifinále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 14 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 19 až 22 stupňů. Na Valašsku místy kolem 17. Vítr povane slabý, v okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Léto pokračuje, mládež si užívá prázdniny a nemálo posluchačů taky svoji zaslouženou dovolenou. Tím se dostávám k datu 23. července, přeju klidné vstávání a jenom připomínám čtvrtek, v kalendáři vidíme jméno Libor. Za chvíli nabídnu další slovní rébus, hádánku z oblasti moravského nářečí a než se pustíme do soutěže, prozradím alespoň cenu, která tu čeká na případného vítěze. Vydavatelství Kazda věnuje román s názvem Láska v Amsterdamu. Inspirativní příběh o odvaze následovat vlastní srdce. Teď je 7 hodin 5,5 minuty, Marie Rotrová na dobré ráno zaspívá O řece lásky.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 9 minut za 7 hodinou, tak jako každé všední ráno, ani dnes nemůže chybět oblíbená soutěž, jak se u nás mluví. Vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Láska v Amsterdamu. Pokud máte zájem soutěžit, třeba i vyhrát tuto hezkou cenu, ozvěte se.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Tento týden už podruhé vyrazíme za soutěžním slůvkem do Želechovic na Zlínsku. Připravil si ho pro nás pan Jan a teď už zvedám telefon, abych zjistil, kdo se té soutěže dnes zúčastní. Dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín.
2: Moment, zastavím rádio. Dobré ráno, tady je Alena.
0: Tak jo, paní Alena se nám hlásí.
2: Ano.
0: Dobře, dobré ráno, přeju taky. Romantické čtení máte, paní Aleno, ráda?
2: Dám to, jistě, že nesnáším detektivky, ale romantické to je moje.
0: No, tak doufám, že budete úspěšná s odpovědí na otázku, kterou vám teď pustím. Takže
2: ráda
0: dávejte.
2: By.
0: Ano, dávejte pozor a jdeme na to.
3: Co je to špukastl?
0: Pan Jan se ptá, co je to špukastl.
2: To jsem nikdy neslyšel, opravdu nevím. Prosím, abych nápovědu.
0: Já se vám přiznám, že jsem špukastl taky nikdy neslyšel.
2: Ne.
0: Samozřejmě mám připraveny i nápovědy, takže ještě jednou. Špukastl, no. Toto slovo špukastl, může být plivátko, krabička, do které si kuřák mohl odplivnout. Nebo je to šuplík na šroubky. A třetí možnost nápověda, korková zátka u lahve vína.
2: To je těžké.
0: Je to těžké.
2: No.
0: A zopakuju nápovědy. Špukastl může být plivátko, krabička, do které si kuřák mohl odplivnout, nebo šuplík na šroubky, a nebo je to korková zátka u lahve vína.
2: Asi bych dala to Bčko, ale opravdu nevím. Neslyšela jsem to. No.
0: Tak si myslíte, že špukastl je šuplík na šroubky?
2: Dejte mi to Bčko.
0: Dobře, zkusíme. Správnou odpověď nám prozradí pan Jan.
3: Špukastl je bedínka nebo krabice, třeba s pilinama, a do toho se plivaly sliny z fajfky.
0: Takže to bylo to Ačko, to plivátko, no podívejte.
2: Neměli jsme kuřáky, tak to neznám.
0: No, z dnešního pohledu dost nechutné, když si to představím, co?
2: No právě, tak jsem si říkala, to nebudu dávat.
0: Ani Aleno, nevyšlo, tak, to mě mrzí.
2: No, děkuju.
0: Já taky za zavolání. Naschledanou, další pokus kdykoliv, třeba zítra. Mimochodem teda mě napadá, že dnes už vidím kuřáků oproti minulým časům minimum. Životní styl se mění, ona ta krabička cigaret, že pomalu míří ke 200, což je asi ten, bych řekl já, hlavní důvod, a navíc dnešní mládež už má mnohem atraktivnější látky než tabák. Takže tak bych to viděl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vydáme se do roku 67, zaspívá Scott McKenzie. Jeho písnička byla označena za neoficiální hymnu kontrakulturního hnutí 60. let, včetně hnutí hippies, protiválky ve Vietnamu a hnutí Flower Power. A byla taky všeobecně považována za určující song takzvaného Léta lásky.

0: Je 7:15. Jaké zprávy posílají meteorologové? Kam se dostaneme v teplotách? Kolik bude oblačnosti? Na tyto otázky hned odpovím a začínám ranním regionem.
1: Počasí.
0: Teď se teploty v našem kraji pohybují mezi 10 a 15 stupni. Oblačnost bude proměnlivá, občas i velká. Během dopoledne začnou od severozápadu postupovat přes téměř celé území přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou kolem 17. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. Jsou tady v případě těch zmíněných bouřek možnosti nárazů kolem 15 metrů za sekundu, jak bývá obvyklé. Rozptylové podmínky jsou ráno dobré, během dne by měly být postupně až velmi dobré a biozátěž zůstává pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních židovských pokrmů. Některé z nich teď najdou strávníci na jídelním lístku v Holešově, kde se koná festival židovské kultury. Za chvíli dodáme podrobnosti.
2: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom, který se v těchto dnech koná v Holešově, nabízí kromě besed a koncertů také možnost nahlédnout, jak se říká, pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohou ochutnat návštěvníci zámku, to zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoule. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí. Ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.
3: Festival Hamakom, a tedy možnost ochutnat židovské speciality, potrvá v Holešově do neděle. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary v Buchlovických horách 236 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou v provozu 3 úseková měření. Nejčastěji řidiči překračují povolenou rychlost mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Řidičům hrozí vysoké sankce. Sportovní kluby a spolky ve Vsetíně budou moct žádat o městské peníze na svou celoroční činnost. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nový dotační program pro oblast sportu na příští rok. Rozdělit by se mělo přes 18 milionů korun. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách s chodci využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí ji dopravní podniky například v Praze, Brně nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Velvyslanci unijních zemí se budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského skapalněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaty jednomyslně všemi zeměmi 27. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 15 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 17 až 22 stupňů Celsia. Vítr povane slabý. V okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané nákladní auto stojí na D55 na 22. kilometru ve směru na Olomouc. Nehoda se také stala v Bohuslavicích u Zlína. Probíhá úklid vozovky. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli doplním regionální servis o kulturní pozvánky, doporučím několik zajímavých letních akcí. Teď je 7:30. Dobré ráno si přejeme do čtvrtku 23. července u písničky Jaroslava Vikrenta.

0: Za 5 minut bude 7:45 s Českým rozhlasem Zlín, teď jdeme za kulturou. Otrokovicko-zlínská kapela s vlastní tvorbou Gaia se dnes představí na Velkém náměstí v Kroměříži. Koncert v tamní relaxační zóně můžete navštívit v 18 hodin. V Napajedlích při letním cyklu koncertů s názvem Muzika pod ořechem přivítají ústřední postavu skupiny Please the Trees a jednu z nejvýraznějších osobností domácí alternativní hudební scény Václava Havelku. Koncertní podoba alba zve posluchače do prostoru mezi bděním a snem, kde hudba působí jako jemný obřad proměny. Akce na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích začíná v 19 hodin. Koncert dnes nabízí taky velkokavárna Gulliver ve Zlíně. Vanda Kavková, učitelka zlínské odborné vyšší herecké školy ve Zlíně, se věnuje autorskému divadlu a zpěvu. Zahraje za doprovodu Jakuba Přikryla. Začátek hudebního vystoupení na terase velkokavárny Gulliver je v 19 hodin. V rámci festivalu Rožnovské frky dnes uvede divadlo Chaos hru Kabaret. Těšit se můžete na 4 vtipné jednoaktovky prošpikované humorem, který napsal sám život. Začátek představení je v Janíkově stodole v 19 hodin. Vydat se můžete i na komentovanou prohlídku napříč sluneční soustavou, samozřejmě ne tou opravdovou, ale zmenšeným modelem. Cesta v Uherském Brodě začne u přechodové lávky po gymnáziem u modelu naší nejbližší hvězdy, tedy Slunce. Od něj bude procházka pokračovat přes planety, zastávku v planetáriu, plynné obry až ke hvězdárně. Za příznivého počasí následuje na hvězdárně pozorování slunce. V případě deště bude akce zrušena. Začátek je v 17 hodin a bude u toho i naše regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková. Do našeho vysílání se přihlásí po 17. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teď je 7:45. Věnujeme se chvíli dalšímu posunu v oblasti meteorologie. Zjistíme, nakolik letně se dnešek projeví. Nabízím krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní teploty ve Zlínském kraji, 15 stupňů je v Kroměříži, 14 hlásí Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Vizovice, Bojkovice, Valašské Meziříčí a Vsetín. 13 stupňů to je momentálně Hošťálková, Zlín, Luhačovice, Štítná nad Vláří a přidáme tam ještě Rožnov pod Radhoštěm. 11 stupňů situace ve Valašské Senici, 10 stupňů v Horní Bečvě a 12 ve Velkých Karlovicích. Oblačnost bude proměnlivá, občas i velká, během dopoledne začnou od severozápadu postupovat přes téměř celé území přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na Valašsku většinou kolem 17 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný západní až severozápadní vítr, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, jsou tam možnosti nárazů kolem 15 metrů za sekundu. V bouřkách zmíněných. Rozptylové podmínky teď ráno máme dobré, během dne by měly být postupně až velmi dobré, a to všechno s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalové Slovácko se chce v nové sezóně inspirovat španělskými mistry světa. Co to znamená konkrétněji, uslyšíme za okamžik.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Za 10 minut 8 hodin to vždycky Český rozhlas Zlín nabízí sport. Po dvou sezonách strávených bojem o záchranu v první lize prošlo fotbalové Slovácko výraznou proměnou. Přišlo 14 hráčů, 11 odešlo, obměněný tým vede nově jako hlavní trenér Jan Jelínek. A nad tím vším dohlíží sportovní manažer Michal Kadlec, který má jasnou představu, jak by hra týmu z Uherského Hradiště měla vypadat.
1: Možná je to jiný soudek, když si vezmeme teďka mistrovství světa, každý to viděl, kam se vlastně ten fotbal ubírá, a já se vás zeptám, jestli se vás třeba líbila hra České republiky nebo třeba Španělska. Jo? Je to samozřejmě trošku s nadsázkou, ale já si myslím, že tohle je přesně to, co bychom chtěli do těch hráčů dostat. To znamená, nese to sebou nějaké riziko, ale chceme samozřejmě po klucích to, po jakým směrem jde ten světový evropský fotbal.
2: Popisuje sportovní manažer fotbalového Slovácka Michal Kadlec, kam chce po jmenování do nové funkce mířit, a dodává další detaily.
1: Golman, aby byl vysoko, aby rozehrával, pokud možno, aby vlastně ty kluci zezadu držení míče, snažit se vlastně ty prostory vytvořit, práce bez míče, jo, všechno tohle, aby jsme nebyli ten tým, který nakopává dlouhé balóny, jak to ještě bylo za Bricknera, cvajte bal a pak se tam o to poprat.
2: Kadlecovým přáním je, aby Slovácko hráče schopné splňovat zmíněné představy vychovávalo. Nutné ale je vhodné typy fotbalistů přivádět taky pomocí přestupů. Na trenéru Janu Jelínkovi pak je to, aby zvolené hráče naučil takový fotbal hrát.
3: Můj úkol je najít tu cestu a jak říká Michal, tu míru toho učení, protože já pracuji s chybou a práce s chybou je extrémně důležitá, podle mě, jo, protože jinak se nic nenaučíme.
2: Říká Jelínek s tím, že nedokáže odhadnout, kolik času potřebuje na to, aby do svěřenců dostal své myšlenky.
3: Na to vám nedokážu odpovědět. Ten fotbal je multifaktoriální proces. Je to složitý mechanismus a my na něho musíme reagovat. A já chci učit hráče, aby měli reagovat v té hře. To je taková moje filozofie, ani to slovo nemám rád. Moje myšlenka je taková, že ta hra patří hráčům. Jo? A takhle spolu chceme pracovat, takhle pracujeme na tréninku. Co z toho bude, to se uvidí. Já jenom bych si přál, aby jsme edukovali i odbornou veřejnost, ale i normální veřejnost a fanoušky.
2: Hned na úvod sezóny čeká obměněné Slovácko papírově nejtěžší možný test. V neděli nastoupí na hřiště mistrovské Slavie Praha. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Silničáři dokončili opravu části silnice 1/49 ve Zlíně Loukách. Oba pruhy už jsou průjezdné ve směru z Otrokovic do Zlína. Rožnov pod Radhoštěm bude rozšiřovat dětské hřiště v Dolním parku. Premiér Babiš a ministr Havlíček odletěli společně s podnikatelskou delegací do Srbska. Dnes bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Pro řidiče už jsou průjezdné oba pruhy silnice 1/49 z Otrokovic do Zlína v místní části Louky. Dva pruhy v opačném směru budou zprovozněny v pátek, uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Frekventovanou silnici v této části Zlína ŘSD opravovalo od začátku července. V dopravních špičkách se tam tvořily dlouhé kolony. Zpoždění nabírala i městská hromadná doprava. Dětské hřiště v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm se rozroste o nové herní prvky. Děti se dočkají taky bezpečnějšího povrchu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gross.
5: Vzniknou herní prvky spočívající ve věžích se skluzavkami, v prolézačkách, v lanovce. My jsme ještě chtěli doplnit takzvanou dopadovou plochu pro ty děti, čili jsme ještě rozšířili to hřiště o tartanový povrch gumotextilí, která umožní bezpečný dopad a pohyb dětí po celém hřišti. Někdy v polovině září by už to hřiště mohlo sloužit dětem.
3: Zástupci české vlády budou dnes v Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firem na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Součástí delegace jsou taky podnikatelé z 30 českých společností.
6: Česko má podle vicepremiéra Havlíčka silnou pozici například v srbském stavebnictví, dodávkách zdravotní techniky nebo v potravinářském průmyslu. Třeba společnost Matony, vlastník tradiční srbské minerální vody Kňaz Miloš, představila srbským zákazníkům neznámé ochucené minerálky. Letkunovice úspěšně prodává letadla pro výcvik srbských výsadkářů. Příležitosti v Srbsku hledají podle Karla Havlíčka hlavně technologické firmy, kterým může osobní přítomnost vládních představitelů pomoci.
7: Přece jenom, když představí ty firmy významným odběratelům, ať už ze státního sektoru, anebo z privátního sektoru, člen vlády, má to jinou vypovídající schopnost.
6: Premiér a vicepremiér si také prohlédnou výstaviště specializovaného Expo 27, kterého se Česko zúčastní. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
3: O postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open dnes zabojují čtyři české tenistky. Dvě z nich oproti sobě, Lucie Havlíčková, nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Saru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jako první se na kurt na pražské štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině dopoledne Tajka Tararudiová.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky, aktuální teploty mezi 10 až 15 stupni, nejvyšší teploty čekejte 17 až 22 stupňů, vítr povane slabý, jen v okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná po nich už pokračuje vysílání s Petrem Uhříkem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Za odvahu pilota Josefa Kůžily z Luhačovic vyrazit do boje proti nacistům zaplatila na konci roku 1944 celá jeho rodina i rodina kolegy z podniku Avia Praha Jiřího Matičky. Osud Josefa Kůžily připomíná pomník, který ale udává sporný cíl jejich útěku, Sovětský svaz. Proč doopravdy ukradli letadlo, se kterým nakonec u Rajnokovic havarovali? Snaží se zjistit v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje Markéta Macháčková a Roman Werner. V našem vysílání o tom uslyšíme před 20:30. Ale nejdřív si povíme, že ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku. Začal pyrotechnický průzkum okolí, reportáž z tohoto místa nabídneme už za pár minut. Teď to bude písnička Petra Nováka. Je 8 hodin 5,5 minuty, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré ráno do čtvrtku 23. července.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 8 hodině a čtvrtek 23. července v kalendáři. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku za 9 miliard korun. Stavět se má začít už příští rok. A jako první na trasu budoucí dálnice teď nastoupili pyrotechnici. Byla u toho i reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Tam se budou třeba pohybovat těžký stavební stroje a právě kdyby nějaký tenhle ten těžký stroj najel třeba na nějakou nevybuchou minu nebo bombu, tak by se něco mohlo stát.
2: S Martinem Dvořákem stojíme u pole ve Spytihněvi na Zlínsku, kde on a jeho tým začal s pyrotechnickým průzkumem.
1: Používáme německý magnetometr Forster Ferex. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
2: Průzkum je nezbytný pro výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Na konci druhé světové války totiž v okolí bojovaly jednotky pěchoty. Přístroj dokáže detekovat kovové předměty různě hluboko pod zemí.
1: Ruční granát, puškový granát, protitankový, tak to je tak do metru a půl. Větší nějaký ty bomby, pumy, 100 kg, 250 kg, tak ty až do 6 metrů.
2: Tým se skládá ze 3 až 4 lidí. Mezi nimi je i František, který mi popisuje samotný přístroj.
3: Je tady nějaká kostra. Ty jsou připevněny 4 měřící sondy, k tomu je přidělaná měřící jednotka společně s baterií a s protizávažím vzadu. Ty nám to řeklo, že sondy jsou připojené a můžeme měřit. My můžeme zjistit, jestli se tam nachází nějaká anomálie, ale pouze až po vyhodnocení do grafické podoby můžeme vlastně zjistit, jakou velikost má a poskytnout tady tyhle data pyrotechnikovi, který se podle toho rozhodne, jestli kopat nebo ne.
2: Samotná konstrukce váží kolem 15 kg.
3: Střídáme se, nejde s tím měřit celý den. Člověk by byl hrozně unavený, uřícený. Je to náročný. Co nám stěžuje práci, je terén. Když chodíme po oraném poli, tak je to mnohem náročnější, než když chodíme po nějaké krátce posekané louce.
2: Přístroj může mít i namontovaná kolečka nebo může být poháněný pomocí čtyřkolky. Lidská síla má ale podle Martina Dvořáka určité výhody.
1: No, my záměrně máme variantu bez koleček. Právě, aby jsme to mohli nosit na zádech, protože potom máme jistotu, že kdekoliv máme měřit, tak to je všude průchozí pro nás.
2: Tým musí prověřit 80 hektarů území. Pokud vše půjde dobře, mělo by být hotovo do konce listopadu. Ze Spytihněvy Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát probereme současný i budoucí stav podrobně. Na lince vedoucí do Brna už je připravená, jak jsem zjistil, meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co nám datum 23. července nabídne v maximálních teplotách a jak to bude s oblačností, když zhodnotíte celý dnešní průběh?
2: 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou o něco chladněji, kolem 17 by měly být dnešní maximální teploty, jinak oblačnost bude proměnlivá, občas ale i velká. Během dopoledních hodin se začnou zase od severozápadu vytvářet nebo postupovat přes téměř celé území až do odpoledních hodin přehánky, oni se budou tak jakoby střídat. Výjimečně je tam potom i nějaká možnost bouřky, hlavně v odpoledních hodinách, no a někdy zhruba až později večer by ty srážky a částečně i oblačnost měly ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje, takže v noci v té severovýchodní polovině kraje může být i nadále více oblačnosti a ještě nějaké přehánky, spíš snad drobnější, by se mohly také objevovat. Vítr ráno a večer dnes slabý, přes den ale mírný, i takový výraznější západní až severozápadní, hlavně v okolí těch přeháněk i s možností nárazu do nebo kolem 50 kilometrů v hodině.
1: Ještě prosím, biozátěž na dnešek je?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná.
1: Jdeme dál, na pátek. Finále pracovního týdne přinese nějakou letní změnu?
2: No, částečně ano, bude malinko tepleji než dnes, hlavně na jihozápadě a jihu kraje, zítra místy už kolem 23 stupňů, jinak těch 19 až 22, podobně jako dnes. Převažovat bude také oblačno, jen ráno může být v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Ještě i zítra na Valašsku se občas mohou vyskytovat přehánky, k večeru by pak měly ustávat a během zítřejšího večera se postupně téměř vyjasní. Vítr přes den mírný severní směry.
1: Podívejme se i na víkend. Podle vašich předchozích zpráv by se mělo oteplovat. Naznačme si průběh soboty a neděle.
2: Ano, vypadá to na postupné oteplování. Ta sobota by mohla mít už maximální teploty často letní mezi 23 až právě těmi letními 27 stupni Celsia. Ráno chladnější kolem 9 stupňů, jinak v tu sobotu asi bude na obloze, pokud vůbec, tak jenom nějaká vysoká a často průsvitná oblačnost, takže převažující skoro jasno, polojasno. A neděle bude ještě teplejší, tam to vypadá na 26 až 30 stupňů už tropických a většinou polojasno, potom postupně oblačnost nějaká přes den bude přibývat, je tam i nějaká možnost, že se objeví přehánky, zatím není moc přesné nebo jasné říct, kde přesně ty přehánky se budou objevovat, vypadá to, že spíše až k večeru v neděli a v noci na pondělí.
1: A to už se dostáváme k závěrečnému bonusu. Prozraďte, Jitko, prosím, hodnoty rekordních teplot pro 23. červenec ve Zlínském kraji.
2: 630 stupňů je hodnota nejvyšší, naměřena byla v Kroměříži, na Kroměřížsku ve Zdonkách v roce 1929 a Rožnov pod Radhoštěm měl 3 stupně, tedy hodnotu nejnižší v roce 1931.
1: Všeho počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony?

0: vlny a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely.
2: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
0: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je právě památník. Ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný. Na kraji Luhačovic u Luhačovického zámku pátráme po onom pomníku.
2: Pojďme trochu blíž. Josef Kužela, letec na útěku do SSSR, havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde zahynul.
0: Je tady napsána i řada jmen.
2: 4.11.1944 byly v Terezíně popraveny manželka Věra Kuželová, matka Marie Kuželová, sestry Františka Hudečková, Alojzie Smolíková, Marie Mališková, Božena Kovaříková. Čest jejich památce.
0: A my musíme, Romane, celý tento příběh odkrýt. A hlavně mě zajímá, proč tedy jiný nápis než v Rajnochovicích? A
2: o tom si povíme v prostorách Muzea Luhačovického zálesí.
0: Tak jdeme tam s etnografkou Blankou Petrákovou. Na pomníku v Rajnochovicích jsme viděli nápis Zahynul při přeletu na pomoc slovenskému národnímu povstání. Tady ale v Luhačovicích jsme paní Petráková viděli úplně jiný záměr letu, a to útěk do Sovětského svazu.
3: Myslím, že to je ideologický posun, vysvětlení té jejich motivace. Já si spíš myslím, že to bylo myšleno jako kurz Sovětský svaz. Byl to prostě kurz na východ a opravdu byla to pomoc také válečnému úsilí tehdejšího Sovětského svazu a hlavně podpora toho slovenského národního povstání. Jednoznačně určitě nechtěli letět do Ruska. V tu dobu tam neměli co dělat, protože fronta už byla vlastně tady u nás.
0: Mezi sezbíranými materiály k příběhu Josefa Kužely z druhé světové války máme tady i kopii pamětní medaile z 60. let.
3: Ano, v roce 1964 udělil prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný Josefu Kuželovi in memoriam pamětní medaili na paměť boje proti fašismu a při příležitosti 20. výročí slovenského národního povstání.
0: Takže už tehdy se spojoval Josef Kužela právě se slovenským národním povstáním.
3: Rozhodně.
2: Tak jsme se dočkali vysvětlení rozdílných informací, jak to bylo s cestou Josefa Kužely a Jiřího Matičky. Ten záměr pomoci slovenskému národnímu povstání dokládá i medaile, kterou dostal od prezidenta.
0: Na druhou stranu ani pomník v Luhačovicích nehovoří úplně proti tomu, protože směr byl prostě východ.
2: Je to tak.
0: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Pokud byste chtěli vědět více o příběhu letce Josefa Kužely z Luhačovic a jeho rodiny, pak si poslechněte dlouhou verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na našich internetových stránkách zlin.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Valašské Mezříčí investuje přes prázdniny do svých mateřských a základních škol. Většinou jde o menší opravy za nižší desítky milionů korun. Dělníci například pracují v mateřské škole v Bínině a také v mateřské škole na Vyhlídce, sdělila místostarostka města Ivona Vojačková z Hnutí ANO. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenali radary v Bochlovských horách 236 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu 3 úseková měření. Nejčastěji řidiči překračují povolenou rychlost mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 odpoledne a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Ceny starších bytů dál rostou, a to v celém Česku. Potvrzují to data realitních portálů S-Reality a Bezrealitky.cz. Nejvýrazněji meziročně zdražil Pardubický kraj asi o 18%. 50-metrový byt v Pardubickém kraji tak dnes vyjde přibližně na 5 milionů korun. V Praze už podle realitních portálů stojí metr čtvereční staršího bytu přes 160 tisíc korun. Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 13 až 17 stupni. Nejvyšší naměříme 17 až 22 stupňů. Vítr povane slabý, jen v okolí přeháněk zesílí až na 55 km za hodinu. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice Lázeňská ve Zlíně je uzavřena. Probíhají zde práce na inženýrských sítích. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: U data 23. července ještě připomínám svátek Liborů. Slovanské jméno, které je krásné ve své jednoduchosti, praktické a nadčasové. Hodí se pro moderního muže, který uznává ověřené hodnoty. A navíc je milý a příjemný, alespoň tedy podle jednoho z výkladů jazykovědců. Oslavenců máme asi 30 tisíc a já se hned postarám o malý hudební dárek, posílám písničku Ilony Čákové.

Připomenu výrazného slovenského zpěváka. Kdysi dávno dokonce i Karel Gott přiznal, že ho obdivoval a zároveň z něho měl i trochu obavy, protože v něm viděl reálnou konkurenci. Bohužel pěvecký velikán nedokázal

0: dokázal porazit démony, kteří ho naprosto ovládli. To, že neodmítl žádnou skleničku alkoholu, ho nakonec přivedlo do hrobu. Karol Duchoň, ano. Pocity slávy prožíval už v roce 1970, tehdy na bratislavské Lyře zpíval Kto ťa má rád. Odborníci nešetřili slovy chvály, fanoušci se prali o jeho autogram, Karolko se stal velkým idolem. Tleskali mu ve spoustě zemí, byl skutečně světovým umělcem, přitom zůstal skromným člověkem bez hvězdných manýr. Mnozí kolegové, kteří si ho pamatují, se shodují, že v dějinách slovenské hudby neměl konkurenci. Každý, kdo ho chtěl napodobit, byl jenom imitací. Ještě bych se bleskově vrátil do roku 74, a to z jednoho kuriózního nebo přinejmenším neobvyklého důvodu. Tehdy se poprvé v historii festivalu v Bratislavě na Zlaté Lyře předali dvě zlaté, jedna pro Duchoně, druhá pro Helenu Vondráčkovou za píseň Malovaný džbánku. Ale dnešní díl je o slovenské muzice. Karol Duchoň pobyl na tomto světě pouhých 35 let. My si ten sytý, neskutečný hlas teď připomeneme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za necelé 2 minuty bude 8:45, projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Krátkou předpověď začnu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Mezi 13 a 17 stupni se momentálně teplotně nachází Zlínský kraj. Oblačnost bude proměnlivá, občas i velká. Během dopoledne začnou od severozápadu postupovat přes téměř celé území našeho kraje přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat, hlavně v jihozápadní části kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22 na Valašsku, většinou kolem 17 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rychlost 3 až 7 s možností nárazu kolem 15 metrů za sekundu. Ráno dobré, během dne postupně velmi dobré, to už je komentář k rozptylovým podmínkám. A tuto krátkou předpověď taky zakončím číslem do biozátěže. Najdeme v ní jedničku, zátěže tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

9 hodin bude za 11 minut. Na vrcholu dnešního rána ještě pozvu na zajímavý rozhovor. Hostem Markéty Macháčkové v dopoledním vysílání bude hasič Tomáš Svozil. V posledních týdnech působil ve Venezuele, zasažené zemětřesením, a taky u požáru budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na dialog se můžete těšit po 11. hodině. Za chvíli to budou pravidelné srdcovky Zdeňka Junáka. Petr Uhřík přeje za celý vysílací tým Českého rozhlasu Zlín hezký letní den. Pohodový čtvrtek.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé v Rožnově pod Radhoště můžou navrhnout na ocenění lidi pracující v sociální oblasti. Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ukáže dílo Boženy Augustínové. Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Dnes bude v regionu oblačno, teploty do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rožnovská radnice ocení činnost v sociální oblasti. Výzvu na podávání návrhu vyhlásilo město v těchto dnech. Ocenění budou dvě pro osobnost a také za výrazný přínos v sociální oblasti. Dokdy mohou lidé posílat návrhy, upřesňuje mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
2: Nominovat lze zaměstnance sociálních služeb, sociální pracovníky, dobrovolníky i neformální pečující. Návrhy musí obsahovat údaje o nominovaném, zdůvodnění návrhu i souhlas kandidáta. Termín pro podávání nominací je do 10. srpna.
0: Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes zahájí výstavu s názvem Poetika Boženy Augustínové. Ukáže průřez celoživotní tvorbou této významné československé umělkyně druhé poloviny 20. století. Vedle propagační grafiky a ilustrací, kterými se živila, návštěvníci uvidí i její další díla, říká kurátorka výstavy Petra Baroňová.
3: Zároveň je tam náhled i do její volné tvorby, volná grafika, volná malba a zejména art protist, což je takový vrchol vlastně její výtvarné činnosti. Jsou to netkané textilie velkoformátového rozměru, které jsou instalovány v prostoru i zavěšeny v prostoru, že působí monumentálně a završují celou tu kolekci, která je tam k vidění.
0: Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců.
1: Sport.
0: Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
4: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, přehánky, občasný déšť, výjimečně i bouřky. Aktuální teploty jsou 13 až 17 stupňů. Nejvyšší naměříme 17 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: S Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na doly i na hory, nahlas zdravím libory. Vylezají ze svých slují, vlastní svátek oslavují. Opustil jsem též svůj byt, chci se rovněž připojit. A tak znělé verše píši, symbolicky zvedám číši. I s dárečkem už se balím, nevelkým, však dokonalým. Na západ i na východ vypustím hned kopce not. Tíhou svojí autority budu pouštět samé hity. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 23. července roku 2026. Máme léto, trošku nám zapršelo, ale zase už sluníčko nám ukazuje se. Tady přímo vidím na stěnách a na střeše kostelíčku na Nebevzetí Panny Marie, který vidím ze studia přes okno, takže sluníčko už vychází. Teplota ráno, když jsem šel do studia, nebyla jako zase až tak vysoká, ale nebyla ani moc nízká. V podstatě už se blížíme k té svaté Aně, takže můžeme očekávat, že, jak se říká, svatá Anna chladna z rána. Dneska mají svátek Liborové. Já, když se podívám kolem sebe, tak mám jednoho Libora. Je to můj kolega z Městského divadla Brno, Libor Lindner, takže říkají mu všichni Straka. Takže Strakouši, pokud mě posloucháš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Tak, a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, mohli byste prosím zahrát 23.7. Liborovi Helískovi a to píseň Zachraňte koně. Koně jsou jeho celoživotní láskou. Staral se o ně a jezdil s nimi do lesa. Bohužel je nahradila technika. No, nová doba. Za všechny kamarády z Radějova, Tony. Tak milý Tony, to víš, že rád, promiňte, že mu tykám, ale my se velmi dobře spolu známe, tak to víš, že rád zahrají Liborovi, takže vybral jsem mu písničku, doufám, že Libora potěší. Zachraňte koně.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla skupina Kamelot, Zachraňte koně, doufám, že potěšila Libora Helíska, vůbec všechny Libory, kteří dneska mají svátek. Moji milí posluchači, jestli jste nás poslouchali v úterý, tak víte, že jsme si tady povídali o knížkách. A já se vám přiznal, že mám odjakživa slabost pro jednoho románového hrdinu. A to je Phil Marlowe, tak se jmenuje. Je to soukromý detektiv. Klobouk do čela, věčně bez peněz a jazyk, no, ten bych chtěl mít já, když jdu reklamovat třeba boty. A představte si, dnes má narozeniny pán, který ho vlastně vymyslel. Raymond Chandler. Raymond Chandler se narodil 23. července roku 1888 v Chicagu. Takže by dnes sfoukával 138 svíček. To už by mu s tím dortem musel opravdu někdo pomoct. Ale jednu věc vám o něm musím říct, protože ta mě vždycky potěší. Raymond Chandler začal psát detektivky až po 40. Do té doby dělal ledacos, pak přišla krize, přišel o místo. No, a co teď? Sedl a začal psát. A napsal Hluboký spánek. 7 románů s Marlowem a stal se klasikem. Po 40, posluchači moji milí. Ano, slyšíte dobře, po 40. A ten Marlowe, to není žádný ranář. Hraje šachy, poslouchá vážnou hudbu, líbí se mu krásné ženy. A když se mu zakázka nezdá poctivá, vrátí peníze. Ano, vrátí peníze. To se dnes už nevidí. A upřímně, moc se to nevidělo ani tenkrát. Tož

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty.
2: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Tak to byla Whitney Houston a vzpomínka na krásný romantický příběh ve filmu Osobní strážce. Tak, moji milí, a já mám, protože je čtvrtek, mám pro vás indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, tak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s knihou Dny opuštění Elena Ferrante. Připomínám, že tahle ta čtvrteční indicie, moji milí posluchači, je pro tento týden poslední, protože zítra už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky opět na cestu, a to do Buchlovic, kde probíhá svátek, tedy festival česneku. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Opakuji čtvrteční indicii. Vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, a už vám pouštím hrušku.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Hruška a skupina Čechomor. Dívám se na hodiny, máme skoro 9:30. A i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě dvě přáníčka, tak je rychle pojďme plnit. To první z webového formuláře a zní takto. Milí rodiče, velké blahopřání k vaší dnešní diamantové svatbě přejí synové Jirka a Aleš. Děkujeme za vše, co jste pro nás za celý život udělali a přejeme hodně zdraví a mnoho dalších společných let. Tož, moji milí pánové Jirko a Aleši, rád splním vaše přáníčko, ale nevybrali jste svým rodičům písničku? No nevadí, nevadí, doufejme, že další přáníčko to vyřeší. A to přišlo z mailové adresy a zní takto. Milý Zdeňku, než vyslovíme naše přání, srdečně tě zdraví celá naše rodina Pekařova z Tlumačova. Moji milí, moc vám děkuji a já vás zdravím taky. Prosíme o zahrání písničky 23. července našim milovaným rodičům Svaťovi a Jindřišce k jejich krásné diamantové svatbě. Z celého srdce chceme poděkovat hlavně našemu tatínkovi za jeho nekonečnou lásku, obětavost a péči, se kterou každý den tak krásně se stará o naší maminku. Je pro nás všechny velkým vzorem a důkazem toho, že opravdová láska trvá celý život. S láskou a vděčností přejí dcery Svatava s rodinou, Markéta s rodinou, 5 vnoučat a 7 pravnoučat. Jako symbol jejich společné životní cesty prosíme o písničku My dva a čas. Děkujeme, Markéta Suchánková. Tož, moje milá děvčata, to víte, že rád zahrají Svaťovi a Jindřišce k jejich diamantové svatbě a přeji jim ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže je to vyřešeno, děvčata, Markétka a Svaťovi.

0: Toż, moi milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii, čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jsem si opět roztrhal, ale ne, moji milí, už to mám seřazeno. Tak, poslední indicie, teda čtvrteční, zní takto. Vlastně je škoda, že jsme s bratrem nezažili více. Mohli jsme více dát i naší oblíbené zemi. Koho to celý týden hledáme? Tak to byla čtvrteční indicie. Doufám, že už je vám vše jasné, protože páteční už nebude, protože v pátek budeme celotýdenní hádánku kdo, kdy, kde otajňovat. Tak, to je pro dnešek všechno, ale ještě já vám zopakuji ta čísla a ty možnosti, jak mě můžete dát vědět, když máte na mě nějaké to přání o písničku, a nebo někomu povinšovat, popřát něco hezkého, anebo jste sami třeba tak jenom jen vám tak zahrát nějakou hezkou písničku pro pěkný den. Máte tyto možnosti. Buď mi ta přáníčka namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a už předávám slovo Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A zítra v pátek po 9. hodině se s vámi opět budu těšit. Na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Chci

0: Sámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější tady je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: A Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže...
0: Kdy jste byl naposledy? Čas. Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: No, teď, ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy, já budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, já si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu další části dálnice D55 z Napajedel do Babic. Setín chystá nový dotační program pro sportovní kluby a spolky ve městě. Špatná úroda krmných plodin na tuzemských polích může způsobit snižování stavu v chovech. Dnes čekejte v regionu oblačno, teploty do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. U spytihněvy na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
2: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
0: Sportovní kluby a spolky ve Vsetíně budou moci žádat o městské peníze na svou celoroční činnost. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nový dotační program pro oblast sportu na příští rok. Rozdělit by se mělo 18 milionů korun, sdělila mluvčí města Jana Rašková. Špatná úroda krmných plodin na Jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například Vojtěšky se místo urodilo o 10% méně, než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojimsku.
3: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
4: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
5: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnali záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
4: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele zatím poslali Češi přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou především zajistit nejnutnější pomoc pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Potvrdili to humanitární organizace ADRA, Charita i Člověk v tísni. Ta má přímo ve Venezuele vlastní tým pomocníků. Zájem Čechů přispívali poměrně vysoký i podle fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
6: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
1: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji oblačno. Vyskytnou se mohou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni. Vítr povane slabý, v bouřkách může přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Odstavené nákladní auto stojí na silnici 1/50 u Starých Hutí na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Možná. Možná jste někde v přírodě se svými blízkými a užíváte si léto, nebo pracujete a těsíte se aspoň na odpolední volno. Ať tak či tak, teď posloucháte Český rozhlas Zlín. Na jehož vlnách právě začíná dopolední vysílání s Markétou Macháčkovou. No a dvě dopolední hodiny strávíme s příspěvky, které pro vás v tyto letní dny vytvořil náš tým regionální stanice Český rozhlas Zlín. No a protože už zítra začíná v Uherském Hradišti letní filmová škola, která naplní svým programem následujících 7 dní, v 10:30 se spojíme s organizátory a povíme si něco o takzvané Cymbal Stage u Kina Hvězda. Zkrátka o malém pódiu, kde bude každý večer hrát cymbálová muzika. No a po 11:00 pak bude jako vždycky čas na rozhovor s hostem. Nahlédneme s ním tentokrát do života záchranných složek, konkrétně hasičů. Tomáš Svozil ze záchranného hasičského sboru Zlínského kraje bude mým hostem. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 23. července, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

V dopoledním vysílání nemůže chybět recept. No a ten dnešní nabízí spojení netradičních chutí a jmenuje se citronovo-česneková játra. No a na úvod samozřejmě musíme říci, že půjde o recept poměrně rychlý, protože játra se nemůžou opékat příliš dlouho, aby se nevysušila. Tak pojďme na seznam surovin. Připravíte si 500 gramů kuřecích jater, 2 lžíce oleje, 300 gramů těstovin, 4 stroužky česneku, protože jde o citronovou česneková játra, samozřejmě česnek nesmí chybět, k tomu špetku strouhané citronové kůry, 150 ml kuřecího vývaru, 100 gramů parmazánu, 3 lžíce zakysané smetany, špetku strouhané citronové kůry, to už jsem říkala, nesmí chybět špetka muškátového oříšku, sůl, pepř. No a můžete na závěr ozdobit čerstvou pažitkou. Ještě jednou zopakuji, 500 gramů kuřecích jater, 2 lžíce oleje, 300 gramů těstovin, 4 stroužky česneku, 150 ml kuřecího vývaru, 100 gramů parmazánu, 3 lžíce zakysané smetany, špetku strouhané citronové kůry a špetku muškátového oříšku, no a sůl a pepř. Pojďme tedy na přípravu receptu. Játra omijeme, osušíme a nakrájíme na malé kousky, no a z prutka opečeme na oleji. Mezitím si dáme vařit těstoviny tak, jak jsme zvyklí. Hotová jatýrka vyjmeme a uchováme v teple a na oleji, na kterém jsme je připravovali, orestujeme i prolisovaný česnek. Pak k tomu česneku přilejeme kuřecí vývar, necháme rozpustit, samozřejmě k tomu ještě přisypeme i parmazán, to vše necháme spolu mírně provařit, vmícháme zakysanou smetanu a všechno ochutíme strouhanou citronovou kůrou. Ten citron samozřejmě používejte nejlépe v biokvalitě nebo alespoň pořádně omytý. Přidejte k tomu ještě špetku muškátového oříšku, sůl a pepř. Uvařené těstoviny pak slejte, játra smíchejte s omáčkou a podávejte posypané čerstvou pažitkou. No a ozdobíme všechno ještě trochu čerstvou citronovou kůrou, tak se nechte inspirovat.

0: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině z 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známí neznámí v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Po písničce Hany Zagorové vám opět přeje krásné dopoledne Markéta Macháčková. Posloucháte pořady a vše, co vám pouštíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. No a za chvíli to už bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. Tak se nechme překvapit.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen. Viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

V Uherském Hradišti startuje už zítra 52. letní filmová škola. Co přinesou její večery před kinem Hvězda? No přece každý večer neformální besedu u cymbálu pro všechny. Které soubory z regionu na takzvaný cymbál stage zahrají? Zeptám se už za chvíli Michala Surmy, ředitele festivalové produkce.

0: A právě teď je čas přivítat ve vysílání ředitele produkce letní filmové školy Michala Surmu. Ten nám totiž prozradí, na co se můžeme těšit letos od zítřka až do středy na takzvané Cymbal Stage, tedy na malém pódiu před kinem Hvězda v Uherském Hradišti. Pane Surmo, vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín.
0: My vás taky zdravíme do Uherského Hradiště, no a mě to nedá, abych se zeptala, jak to vlastně teďka ve městě vypadá a vůbec ve Smetanových sadech. Už je všechno přichystáno na zítřejší příjezd prvních návštěvníků, možná proudí městem už teď.
1: Tak už tady první návštěvníci objevují, to jsou ti opravdu skalní nedočkavci, nicméně přípravy jsou v plném proudu a co se týče třeba konkrétně Cymbal Stage, tak ta už samozřejmě stojí a všechno kolem ní je připraveno v tuto chvíli.
0: Tak to jsme rádi, že místo pro cymbálovky už je připraveno, protože zamířit večer ke kinu Hvězda v době konání letní filmové školy, to je pro mě aspoň záruka pěkného večera, protože ještě teď si vybavuji okamžik, kdy si na malé pódium v obklopení místních i účastníků festivalu minulý rok s horňáckou cymbálovou muzikou Petra Mičky přišel zaspívat legendární Jiří Suchý. Taky si na to ještě pamatujete, věřím.
1: No já na to, nejen, že na to pamatuju, ale na to nezapomenu do konce života. Takže to byl jeden můj velký splněný sen. Pan Jiří Suchý tady dvakrát vlastně navštívil letní filmovou školu loni a předloni, kdy uváděl své nové dokumentární filmy. Byl to úžasný zážitek a máme přislíbeno dokonce, že příští rok uzavře svou trilogii a měl by dokonce příští rok opět se do Uherského Hradiště vrátit. I pan Suchý má jako obrovský zážitek z tohoto vystoupení a ten byl navíc spojen s tím, že na druhý den, když jsem ho vyprovázel od hotelu Slunce, tak mě sdělil na rozloučenou, že tak dobře se ještě nikdy nevyspala.
0: Tak to máme radost, že vlastně vždycky dochází i k propojení tady filmů a těch doprovodných programů. A zkuste říct posluchačům, kteří třeba nikdy na těch cymbálových večerech filmovky nebyli, jak si vlastně můžou představit tu atmosféru těch večerů, protože věřím, že slova koncert nebo beseda u cymbálu úplně nevystihují to, co se večer před kinem Hvězda děje.
1: Tak já bych to asi charakterizoval jakýmsi volným setkáváním lidí, kteří mají vztah k folkloru a k dobré muzice a mají chuť se potkávat s dobrými lidmi, protože myslím si, že to je jeden z velkých atributů tady této tradice, že je to záležitost velmi empatických, sympatických a dobře naladěných lidí. Takže tím vlastně popisují to, co se tam odehrává, protože tito lidé mimo ty muziky, které tam vystupují, vytváří neopakovatelnou atmosféru a myslím si, že jako toto Cymbal Stage jako začíná rezonovat už celým regionem.
0: Tak to jsem ráda, že už jsme takto nalákali, ale pojďme teďka říci konkrétně, které cymbalové muziky budou tedy hrát na letošní 52. letní filmové škole večer vždy.
1: Takže v zásadě ten koncept je takový, že představujeme muziky místního regionu Slovácka, ať už teda Dolňácka i Horňácka. A v letošním roce se představí muziky Pozdní sběr, Mladí burčáci, cymbálová muzika Ohnica, nově zahrají Kunovian a cymbálová muzika Dulina a z Horňácka přijede horňácká muzika Petra Mičky.

0: Jaký čas si máme do kalendáře poznačit?
1: Tak ten čas, začátek je jednotný, ten je v 19 hodin každý večer v době konání letní filmové školy a konec, ten se dopředu odhadnout nedá, ten vždy záleží na energii a i na věku muzikantů, protože někteří ti mladší, třeba mladší, což jsou mladí burčáci, tak ti opravdu oficiální konec, který je o půlnoci, přetahují o několik hodin.
0: To jste mě překvapil, říkala jsem si, že mladí právě nevydrží a staří to táhnou až do rána, ale je to tak. Dobrá, moc děkuji za pozvánku, tak to pěkně jsme zakončili pozvánku na večery na takzvané Cymbal Stage na 52. letní filmové škole a ředitel produkce letní filmové školy Michal Surma nás tak pěkně pozval ve vysílání. Pane Surmo, tak moc děkujeme za povídání i informace o letošní Cymbal Stage a přejeme krásný den a šťastný začátek filmovky do Uherského Hradiště.
1: Děkuji za přání a všem pěkný den. Nashledanou.

Na pohovku Jožky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Volkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín ve čtvrtek s datem 23. července, no a na řadě už jsou babské rady. Nabídnou vám jednoduché tipy, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou, no a pomůže prý sláma nebo dřevěné uhlí.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 10 hodin 54 minut. Na aktuální zprávy už se ve studiu pomalu připravuje moje kolegyně Barbora Hejtmánková. No a po 11. hodině vám pak přineseme čtvrteční rozhovor s hostem. Bude jim Tomáš Svozil z Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. No a poslední 3 týdny v jeho životě byly rušné. Zasahoval ve Venezuele i při požáru ve Zlíně. No a o tom všem si spolu dnes budeme povídat. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu požáru 34 budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Při ohledání jim pomáhají drony i robot pyrotechnické služby. Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ukáže dílo Boženy Augustínové. Milan Petržela ukončil ve 34 letech fotbalovou kariéru. Dnes je v regionu oblačno. Teploty až 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Vyšetřovatelé hasičů a policie dál zjišťují příčinu požáru bývalé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Včera v 15 hodin hasiči vyhlásili jeho likvidaci, což znamená, že už nehrozí další rozhoření. Na místě přesto z preventivních důvodů zůstává jedna hasičská jednotka až do předání objektu majiteli. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny je objasnění příčin požáru mimořádně složité i kvůli částečnému zřícení budovy.
4: Intenzivně pracujeme na objasnění příčiny vzniku požáru a využíváme k tomu ty nejmodernější prostředky, které máme v České republice k dispozici, ať už jsou to drony, nebo třeba, tak jak tomu bylo včera, i robot pyrotechnické služby.
3: Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti zahájí výstavu s názvem Poetika Boženy Augustínové. Ukáže průřez celoživotní tvorbou této významné československé umělkyně druhé poloviny 20. století. Vedle propagační grafiky a ilustrací, kterými se živila, návštěvníci uvidí i její další díla, říká kurátorka výstavy Petra Baroňová.
5: Zároveň je tam náhled i do její volné tvorby, volná grafika, volná malba a zejména art proti, což je takový vrchol vlastně její výtvarné činnosti. Jsou to netkané textilie velkoformátového rozměru, které jsou instalovány v prostoru i zavěšeny v prostoru, že působí monumentálně a završují celou tu kolekci, která je tam k vidění.
3: Výstava je sestavená z pozůstalosti Boženy Augustínové, kterou Slováckému muzeu věnovali její synové. Vernisáž začíná v 17 hodin. Francouzské úřady preventivně evakuovaly více než 10 000 lidí města Bordeaux. Na pobřeží Atlantiku bojují hasiči se silným požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášení. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arcachon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisti z okolních kempů.
0: Sport.
3: Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Desítka Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
6: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
3: Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů. Má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát taky oslavil triumf v domácím poháru. Jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry.
0: Počasí.
3: Dnes je ve Zlínském kraji oblačno. Vyskytnout se můžou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni. Vítr povane slabý, v bouřkách může přechodně zesílit.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Nasleduje Dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dozněly zprávy a vy už jistě víte, že následující hodinku můžete poslouchat náš čtvrteční rozhovor s hostem. Ze studia Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Markéta Macháčková a za vteřinku i můj dnešní milý host. Povídat si budeme třeba o třech posledních týdnech, které byly náročné nejen pro české, ale i zahraniční záchranné složky. No a jak jste slyšeli ve zprávách, tak myslím, že žádné období není dost klidné. Zkrátka, tohle se děje dnes a denně. Poslední tři týdny ale můj dnešní host zažil zemětřesení ve Venezuele, zasahoval i při požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu tady u nás ve Zlíně. No a ve studiu už u mikrofonu přede mnou sedí Tomáš Svozil, vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a služeb krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tomáši, vítejte ve studiu.
8: Krásný den vám i vašim posluchačům.
7: Děkuji moc za pozdravení posluchačů a moc se těším na rozhovor s námi a s vámi a věřím, že posluchači se těší také, tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Dospívala Iveta Bartošová, vy stále posloucháte Český rozhlas Zlín, čtvrteční rozhovor s hostem. No a mým dnešním hostem je Tomáš Svozil, příslušník Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. A budu si s ním povídat, doufám, o všem, co přináší jeho práci. Třeba i o tom, kde všude zasahují hasiči z našeho kraje, nebo jak jim pomáhají monitorovací drony. A taky dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit. Tak na to všechno si najdeme čas v dnešní hodince. Tomáši, my si spolu vlastně povídáme ve chvíli, kdy vy máte za sebou velice náročné 3 týdny. Zasahoval jste u zemětřesení v Venezuele i u požáru tovární budovy ve Zlíně. Jak se vlastně člověk po takovém skoku mezi těmito dvěma úplně odlišnými světy vrací pak zpátky do reality?
1: Tak pro nás, nebo pro mě to úplně změna není, protože už nějaké 2 roky v tom žiji, když jsem se dostal na tuhle funkci a ono je to vlastně denně nepřetržitý režim. Takže ono, i když jsme vyjeli do Venezuely, tak jsem se pořád potýkal se stejnou činností, tedy snažili jsme se pomoct lidem a po tom příjezdu je to zase stejné, kdy vlastně 2 dny po tom, co jsme se dostali domů, tak se stal ten požár na budově 34 a byla to stejná činnost jako pro mě úplně standardní, i když to byl samozřejmě nestandardní požár.
0: Říkám si, jak se člověk vlastně udržuje v takovém tempu. Jako dá se to opravdu zvládat tak nějak, tak říkajíc, v pohodě?
1: Za mě zatím jo, kolegové mi říkají, počkej, ještě bude 40, že to bude horší, tak uvidíme, jestli s věkem to bude horší, ale zatím, mimo to, že samozřejmě po tom návratu z Venezuely bylo potřeba to dospat, takže tam nějakých 11 hodin jsem potřeboval spánku, ale od té doby si myslím, že už je to tak nějak jako zase ve stejných kolejích a můžu se věnovat zase té své činnosti.
0: A já myslím, že ale stejně asi vnímáte rozdíl, jestli je to vlastně těžší to, ten okamžitý přechod vlastně do akce, když vám zavolají a vy víte, že máte před sebou něco nového, třeba na druhém konci světa, anebo potom je těžší právě se dostat pak zase zpátky do té rutiny, i když vaše rutina asi není rutina, je to tak?
1: Je to asi tak, no. Ono, to zemětřesení vlastně začalo tak, že já jsem se to dozvěděl ve 4 ráno a v ten moment už jsem začal připravovat podklady pro to, aby jsme vůbec odletět mohli jako dronová skupina, respektive dokumentaristi a vlastně ono to tak nějak postupně navazuje i té činnosti, co dělám běžně tady. Takže když se stal třeba ten požár tady na té budově 34, zase věděli jsme to dopředu, už nějakou dobu tam ten zásah probíhal a nějaký moment se to obrátilo v tu věc, že se to postupně zvyšovalo do těch stupňů poplachu, až se to zvýšilo do stupně 3. A to už jsme samozřejmě s mým náměstkem seděli na operačním a řešili, co a jak budeme dál provádět. A v ten moment jsme se domluvili, že pojedu na místo a budu se účastnit v terénu zase.
0: Když bychom tedy se měli konkrétně přesunout k tomu zásahu tady u nás ve Zlíně, pojďte nám to trochu zrekapitulovat, jak jste vlastně vy přímo působil při tom požáru.
1: Tak mým úkolem bylo vlastně být náčelníkem štábu, tam si mě vybral pan Zdeněk Otrusina, což byl vlastně velitel zásahu a mojí činností bylo to, že jsem si ten štáb musel sestavit z nějakých členů, kteří jsou tam potřební. To se nám podařilo, lidi jsme našli, i když jsou teďka dovolené, tak samozřejmě lidi i z dovolených byli ochotní dojít, takže to jsem velmi rád. A postupně jsme se seznamovali s tou situací, protože samozřejmě ono to není hned, že přijedete na místo a víte všechno. V ten moment je potřeba si to místo obejít, seznámit se s tím, jak to tam probíhá, jaké byly doposud postupy. A mým hlavním cílem bylo se potkat s panem statikem a určit si, co a jak budeme dělat, protože nejdůležitější pro mě v ten moment byla vlastně bezpečnost zasahujících hasičů, protože vlastně v mém příjezdu už byli všichni evakuovaní, nikdo se v budově nenacházel a pouze tam prováděli v tom místě mi požární zásah. Takže i tohle byla činnost a samozřejmě náčelník štábu zastupuje velitele zásahu v době jeho nepřítomnosti, takže pokud měl pan náměstek nějaké jednání, co se týká novin nebo reportáží, tak jsem ho po tu dobu zastupoval.
0: Věřím, že vy máte vždycky přesně dané postupy, jak to všechno funguje. Sám jste říkal, že pokud třeba někdo zrovna nemůže, tak hnedka víte, kdo ho zastoupí a podobně. Ale pojďme se na to podívat trošku z té lidské stránky. Jak je to pro vás náročné, když vlastně tak to musíte okamžitě zareagovat, nechat kolikrát vše, co je doma, nechat být a běžet okamžitě takto pomoci. Ani neříkám do práce, protože je to služba.
1: tak my sloužíme nějaké pohotovosti a v ten moment já s tím musím počítat, že kdykoliv se něco stane v kraji nebo na územním odboru, tak musím, i když jsem doma, vyjet okamžitě. V tento moment, když se budeme bavit o tom požáru 34. budovy, tak to nebylo tak, že bych byl doma, byl jsem v práci a tedy nebylo to tak náročné skočit. Problém byl v tom, že jsem měl vlastně ještě všechny věci v nějakém fázi praní a podobně. Ještě to bylo vlastně po zásahu z Venezuely, tak bylo docela problém pro mě najít všechny ty potřebné věci, abych něco nezapomněl a byl tam k užitku na místě zásahu.
0: I takové věci se můžou stát a je pěkné nahlížet takto do soukromí hasiče ze Zlínského kraje. A s Tomášem Svozilem z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje si budeme povídat zase za chvíli.

0: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Příslušník hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Tomáš Svozil je mým hostem ve čtvrtečním dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Je 23. července, je venku, chtěla jsem říct krásné léto, ale je velmi zataženo a tak jsem ráda, že můžu být tady pěkně v teple studia. Věřím, že vy také máte něco dobrého před sebou na stole a posloucháte náš rozhovor s dnešním hostem. Tomáši, my jsme si před chvílí povídali o zásazích ve Venezuele, protože i tým hasičů z našeho krajského záchranného hasičského sboru byl přitom a vy tež. A tak jsem si říkala, jak se vlastně stane, že se hasič ze Zlínského kraje dostane do takzvaného těžkého týmu USAR, což je vlastně taková skupina pro vyhledávání a záchranu osob v obydlených oblastech. Tak jak se to stane?
1: Je to asi velká shoda náhod a štěstí, protože jsem měl to štěstí, že jsem potkal správné lidi z generálního ředitelství, kdy jsme se dali do řeči a vlastně tady tu dronovou službu jsme tam nějakým způsobem se snažili zakomponovat, protože ono nám ta technologie dost utíká, je hodně před náma, my se vlastně učíme s tím, co už někteří znají 4-5 let. A tak se nám to nějakým způsobem podařilo, začlenili jsme se tam a pak určití příslušníci ve vysokých postech na generálním ředitelství řekli dobře, 4 lidi z republiky tam nanominujeme a mně se teda podařilo, že jsem byl jeden z těch 4 a mohl jsem se účastnit nejenom teda zásahu ve Venezuele, ale i cvičení třeba v Lotyšsku.
0: Vy jste zmínil dronovou službu. To znamená, že ty drony, které my známe, že mohou vyletět vysoko nad krajinu a fotografovat, tak mohou i velmi pomáhat. Jak vlastně přesně pomáhá ten monitorovací dron?
1: Vždycky záleží na té události, u které se vyskytne ten dron. Takže když se budeme bavit o požáru, což si myslím, že je naše hlavní činnost, tak je to o tom, že poskytne tomu veliteli zásahu dost důležité informace. Protože samozřejmě on si průzkum udělá ho, ale jenom z toho pohledu lidské persony. Tudíž nedostane se do těch celkových souvislostí a tam je důležitý z toho prvopočátku pro mne, aspoň když velím, ten celkový obrázek o situaci, aby se adekvátně nasadili jak síly, tak prostředky, tedy hasiči, sproudy a řekli jsme si, jakou taktiku budeme praktikovat.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že často se zasahuje z drony právě při požárech. Tak můžeme třeba vysvětlit, jak se zasahovalo tady u nás ve Zlíně při požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu. Co vlastně všechno ten dron mohl pomoci zjistit?
1: Tam to bylo velmi obdobné, jako jsem říkal před chvílí, kdy vlastně už v ten moment, kdy jsem přijel na místo, tak příslušníci, kteří drony obsluhují, chystali zázemí a obrazovou techniku. To znamená, že si připravili ten výstup pro nás, aby jsme se nedívali jenom na nějakou malou obrazovku na ovladači, tak už máme nachystány obrazovky, velké monitory a v ten moment oni začnou řekněme, rekognoskovat terén toho místa požářiště. Pro nás je to tedy důležité, že nám ukážou ty záběry, kde se šíří požár, kde je hlavně teďka ta největší potřeba hasit a popřípadě další skutečnosti, jako například, že se na střechách objevují lidé a jsou v nebezpečném prostoru nebo v nebezpečné zóně a je potřeba s ním něco dělat. Například tady se nám bohužel stalo i to, že při zásahu se vyskytly v místě události civilní drony, což velmi zkomplikovalo zásah pro příslušníky, kteří obsluhují drony a vyskytlo se i to, že nám chodili civilisté po střechách, které bylo nutné z těch střech dostat.
0: Takže i takové situace mohou nastat a tohle všechno musíte okamžitě řešit.
1: Je to přesně tak a pokud bychom se bavili jenom o tom očním kontaktu, co máme my z pohledu lidského, tak bychom neměli šanci vlastně vidět tady tyhle věci, takže ten dron tady v tomhle opravdu pomůže.
0: Dron pomůže a mě by zajímalo, jak vlastně často se drony využívají a jak moc velká novinka to zatím je. Jestli jsme třeba tady ve Zlínském kraji tedy zvyklí využívat drony při zásazích.
1: Tak u nás máme dronovou službu, myslím si, že teď to bude 2 roky a pár měsíců, takže není to úplně, že bychom to tady měli už dlouho, ale postupně se to prolíná a ti příslušníci, kteří jsou na těch velitelských pozicích, to začínají chápat, že to není nic nového, co je jakoby zbytečné, ale že jim to opravdu pomůže. Samozřejmě to nevyřeší celý zásah, ale pro ty informace, které potřebujeme, začínám si myslet, že je to hodně nepostradatelné.
0: Vy sám jste obsluhoval dron třeba ve Venezuele při zemětřesení. Co jste sledoval tam?
1: tak tam byl náš úkol zjistit vůbec, co se děje. Takže zase udělat si nějaké propátrání toho místa, kde nás nasadili. Takže jsme vyletěli do vzduchu a s velitelem odřadu jsme řešili, jakým způsobem budeme řešit nasazení. Po případě, jestli to má smysl, nebo budeme pokračovat dál. Takže jsme si dělali s dronem průzkum a zjišťovali jsme si, které ty pozice potřebujeme prozkoumat nebo které ne.
0: A ještě by mě zajímalo, jak vlastně vy osobně jste se dostal k práci s dronem, protože to není to hlavní gro vaší práce samozřejmě, což je vedení akce a další věci.
1: Tak já jsem si vždycky myslel, že ty drony jsou důležité a docela mi to chybělo u hasičského záchranného sboru, takže jsme začali pracovat na tom, že bychom nějaký dron pořídili, což se podařilo, přesvědčili jsme pana náměstka ještě bývalého, aby nám pořídil dron a pak už to bylo jenom o tom, že jsme museli dát dohromady pokyn a zjistit, kde bude zájem. To se podařilo na hasičské stanici v Olešově, kde bylo spoustu příslušníků, kteří o to zájem měli.
0: Říká Tomáš Svozil, příslušník hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a povídat si s ním budu zase za chvíli.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou stále Tomáš Svozil, vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a služeb krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Je to velmi dlouhý název funkce, Tomáši, ale vy jste samozřejmě předtím, než jste byl ve vedení hasičského sboru, tak jste působil i jako řadový příslušník hasičského sboru. Je to tak?
1: Je to pravda, začínal jsem jako stážista v Ostravě při studiích a poté jsem se dostal do Zlínského kraje na stanici v Kroměříži a postupoval jsem až do Otrokovic a následně jsem se dostal na tu denní směnu, kde už s tím výjezdem se tak nesetkávám, ale i třeba dnes jsem na doplnění minimálních početních stavů směny ve Zlíně, takže se můžu dneska dostat taky na výjezd, když bude nějaká příležitost.
0: Aha, takže je to tak, že takzvaná denní směna, to je takový ten v úvozovkách režim smrtelníků, to znamená, že nemusíte hned běžet, když se něco stane?
1: Pokud nemáte pohotovost, tak je to přesně tak. Je to kancelářská práce.
0: A vy máte dneska pohotovost, takže pokud by najednou začalo někde hořet nebo hasiči byli potřeba, protože ti nezasahují samozřejmě jenom u požáru, ale k tomu se ještě vrátíme, tak vy byste musel vyskočit na ten známý červený vůz s houkačkou a odjet?
1: Je to přesně tak.
0: I tady ze studia?
1: Tady ze studia ne, teďka za sebe mám záskok, naštěstí děkuju za něj a pak když se dostanu na stanici, tak to tak bude.
0: Tak to jsme rádi, že nám neutečete z rozhovoru, že si spolu ještě chvíli můžeme povídat. Já se snažím to trochu odlehčit, protože si myslím, že vy máte tu práci opravdu náročnou a všichni vaši kolegové. A říkám si, když jsem totiž přemýšlela o tom, o čem si s vámi budu povídat, tak jsem najednou uslyšela otevřeným oknem houkačku hasičskou a říkala jsem si, co to vlastně udělá s vámi, protože my běžní smrtelníci prostě dál pijeme kávu, ale vy asi začnete přemýšlet trochu jinak.
1: Je to tak, nenechávat vás to klidným, hlavně když vím, že třeba žena někde na cestách, tak se raději podívám do našich programů nebo aplikací, jestli náhodou se to netýká nějaké dopravní nehody, ale jinak pokud nemáte tu pohotovost, tak je to pro vás, jak říkáte vy, běžná houkačka a pokračujete v činnosti.
0: Mm-hmm. Říkal jste, že musíte to hned skoordinovat s rodinným programem, takže vaše hasičská služba, ta je i dost součástí toho rodinného života. Je to tak, musí s tím okolí počítat.
1: Je to tak a než jsem se na tu denní směnu rozhodl jít, tak jsme to samozřejmě s ženou probírali a ta řekla, že mě podporuje, takže doufám, že si uvědomila i tady všechny ty náležitosti, které teďka na ní dopadají a děkuji za to.
0: Já si myslím, že i tak to můžeme poděkovat všem rodinným příslušníkům našich hasičů, že je podporují, protože bez nich bychom to měli rozhodně těžké a spoustu věcí bychom prostě nezvládli. Jsem moc ráda, že si tady se mnou teď povídáte. No a mě by vlastně ještě zajímalo, jak to vlastně probíhá při tom zásahu. Stává se vám i po těch letech, při kterých jste byl vlastně řadovým hasičem, teď jste ve vedení hasičského záchranného sboru, tak stává se vám, že přijdete k zásahu a musíte třeba vymýšlet to řešení takzvaně za pochodu, že ty zajeté systémy v tu chvíli zrovna neplatí?
1: My máme na všechno nějaké postupy, takže tam se vždycky odrážíme od toho, ale každá událost je úplně jiná a do každé události mimo ty, co máme postupy, tak nám skáčou, my to nazýváme očekávané zvláštnosti a ty musíme potom samozřejmě řešit, až jak to nastane. Takže je to vždycky nutná dávka přemýšlení a ne zbrklých rozhodnutí.
0: Hrají v tomto velkou roli i zkušenosti, že už trochu poznáte, co jsou ty očekávané zvláštnosti.
1: Je to tak, určitě, když člověk je zkušený, tak to má snaží, ale i po 30 letech vás překvapí, řeknete si banální zásah. Měl jsem tu možnost to řešit s několika příslušníky a říkali, to jsem za 30 let ještě neviděl, co se mi stalo teď.
0: Co je v tu chvíli nejdůležitější asi?
1: Za mne zachovat klid a přemýšlet, jak tu situaci vyřešit a co nejmíň ohrozit jak ty zachraňované osoby, tak ty příslušníky na místě a samozřejmě té neposlední řadě zvířata majetek.
0: Říká Tomáš Svozil, příslušník hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. No a na vlnách Českého rozhlasu Zlín si s ním budu povídat zase za chvíli.

0: Můj dnešní rozhovor s hostem na vlnách Českého rozhlasu Zlín se točí kolem života lidí, kteří pomáhají nejenom při požárech, příslušníků hasičského záchranného sboru, protože dnes je mým hostem Tomáš Svozil z krajského záchranného hasičského sboru. Tomáši, my jsme si spolu povídali samozřejmě o vašich zásazích při zemětřesení i při požáru 34. budovy továrního areálu tady u nás ve Zlíně, ale myslím si, že málo kdo ví, co vlastně všechno mají hasiči u nás v České republice na starosti. K čemu vlastně všemu vy vyjíždíte? Můžeme říct rovnou tady u nás v kraji.
1: No, na co si vzpomenete? Asi bych to tak viděl, protože každý tu krizovou situaci z našich občanů vnímá trochu jinak a my ty krizové situace musíme řešit, takže ať se bavíme o záchraně koťátek ze stromů nebo z nějakých hřímc, tak se dostáváme i do situací, kdy zachraňujeme labutě ze zamrzlých vodních hladin. A samozřejmě jsou to požáry, dopravní nehody, technické pomoci a otevírání uzavřených prostor, jako jsou domy, byty, kde vlastně máme nějaké podezření, nebo majitel má podezření, nebo někdo má podezření, že tam má svého blízkého a nemůže se dostat ven.
0: Ty situace můžou být opravdu různorodé a říkám si, jestli třeba si někdy vzpomenete na něco, co vás opravdu překvapilo a řekl jste si, to snad není možné, nikdy jsem netušil, že zrovna tohle budu při své práci dělat.
1: No, asi ne. Asi jsem tak nějak jako byl srozuměn s tím, co všechno může být.
0: Že vás prostě může potkat vlastně cokoliv.
1: Je to tak,
0: Koťátka ve studni až po zamrzlé nohy labutě.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak vidím, že z vás žádnou zvláštní historku nedostanu dnes. Je to tak.
1: Nic pěkného, co bych mohl prezentovat, tak bych to

0: To je pravda, ne vždy je to k zasmání a hasiči musí být připraveni opravdu na všechno. A je to tak, že vlastně vy jste takovou pomocnou rukou obcím a občanům, když se dostanou do krizové situace, tak si říkám, jak to vlastně vy vnímáte, to riziko kolem sebe? Cítíte ho třeba jinak, 1000 kilometrů daleko, nebo úplně stejně, jako kdyby hořelo tady ve Zlíně? Nebo je to více osobnější?
1: Je to, musím říct, vlastně ty pocity byly stejné. Tam byl jediný rozdíl v tom, že se to nedotýkalo, když tady zachraňujeme, tak se to týká třeba jednoho domu nebo nějakého objektu, jedné rodiny, ale v té Venezuele to bylo, že se to týkalo celého města. Takže tam, když jsem se třeba bavil s vojákem, s místním vojákem, tak jsem se ho ptal, jako, jestli má nějaké problémy nebo co ho trápí, že mi přišel takový ustaraný a on povídá právě, že je z té Lagvajry, kde jsme zasahovali. Tak jsem se ptal, jestli jako se ho to nějak dotklo a on říkal, že ne, že domů stojí všechno, ale pak jsem viděl, že začal plakat a bylo jasné, že nějakým způsobem se o to dotklo, ať už ztratil blízkého nebo někdo blízký ztratil nějaký majetek, takže už jsem se dál neptal a tam to bylo pocitově mnohem horší než tady, protože tam nebyl člověk, kterého by se to jakýmkoliv způsobem nedotklo, ta situace.
0: Takže my, když můžeme takto se podívat právě na ty vaše dvě, na ty vaše dva nedávné zásahy, to znamená Venezuela a Zlín, to jsou ty věci, které jdou teďka vidět vlastně ve veřejnosti úplně nejvíce, ale vy máte ty zásahy každý den jako hasičský sbor Zlínského kraje. Ale říkám si, když bychom vlastně srovnali tyto dvě věci, tak zkuste nám říct, jak moc vlastně to bylo i psychicky náročné, ta Venezuela.
1: Já mám asi štěstí, že ten moment to nevnímám a snažím se řešit tu situaci, jak je. Po tom návratu jsem potřeboval se jenom vlastně vyspat a bylo to v pořádku. A co se týká toho zásahu tady, tak to nějak asi psychicky taky nebylo náročné pro mne. Spíš to bylo intenzivní v rámci té fyzické přípravy, protože člověk to hodně nachodil během toho dne a musel hodně přemýšlet, takže ta únava potom večer dolehla a se mi nedaří přes většinu života usnout, tak v ten moment, v ten čtvrtek jsem teda usnul hned.
0: Bavíme se o nedávném požáru 34. budovy ve Zlíně, ale mě by také zajímalo, jestli hasiče a přímo třeba příslušníky vašeho krajského hasičského záchranného sboru na toto, na tyto extrémní situace vůbec může připravit třeba taková psychologická pomoc?
1: Máme i k dispozici, máme psychologa u nás, který samozřejmě i po tom zásahu může jít na tu stanici a pravidelně se to děje, když s těma příslušníkama probírá, co se stalo, jak je to zasáhlo a snaží se jim pomoct. Takže tady tohle probíhá a probíhá i odborná příprava k tomu.
0: Tomáš Svozil, příslušník hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, nám dává dnes tak trochu nahlédnout pod pokličku práce příslušníka hasičského záchranného sboru. A povídat si spolu budeme ještě po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tomáš Svozil z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byl dnes mým hostem rozhovoru, ale musím říct, že je tu se mnou stále. Ještě mám pro něho jednu závěrečnou otázku, protože jak všichni víte, pomalu se už chýlí dopoledne ke svému konci. Tomáš, já jsem moc ráda, že jste přijal naše pozvání, že jste si udělal ve svém náročném programu čas a přišel jste na rozhovor, protože myslím, že je velice zajímavé si povídat o vaší práci a snad i posluchači jsou rádi, že tak to mohli nahlédnout do toho, co vlastně všechno hasičský záchranný sbor má na starosti a jak třeba vypadaly zásahy ve Venezuele nebo tady u nás ve Zlíně. Ale část vaší práce probíhá v terénu, ale vy samozřejmě, jak jste říkal, už jste na tom takzvaném denním režimu a jste ve vedení a spoustu času trávíte i v zázemí. A mě by zajímalo, čím vlastně žije teďka záchranný sbor Zlínského kraje právě v těchto dnech, když třeba zrovna nehoukají sirény a není nějaký velký zásah. Co připravujete?
1: Tak aktuálně se všichni příslušníci, co jsou na směnách, připravují po odborné stránce i po té praktické, takže cvičíme a chystáme se na ten moment, kdy nám to vyhlásí poplach a budeme muset zasahovat. A co se týká celého kraje, tak se připravujeme na různé akce, jako jsou například soutěže v TF a v Kroměříži a další soutěže, jako teďka mě napadá dvojboj, který bude v Uherském Brodě.
0: Já jsem si jednou tak uvědomila, že možná není žádné volání k hasičům, které by bylo zbytečné. Vnímáte to také tak, nebo spíše každému radíte, aby si dobře rozmyslel, proč zavolá hasiči, nebo jste připravení na jakoukoliv situaci?
1: Je to tak, určitě dobrý zavolat, ale samozřejmě nesmí se to zneužívat, což je velmi špatné, potom se nemusí dovolat ten, který tu pomoc potřebuje více, ale pokud si člověk není jistý, je lepší zavolat a na operačním si s ním operační důstojník poradí a vysvětlí mu co a jak, nebo ho dotěží do těch informací tak, aby věděl, co má dělat ten člověk.
0: To jsem moc ráda, že zaznělo na závěr našeho rozhovoru s Tomášem Svozilem z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tomáši, já vám moc děkuji, že jste přišel do studia. Náš rozhovor dnes už bohužel končí, ale já vám popřeji hodně sil, energie a hlavně, ať všechno vždycky dobře dopadne.
1: Děkuji za pozvání.

Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dospíval Lionel Richie a před chvílí odešel můj dnešní host Tomáš Svozil z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Já jsem moc ráda, že jsem si s ním dnes mohla na vlnách povídat, ale bohužel už je naše dopolední vysílání u konce, za chvíli bude poledne, za chvíli už se připraví do studia moje kolegyně zprávařka, ale chci vám ještě říci, na co se můžete těšit zítra v dopoledním vysílání. Budou to páteční dobré rady s Ivou Burešovou, technoložkou potravin z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tak se těšte a hlavně nás poslouchejte. Teď vám přeje krásné dopoledne Markéta Macháčková.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Silničáři dnes popolední kompletně zprovozní silnici 1/49 ve Zlíně Loukách u Terna. Rožnov pod Radhoštěm bude rozšiřovat dětské hřiště v Dolním parku. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Dnes je v kraji zejména oblačno, čekáme srážky a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré poledne. Oba jízdní pruhy silnice 1/49 u Terna ve Zlíně Loukách ve směru na Otrokovice dnes po 12. hodině zprovozní silničáři. Informovala o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Opačný směr na Zlín je plně průjezdný už od středečního odpoledne. Oprava frekventované silnice začala na začátku července. Stavební práce se podařilo oproti původnímu harmonogramu dokončit s předstihem. Dětské hřiště v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm se rozroste o nové herní prvky. Děti se dočkají taky bezpečnějšího povrchu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
3: Vzniknou herní prvky spočívající ve věžích se skluzavkami, v prolézačkách, v lanovce. My jsme ještě chtěli doplnit takzvanou dopadovou plochu pro ty děti, čili jsme ještě rozšířili to hřiště o tartanový povrch gumotextilí, která umožní bezpečný dopad a pohyb dětí po celém hřišti. Někdy v polovině září by už to hřiště mohlo sloužit dětem.
1: O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou dosáhnout tropickou třicítku. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna, řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera. Podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců. Ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
4: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
2: Počasí.
1: Dnes je ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost, občas i velká, téměř celý region budou postupovat přehánky, výjimečně i s možností bouřky. Déšť a částečně i oblačnost budou ubývat později večer. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou kolem 17. Vítr je mírný, západní až severozápadní. S přehánkami může v nárazech zesílit až na 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po cestách v kraji se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné poledne, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Františka Jeřábka Křepická točka, kterou pro nás zahrála Moravanka. Pojďme se podívat na svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Libor a na Slovensku slaví jmeniny Olga. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A i dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme prosím až po písničce. Já se velice těším, kdo pak asi zavolá, a připomenu vám ještě telefonní číslo 726465200. Já se budu velice těšit. No a přátelé, pojďme na další písničku, která je nachystána. Petr Grufík, Karla Grufíková, Vacenovské zvony a Vacenoviáci.

0: Já jsem velmi potěšena, že se k nám dovolal chlapec, 5letý chlapec, Matyáš Zvonek a je z Lačnova. Já ho moc vítám. Halo, halo, ahoj.
1: Ahoj.
0: No ahoj. Jak se máš, Matyášku? Ano, prosím tě, tak ty jsi nachystal písničku a jak se jmenuje?
1: A i když se vaše narodí.
0: Dobře, tak my se moc těšíme, já to teď odstartuji, prosím, můžeš zpívat.

0: Juch, my tleskáme. To bylo pěkné. Matyášku, ty jsi nás tak potěšil. Děkujeme ti. A prosím tě, Matyášku, mohu tě trochu vyspovídat, zeptat se tě na něco?
1: Aha.
0: Dobře. Tak prosím tě, ty seš na prázdninách u babičky?
1: Jo.
0: Ano. A jak se jmenuje babička?
1: Věrka.
0: Věrka. No jo, tak a ty si, co děláš s babičkou? Hrajete si spolu?
1: Jo, s dědou.
0: S dědou. A co děláte s dědou? Prozraď to.
1: Tvoříme vždycky mnazíká šaloupky.
0: Aha. No a kdo tě tuhle tu písničku naučil?
1: Mamka.
0: Maminka. A maminka zpívá?
1: Jo.
0: Ano.
1: Ve škole.
0: Ano. No a ty hraješ na nějaký nástroj nebo ještě ne?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne. A chodíš někam zpívat do nějakého souboru?
1: Já jsem vyhrál slavíčka.
0: No to je úžasné. No prosím tě.
1: Koukového.
0: Ano, ano. No tak to je taky velká gratulace. Tak prosím tě, Matyášku, a jsou prázdniny, já vím, ty ještě, ty teď půjdeš do školy, viď, do první třídy?
1: Ne.
0: Ještě ne? Dobře. Ty seš ještě ve školce.
1: Jo.
0: Ano.
1: A já jsem chodil na žirafek a už chodím u tučňáků.
0: Ano, no to je paráda. A prosím tě, byl jsi někdy v Brně v zoologické zahradě? Haló?
1: Ne.
0: Ještě ne. No dobře, no tak to je moc dobře, protože kdyby se podařilo, že by si teď v neděli vyhrál, protože bude slosování, tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak já si myslím, že se máš na co těšit na neděli, tak poslouchejte a my ti držíme moc palce, Matyášku, a děkujeme ti za písničku. Ano, děkujeme také tvojí sestře, která se tam o tebe stará. No a posíláme jako dárek písničku, která zazní, a děkujeme ještě jednou a nashledanou.
1: Nashle.
0: Ahoj. Tak písnička Štěpán Chromý, ten vřesovský kostelíček a vřesovanka.
2: Český rozhlas z Líbí.

0: písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Ne, ale před poštou ještě si poslechneme paní Ludmilu z Halenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pěkný den, paní Navrátilová, vám a vašim spolupracovníkům. Dnes bych popřála moji sousedce, paní Jarmily Kedrušové, která má dnes narození. Tak hodně zdraví a hlavně, ať už nohy nebolí. Štěstí a dobré nálady. A bude Ani, tak je to paní Anna Musilová z Halenkovic taky. Tak hodně zdraví, které taky potřebuje. A ještě mám jedno takové. Pozdravila bych své bývalé spolupracovnice z Patry, to je moc roku, dlouhá doba, to nevadí. A je to Zdenička Šipková a Marie Kočandová. Všem jmenovaným bych popřála moc a moc zdraví a štěstí. Přejím to Ludmila Horková z Halenkovic.
0: Výborně. Tak paní Ludmilo, ať se vám daří, pěkné odpoledne, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Tak a připojíme e-maily, jak jsem slibovala. Přejeme vše nejlepší k dnešním narozeninám naší babičce Marii Kamínkové. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí vnoučata Tom a Honza s celou rodinou. A další přání tady máme. Dnes slaví narozeniny naše úžasná babička Anička Zichová z Drnovic. Babi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a spoustu radosti z každého dne. Ať jsi stále tak usměvavá a máš kolem sebe jen pohodu a lásku. Vnučky Anita, Sárča, Lála, Adrianka, vnuk Tom a celá rodina Zichova. Máme tě rádi. Tak a do třetice tady dám e-mail. Prosíme o pěknou písničku pro slečnu a naši perfektní vnučku, slečnu Denisku Malou z Rouchovan, jejím dnešním 18. narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví a úspěchů ve škole, která jí jde a pěknou dovolenou v Egyptě přejí děda a babička z Popůvek. Předali jsme a hrajeme písničku. Tak je to Lidová z Luhačovského zálesí a jmenuje se Ej žito, žito.

0: vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Ano, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a vítám pana Luboše ze Žravin. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, Květuško, moc vás zdravím i vašeho zvukového mistra nebo mistrní, nevím, koho tam máte. A dneska potřebuju popřát třem Liborkom. A v první řadě je to Liborek Střecha, starosta Hodonína. V druhém případě je to Libor Tomčal z Veselí nad Moravou. A třetí je Libor Toman z VSG Uherského Hradiště. Tak Liborkové, dneska máte svůj slavný den, tak si dejte něco dobrého na pití a oslavte to. Díky moc.
2: Ano, ano. Přeji vám pěkný den. Naschledanou.
3: Jo, taky nasledík.
2: No a pojďme na e-mailovou poštu. Takže dnes si řekli své ano František a Hana Miklovi z Velkého Ořechova. A je to v roce 1966 si řekli to své ano. Milí a drazí rodiče, ze srdce vám blahopřejeme k výjimečnému životnímu jubileu, a to diamantové svatbě. 60 let manželství je nádherný důkaz toho, že láska, porozumění a vzájemná úcta překonají všechny překážky a vytvoří pevný základ pro společný život. Vašich 60 let je inspirací pro nás všechny. Přejeme vám do dalších let pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a klidných dní ve společnosti těch, které máte rádi. S úctou a obdivem František, Hanka a Pavel s rodinami, vnoučata Ilonka, Michalka, Martínek, David, Paťa, Adélka, pravnoučata Josefínka, Kubík a Amálka a děkuje paní Hanáková. Tak předali jsme a jdeme dál, přátelé. Tak prosíme o písničku pro pana Jana Badina, rodáka z Moravských Bránic, toho času v domově pro seniory v zastávce u Brna. V tento den oslaví své úctyhodné 90. narozeniny. Za celou rodinu přeje hodně zdraví a všechno jen to nejlepší synovec Jan Badin. Také jsme předali a do třetice tady dám přání. Tak písničku k dnešnímu svátku posílám zpívákovi z Koroňáků, Liborovi Blechovi. Hodně štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše vydaří. Ať máš stále kolem sebe jen krásné zpěvačky a krásný hlas, to ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Hana Druláková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Zamknuté srdéčko, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Vlčnověnka.

0: Vítám ve vysílání pana Popelku z Hračovic. Dobrý den.
1: Prázdninové pozdravení vám do redakce Moravy krásné země, paní Navrátilová, a všem posluchačům tohoto pořadu. Prosíme o hudební blahopřání pro pana Libora Popelku ze Strání, který dnes slaví svůj svátek. Z naší početné rodiny 6 sourozenců je Libor nejmladším, i když už také dnes 60-letým, ale stále všemi oblíbený a milým bratrem, švagrem a pro mnohé kamarádem. Ve své rodině milým dědečkem a manželem. Milý Libore, k dnešním meninám ti za celou naši rodinu přejeme vše dobré, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. Pozdravujeme a přání posíláme i tvé manželce Lidušce a těšíme se na setkání s vámi. Ať tvé srdce právě dnes, když máš svátek, potěší následující hudební blahopřání, které tak rád posloucháš. Přání posílají Marie a Jenda Popelkovi z Hračovic a vám do redakce moc krát děkujeme.
0: Ano, výborně. Také děkujeme, přejeme krásné odpoledne. Tak a pojďme na e-mailovou poštu. Mám tady vzkaz panu Jaroslavu Kučerovi z Okřížek. Žít šťastně, to znamená nestrácet humor, dělat každodenní maličkosti s láskou a těšit se i z malých náhodných radostí. Děkujeme, že si. Vše nejlepší k narozeninám přeje manželka Marie a děti s rodinami. A pokračuji, vaším prostřednictvím posíláme blahopřání naší mamince paní Aně Hubáčkové ze Svárova, která právě dnes slaví své úctyhodné 90. narozeniny. Přejeme jí hlavně pevné zdraví a ještě spoustu krásných dní prožitých se svou velkou rodinou. Máme tě moc všichni rádi, dcery s rodinami. A ještě jeden e-mail tady přidám. Dobrý den, dnes se dožívá krásných, úctyhodných 90 roků paní Olga Mandátová, která již několik let žije v domově důchodců v Jevišovicích. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí František Severin, Milan Polák a Helena Jugová. Tak prosíme, zahrajte pěknou písničku, paní Olze. Ano, rádi zahrajeme a už to bude. Takže to bude. Vyletěl Sokolík, Lidový Valčík a Mistříňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ježíškoví, plní šťastného, veselého smíchu. Dělej radost všem okolo sebe a buď zdravý. Užívej si pohodové prázdninové dny s hezkými zážitky. Krásnou sváteční sobotu a všechno nej ti přejí bratr Maty, maminka a tatínek, babička Lenička a dědeček Petr, babička Zdena a dědeček Jirka, prababička Helenka a prababička Emilka s pradědečkem Laďou. Paní Navrátilová, děkuji, hezké odpoledne a naschledanou.
1: Naschledanou. A já budu pokračovat v psaných přáních. Dnes slaví svůj svátek pan Libor Jeřábek z Ochoze u Brna. Vše nejlepší tvému svátku ti z celého srdce přeje brácha Jirka z Brna. Mám tě rád, brácho. To je pěkné. Tak pojďme na další. Máme tu hlášení pro Krhov. Drchmalo, cituji přímo, k svátku ti přeji jen to nejlepší a hlavně zdraví. Tvá nová pergola je oficiálním začátkem krhovského léta. Tak přeji pohodový odjezd do Turecka a ať si moře užijete na maximum. Na zdraví. Tak to bylo další přání a pojďme ještě tady. Tak dobrý den, chtěl bych nechat zahrát ke svátku pro Libora Popelku ze Strání. Libore, vše nejlepší k svátku. Přejeme ti my, tvoji kolegové zedníci ze Strání, ať máš zdraví pevné jako železobeton, ruce jisté jako vodováhu a humor, který vydrží každou šichtu. Ať ti Malta nikdy netuhne v kolečku, cihly sedají sami do roviny a práce jde od ruky a po šichtě vždy čeká dobře vychlazené pivo. Hlavně ať se ti daří v práci, doma i všude, kam tě život zavede. Užij si svůj sváteční den naplno. Na zdraví a všechno nejlepší k svátku. Tví kolegové zedníci ze Strání. Tak to bylo pěkné přání. Pojďme na další písničku. Nevěděla frajárka, Miloslav Richard Procházka, Polka a Ištvánci ze Šardic.

0: Máme tady paní Marie z Jarošova, která se k nám dovolala. Vítejte.
1: Dobrý den. Já vás všechny zdravím v Brně.
0: Ano, také.
1: Přála bych.

0: bych si poslat pozdrav.
1: Prosím.
0: Blahopřání. Tak v Racovicích už to každý ví, že pan Sedláček Josef své 80. narozeniny slaví. Přejeme mu dobré zdraví, ať má s manželkou Pavlou ještě dlouhé žití. Tomu přejí všichni Jarošova. Dcera, syn Pavel s Ivanou, Klárka a jejich vnuci. Román ze Zlámanca s manželkou Barčou.
1: Ano.
0: A přejeme jim všechno nejlepší. Dále se připojuji taky já, to jsem šnacha, a to jsou všichni, všechno přejí všichni z Jarošova. Děkuji vám za připojení.
1: Ano, my vám také děkujeme a přejeme vám krásné odpoledne. Nashledanou, paní Marie.
0: Ano, děkuji, nashledanou.
1: Já připojím ještě tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny, svátek, tedy tady nejdřív dáme svátek, slaví paní Olga Žáková z Rybníky, Slovenská republika, dále pan Libor Janečka z Olomouce a pan Libor Rochla z Holešova. No a narozeniny tady také máme a slaví je paní Božena Ševelová ze Šardic. Tak vám, milí oslavenci, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, dobrou náladu. No a jsme rádi, že jsme v té naší rozhlasové rodině. Živio a na zdraví přejeme. Tak, předali jsme a já pokračuji v e-mailech, neboť máme toho dneska opravdu hodně. Dnešního dne oslavují své jmeniny stále usmívavý pan bakalář Libor Stojaspal z Dolního Němčí, veterán policie České republiky ve výslužbě. Milí oslavenče, vše nejlepší, pohodu a hlavně pevné zdraví ti z Uherského Hradiště přejí Josef a Iva. K blahopřání se připojují i tví bývalí spolupracovníci z Uherského Ostrohu z let 1991 až 1993. Rosťa, Ivošek, Jaroušek, Franta, Milda, Merťák, Staňa a Jarek. No a další e-mail tady je. Chtěli bychom dodatečně popřát naší mamince a babičce paní Aně Neumannové ze Strážnice k jejím narozeninám a také k nedělnímu svátku. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Vnučka Dorotka posílá pusu. A ještě jedno před písničkou. Milá naše babičko Křížovic Aničko. Posíláme písničku skrze tuto básničku. Dnes je čtvrtek, 23. Toto všechno letí. Slavíš 75, to je pane let. Hodně štěstí, zdraví, lásky, od starostí žádné vrásky. Ať tě život stále baví, tvá rychlost se nespomalí. Hezký den dnes měj, na všechny se směj. To ti přejí maršováci a Kovářovic chlapáci. Předali jsme a písnička Ej Janku Janíčku Valašská Lidová, Jarmila Šuláková a Jan Rokita starší cymbál.

0: moc pěkná písnička dozněla. Pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, neslaví své krásné narozeniny dobrovolný hasič, pan Ladislav Popela z Perné. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přejí hasiči z Perné. A další přání. Krásný den přejeme vám do studia. Dnes slaví svátek milý pan Libor Jeřábek z Kostic. Přejeme mu krásné a veselé chvíle, hlavně hodně zdraví, pohody a spokojených dnů na pracovišti a v životě. Z celého srdce přejí přátelé z Nivnice. Dále písničku pro radost posíláme milé jeho babičce Marušce Jeřábkové z Kostic. Tak a přejeme krásný den, takže to bylo další přání a já posílám písničku Antonín Michna, Vrbecká dědina a Lácaranka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak a máme tady další přání. Milý Libore, přeji tě k svátku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, životní pohody, ať tě každý nový den naplňuje radostí, provází úsměv a máš kolem sebe lidi, kteří ti přejí jen to dobré. Ať se ti splní všechna přání a nikdy ti neschází síla, optimismus a dobrá nálada. Krásný sváteční den a všechno nejlepší. Je to přání pro kapelníka Miklovců Libora Mikla ze Zlína, Vítové, a toto přání posílá Jarda Wolf. No a já tady mám ještě jedno přání. Tak, milý Libore, přeji ti k svátku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať máš kolem sebe samé dobré lidi, radost v srdci a každý den důvod k úsměvu. Ať se ti splní vše, co si přeješ, a svůj sváteční den si hezky užij. Všechno nejlepší k svátku. A je to přání pro Libora Blechu z Rašovic, zpěváka kapely Skoroňáci. A toto přání posílá Jarda Wolf. Písnička, která zazní Modrá kukadla, Josef Poncar, Vašek Zeman a Moravanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a půjdeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Přeji vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady, neboť za chvilku bude Alex a host a také dobré odpoledne z Českého rozhlasu Brno. Takže máme se na co těšit. Právě posloucháte orchestrální skladbu Břeclavanka, kterou pro nás, je to polka Metoděje Prajky a hrají pro nás Žadověci. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Kichot ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Radary v Buchlovských horách zaznamenaly přes 230 překročení rychlosti. Valašské Meziříčí přes léto opravuje mateřské a základní školy. Fotbalista Slovácka Milan Petržela ukončil ve 43 letech kariéru. Dnes je v kraji zejména oblačno, čekáme srážky a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová, dobré odpoledne. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly radary v Buchlovských horách 236 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu tři úseková měření. Nejvíce radary zaznamenaly rychlost 129 km v hodině. Řidičům přitom hrozí vysoké sankce, říká mluvčí radnice v Uherském Hradišti Dagmar Vacková.
4: Řidičům zde za překročení nejvyšší povolené rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun. Pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
2: Valašské Meziříčí investuje přes prázdniny do svých mateřských a základních škol. Většinou jde o menší opravy za nižší desítky milionů korun, popisuje místostarostka města Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Velká rekonstrukce aktuálně probíhá v mateřské škole v Binině, kde jsme museli opravit celý krov. A dělníci pracují také v mateřské škole na Vyhlídce, kde budou nové koupelny vybudovány.
2: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot.
3: Sport.
2: Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Desítka Pavla Horváta Českého rozhlasu.
6: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě. Udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
2: Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů. Má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát taky oslavil triumf v domácím poháru. Jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry.
3: Počasí.
2: Dnes je v kraji proměnlivá oblačnost, občas i velká. Téměř přes celý region budou prostupovat přehánky, výjimečně i bouřky. Déšť a částečně i oblačnost budou ubývat později večer. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou kolem 17. Vítr je mírný západní až severozápadní. S přehánkami může v nárazech zesílit až na rychlost 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kroměříži jsou kvůli zásahu záchranářů uzavřené ulice Štěchovice, Usípek, Smetanova, Generála Svobody a Koperníkova. A dvě auta se srazila v Uherském Brodě v ulici Vlčnovská. Tolik z dopravy a zpráv. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy. Jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že jo. Ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No a pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to. Pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo? Tak ideálně. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, tak taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Musím já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi už

свет, а знáš i svět, sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam jeli divat.

0: divadla Semafor a různý další a já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl, že na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se Semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazil manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
1: Tak a posouvají ku předu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
0: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali, jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
1: A mrzelo vás, nebo zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
0: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
1: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedoros, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
0: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někdy už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
1: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že jo, a pak ve Hvězdu třeba. No v podstatě Kukačí nic, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tu roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou navrhnout na ocenění lidi pracující v sociální oblasti. Jeden člověk zemřel při pádu armádního vrtulníku na Vysočině. Dnes je v kraji zejména oblačno, čekáme srážky a teploty do 22 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. U jejich poslechu vás vítá Kristýna Fuchsová. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k jeho výbuchu. Zranění jsou dva lidé, uvedla policie na síti X. Částečně je uzavřena ulice Koperníková a Generála Svobody. Na místě zasahují policisté i zdravotníci. Podle oznámení vodovodu a kanalizací Kroměříž neteče v části města voda. Podrobnosti zjišťujeme. Rožnovská radnice ocení činnost v sociální oblasti. Výzvu na podávání návrhů vyhlásilo město v těchto dnech. Ocenění budou dvě. Pro osobnost a také za výrazný přínos v sociální oblasti. Dokdy mohou lidé posílat návrhy, upřesňuje mluvčí rožnovské radnice Petra Gracíková.
4: Nominovat lze zaměstnance sociálních služeb, sociální pracovníky, dobrovolníky i neformální pečující. Návrhy musí obsahovat údaje o nominované, zdůvodnění návrhu i souhlas kandidáta. Termín pro podávání nominací je do 10. srpna.
2: Pád vrtulníku v areálu vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou nepřežil jeden člověk. Potvrdil to mluvčí záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček. Stroj americké výroby Venom se podle informací armády České republiky na síti X zřítil dnes popoledni. Záchranáři jsou stále na místě, pokračuje Petr Janáček.
5: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. Dva pacienty jsme se středně těžkým zraněním transportovali do brněnských nemocnic a jedna osoba byla transportována s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Další pacienty v tuto chvíli neeviduji, ale ten zásah stále probíhá, takže na finální počty zraněných pacientů si budete ještě muset chvíli počkat.
2: V pražském kině Lucerna bude mít dnes premiéru nový dokument o umělci Františku Skálovi. Film režiséra Petra Slavíka zachycuje jeho tvorbu napříč výtvarným uměním, hudbou i performancemi. Dokument vznikal 6 let a do českých kin vstoupí za týden. Jedním z hlavních motivů filmu je vznik a putování monumentální Skálovy sochy psa Vulpes Gott z nerézového drátu, který několik měsíců stál ve Zlíně u obchodního domu.
3: Počasí.
2: Dnes je v kraji proměnlivá oblačnost, občas i velká. Téměř přes celý region budou postupovat přehánky, výjimečně i bouřky. Déšť a částečně i oblačnost budou ubývat později večer. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou kolem 17. Vítr je mírný západní až severozápadní. S přehánkami může v nárazech zesílit až na rychlost 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kroměříži u Květné zahrady jsou kvůli zásahu záchranářů uzavřené ulice Štěchovice, Usípek, Smetanova, Generála Svobody a Koperníkova. Dvě auta se srazila v Uherském Brodě v ulici Vlčnovská a nehodu máme hlášenou na silnici mezi Holešovem a Třeběticemi na Kroměřížsku. Zprávy končí a střídá je dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré, pohodové a alespoň tady v místě, odkud pro vás ve Zlíně vysíláme teď aktuálně také prosluněné odpoledne, přeje od mikrofonu Tomáš Perutka. My vám na našich vlnách úplně nejraději samozřejmě přinášíme dobré zprávy. Hasičům se po 14 dnech podařilo zlikvidovat požár v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě ale dále zůstávají, podrobnosti o tom uslyšíte už za malou chvíli přímo od velitele zásahu Zdeňka Otrusiny.
0: Český rozhlas Zlín.

0: obřím požáru, který se před 2 týdny rozhořel v baťovském areálu nedaleko centra Zlína, už zbyla jen poslední stěna 11podlažní budovy 34. Likvidaci požáru oznámili hasiči včera odpoledne, ještě ale na místě zůstávají. V ranním vysílání Radiožurnálu s moderátorem Janem Pokorným o aktuálním dění mluvil velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
1: Dobré ráno, pane Pokorný ze Zlína, vám i posluchačům Českého rozhlasu.
2: Dobré ráno, pane Otrusino, nevím, jestli to můžu publikovat, ale když jsme se s vámi spojili, tak vy jste říkal, že slyšíte písničku na Radiožurnálu a že tančíte. Toto z vás už spadlo všechno.
1: Ne, je to taková nadsázka, protože jsem měl trošku strach, jestli se nám podaří spojení, a spojení se evidentně podařilo, takže trošku to se mě i spadlo, to je pravda, nicméně v těch volných chvílích neustále přemýšlím nad tím, jak jsme postupovali, jestli jsme opravdu udělali všechno pro to, aby jsme ten požár zdárně zlikvidovali, a ta tíha teď spočívá hlavně v tom vyšetřování.
2: K čemu jste dospěl?
1: Zatím bych řekl, že to prostě jinak udělat nešlo.
2: Kolik hasičů je na místě a co tam přesně teď dělají ještě?
1: Dneska aktuálně je na místě už pouze 1 jednotka. Správně jste říkal, že včera v 15 hodin jsme vyhlásili likvidaci, to znamená, že z pohledu hasičského záchranného sboru je ten požár zlikvidovaný, nehrozí ho další rozhoření. V podstatě tím naše práce na místě skončila a ta jednotka tam zůstává z nějakých preventivních důvodů do doby, než předáme ten objekt majiteli. A samozřejmě současně s tím tam ještě pracují intenzivně vyšetřovatelé.
2: Jak jim to zřícení většiny budovy zkomplikovalo zjišťování příčin požáru?
1: Musím říct, že to vyšetřování příčiny vzniku požáru 34. budovy bude extrémně složité. Tím, že ta budova spadla, tak máme možnosti toho vlastního ověření na místě, fyzického prohledání toho místa, velmi stíženo. Nicméně i v tomto případě jako intenzivně pracujeme na objasnění příčiny vzniku požáru a využíváme k tomu ty nejmodernější prostředky, které máme v České republice k dispozici, ať už jsou to drony, nebo třeba tak, jak tomu bylo včera, i dron, robot pyrotechnické služby.
2: Kvůli bezpečnostnímu perimetru zůstávají uzavřené některé okolní provozovny. Co musí být všechno splněno, aby se lidé a třeba firmy mohly do téhle části areálu bezpečně vrátit?
1: Tady to opravdu záleží na stavebně technickém stavu zbytku té budovy. Ona se jeví v tento okamžik jako relativně stabilní po vychládnutí, nedochází k žádnému odpadávání žádných součástí, ale třeba okenní výplně jsou plné velkých střepů a hrozí, že pokud by tam byl umožněný provoz a vstup osob, mohly by je třeba právě ty odpadávající střepy zranit. Takže v podstatě jediné, co umožní bezpečný pohyb v tom okolí, je odstranění té budovy.
2: No a budou hasiči po téhle zkušenosti prověřovat požární bezpečnost i v těch dalších budovách bývalého baťovského areálu?
1: My máme dopředu stanovený nějaký plán kontrolní činnosti. Ten samozřejmě po tom požáru ještě v tom druhém pololetí projde nějakou revizi a obecně, když to řeknu, tak se nezaměříme pouze na baťovské objekty, ale budeme se chtít podívat do právě skladových objektů větších rozměrů, a to napříč Zlínským krajem, nejenom v baťovském areálu.
0: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Připomenu, že hasičům se včera po 14 dnech podařilo zlikvidovat požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme rádi, že si čtvrteční odpoledne užíváte s Českým rozhlasem Zlín. Už je 14:45.
1: Regionální stopař.
0: 2 kilometry dlouhá cesta, modely planet z přírodního kamene a povídání o astronomii přímo pod širým nebem. Přesně to nabízí komentovaná procházka planetární stezkou v Uherském Brodě. Na tu se dnes v podvečer vydá naše regionální stopačka Petra Sedláčková. Ta je ale zatím se mnou ve studiu Českého rozhlasu Zlín a proto jí teď můžu popřát krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já se dnes vydám na procházku, která vede napříč celou sluneční soustavou. Celá planetární stezka měří 7 kilometrů, dnešní komentovaná trasa ale povede po její první 2kilometrové části. Začínáme u modelu Slunce a končíme u Neptunu.
0: Čím pak je tato stezka tak výjimečná?
2: Každou planetu představuje žulová koule z kamene, který byl vybrán tak, aby co nejvíce připomínal její skutečný povrch. Některé horniny pocházejí z Indie, jiné z Jižní Ameriky, ale samozřejmě je zastoupeno i Česká republika, takže v tomto případě Českomoravská vrchovina. Zajímavé je i samotné měřítko těch planet a vzdáleností mezi jednotlivými zastávkami, protože odpovídají skutečné sluneční soustavě v poměru 1 ku 2,5 miliardám. Je to nepředstavitelné. Ale můžeme si možná trošku představit díky tady těm vzdálenostem, jak vlastně daleko od sebe ty planety jsou a jak ten prostor ve skutečnosti vypadá.
0: No, já jsem si tak představil, že bych si to tam celé prošel a když se mi to povede, tak co nejen mě, ale i ostatní účastníky potom čeká v cíli.
2: Pokud se vydáš tady na tu 2kilometrovou trasu, tak procházku skončíš u hvězdárny, kde může být případně připraveno také povídání o astronomii. Pokud bude samozřejmě jasná obloha, návštěvníci se podívají i dalekohledy na slunce nebo na večerní oblohu. Průvodcem planetární stezkou bude vedoucí hvězdárny Vít Valečka a vychází se v 17 hodin od přechodové lávky pod Uherskobrodským gymnáziem. Právě od modelu Slunce, tedy největší nebo nejbližší hvězdou, kterou tady ve sluneční soustavě máme. Procházka se koná pouze v případě, že nebude pršet.
0: No a já doplním, že ty budeš také na místě, kdy pak se nám z Uherského Brodu ozveš do našeho vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přihlásím ve 17:45 přímo z planetární stezky, no a zjistím, co všechno se lidé během procházky dozví a jaké to je projít si sluneční soustavu pěšky. Není to totiž poslední procházka tohoto léta.
0: Tak zatím díky, budeme se rozhodně těšit na slyšenou.
2: Krásné odpoledne na slyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která i během léta přináší tipy na zajímavá místa, akce nebo příběhy z našeho zlínského kraje. Pokud máte tip na lokalitu nebo událost, kterou bychom měli také navštívit, tak nám napište na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Narodil se ve Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině z 10 sourozenci, vyučil se soustružníkem. Tak začal životní příběh Josefa Nuzíka, dnes otce arcibiskupa olomouckého. Jaká byla jeho cesta ke kněžství po roce 1989? Monsignor Josef Nuzík v cyklu Rodáci známý neznámý v den jeho 60. narozenin v sobotu 25. července po 8:30 ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Čtvrteční odpoledne nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě zpříjemňovala Helena Vondráčková.
1: Počasí.
0: No a možná nám ho také zpříjemní další počasí, které nás čeká. Ostatně o tom se teď podrobně dozvíme od Báry Kučerové, která má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu, konkrétně v brněnské pobočce. Přeji pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: No, musím říct, že teď v posledních desítkách minut mi místy to počasí tady ve Zlíně připomínalo takové aprílové počasí. Chvilku slejvák, potom vysvětlo slunce, pak zataženo. Jak je teď v našem regionu?
2: A většinou je právě spíš tady to aprílové počasí, ta oblačnost se opravdu mění. Teď je na západě kraje nebo v nížinách, v podstatě v Moravské bráně, oblačnosti méně, tam i spíše možná k polojasnu. Naopak ve východní polovině části kraje, tam v těch horských oblastech, v Setínsko, ale i jinde, tak tam je naopak oblačnosti více a také často bouřky, případně přehánky, takže Zlínský kraj je momentálně tak docela rozpolcený.
0: Čekají nás přehánky nebo déšť nebo dokonce i bouřky ještě i v následujících hodinách dnešního dne?
2: Můžou, respektive než opustí území Zlínského kraje, tak ano, teď se zdá, že postupují nějaké další přehánky i z Olomouckého kraje, takže se ještě někde znovu můžou nějaké další přehánky objevit, krom těch, co právě odcházejí, a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi zhruba 17 a 19 stupni Celsia, případně ke 20 stupňům, takže nějaký potenciál malý na růst teploty ještě bude, protože ta maxima dnes očekáváme i ke 20 stupňům Celsia.
0: Jak bude v noci a také v pátek?
2: A noc bude polojasná, ale v severovýchodní polovině kraje spíše oblačná, také se zde stále mohou objevovat drobné přehánky. Té málo oblačnosti může být také jinde, a to hlavně v jihozápadní části kraje, a zítřejší ranní teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia, a ten vítr, který teď vane většinou mírný, případně i čerstvý, bude v noci slabý severních směrů.
0: A co tedy páteční den?
2: A začne v té jihozápadní části menší oblačnosti, jinak bude převážně oblačný, na Valašsku se budou občas vyskytovat přehánky, k večeru pak budou ustávat a obecně během večera oblačnost ubude, postupně se téměř vyjasní a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 19 a 22 stupni Celsia, na jihozápadě a na jihu kraje místy i kolem 23 stupňů Celsia.
0: Hostem našeho vysílání byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: písni v podání Hradišťanů se teď můžete Českým rozhlasem Zlín nechat zlákat k cyklovýletu v okolí Horní Liče. Popis trasy pro nás bude mít Arnoš Tlukeš, kterého si za tímto účelem pozval k mikrofonu Pavel Vacek.
1: Když vyrazíme z bodu A a dorazíme zpět do bodu A, tak je jasné, že jsme absolvovali jistý okruh. A právě takový okruh si teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín projdeme s Arnoštem Lukešem. Nebo abych byl přesný, my si jej projedeme. Ještě doplním, že ten bod A bude v Horní Liči, zbytek už je na vás, pane Lukeši. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je pro cyklisty, jak jste řekl. Vlakem přijedeme do Horní Liče. V současné době je výluka vlakové dopravy mezi Vsetínem a Puchovem, tak typ je vhodný pro cyklisty od Uherského Hradiště, Brodu nebo Brumova Bylnice. Z nádraží vyjedeme k jihu až k dřevěné zvoničce, kde narazíme na žlutou turistickou značku vedoucí v souběhu s naučenou stezkou Pulčínské skály. Budeme stoupat. Na trase je několik vyhlídkových bodů a kaplička. Přijedeme do obce Pulčín, kde je možnost občerstvení. Jsou tu zajímavé kapličky. Pulčínem prochází cyklostezka 6117, takzvaná Hornolidečská magistrála. Po ní sjedeme k autobusové zastávce Lidečko rozcestí Pulčín a budeme pokračovat k jihu k motorestu Čertovy skály. Odbočíme na sever k Čertovým skalám.
1: Což je opravdu zajímavý skalní útvar, ke kterému se, jak už název napovídá, vážou i různé pověsti. Ty si už posluchači zjistí, pár základních informací o Čertových skalách byste ale mohl zmínit, pane Lukeši.
2: Dobře. Pískovcová stěna je dlouhá 150 metrů a vysoká až 25 metrů. Dominuje zdejší krajině. Skalní bloky vytvářejí zeď z kvádru, z nichž vystupují čtyři vrcholy. Skály jsou oblíbené mezi horolezci. Od skal vede cyklostezka v souběhu s modrou značkou a nauční stezkou Vařákovy paseky lesem až téměř k památníku na Vařákových pasekách. Naučená stezka má 15 zastavení, věnovaných zdejší přírodě, obcím a zajímavým místům na trase. Projedeme si památník a pamětní lípy. Vrátíme se zpět asi 2 kilometry na rozcestí Vrátnice, odkud se vydáme z kopce po žluté Glačtovským skalám. Ty dosahují výšky 14 metrů. Jedná se o menší pískovcovou skalní oblast blízko obcí Lačnov a Lidečko. Skladají se ze tří sektorů, horních, prostředních a dolních. Jsou rovněž oblíbené mezi horolezci. Leží na trase naučné stezky. Jsou dostupné i pěšky po značených turistických cestách z Lidečka nebo Lačnova. Žlutá vede v souběhu s naučnou stezkou do Lačnova, kde na severním okraji zastavby je muzeum Vařákových pasek. V muzeu jsou repliky obytných budov vypálené usedlosti. To budeme opět na Hornolidečské magistrále, po které přijedeme k Lačnovským rybníkům. Trasa pokračuje mezi dolním a prostředním kolem hospody Rybárna. Mírně klesá až do cíle, kterým je výchozí bod nádraží v Horní Liči. Obec byla založena začátkem 16. století. Žije zde přibližně 1300 obyvatel. Je křižovatkou silnice a železnice ve směru Vsetín, Puchov a Brumov Bylnice. Za pozornost stojí dřevěná zvonice z roku 1771, památník padlým rumunským vojákům druhé světové válce, roubená sýpka, staré dřevěné domky a kovárna v místní části Kočičina. V Horní Liči se u kostela nachází dřevěný ručně vyřezávaný mechanický betlém s pohyblivými figurkami a zajímavými stavbami z Zlínského a Trenčínského kraje. Trasa měří asi 35 km. Není příliš náročná. Vede převážně lesem okolo zajímavých přírodních úkazů a poznáme na ní i historii z poloviny minulého století.
1: Dopravte se tedy i s jízdním kolem do Horní Liče a dopřejte si příjemný cyklovýlet kolem skal a dalších zajímavostí, jak jej před nás předložil jako na stříbrném podnosu Arnoš Tlukeš. Děkujeme za to a přejeme pohodovou a zábavnou výšku.
2: Naslyšenou.

0: Pokud před zahraniční dovolenou dáváte přednost raději té tuzemské, tak možná v rámci toho třeba také rádi putujete po našich památkách, třeba po hradech nebo po zámcích. No a právě putování po zámcích vám umožňujeme v našem vysílání každý den po celé léto. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti o našich zámcích a zároveň ho můžete brát i jako tip na výlet. Jaký zámek vám představíme dnes, tak to nám právě teď odhalí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek

0: Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Vítěz bere vše, zpívala švédská čtveřice ABBA, no jenom samá vítězství by určitě rádi v následující sezóně viděli jak fanoušci Slovácka, tak také hráči týmu z Uherského Hradiště. Je otázka, jak to bude vypadat, protože po dvou sezonách strávených bojem o záchranu v první lize prošlo fotbalové Slovácko výraznou proměnou. Přišlo 14 hráčů, 11 odešlo. Obměněný tým vede nově jako hlavní trenér Jan Jelínek a nad tím vším má jako nový sportovní manažer dohled Michal Kadlec, který má jasnou představu o tom, jak by hra týmu z Uherského Hradiště měla vypadat.
1: Možná je to jiný soudek, když si vezmeme teďka mistrovství světa, každý to viděl, kam se vlastně ten fotbal ubírá, a já se vás zeptám, jestli se vás třeba líbila hra České republiky nebo třeba Španělska, jo. Je to samozřejmě trošku s nadsázkou, ale já si myslím, že tohle je přesně to, co jsme chtěli do těch hráčů dostat. To znamená, nese to sebou nějaké riziko, ale chceme samozřejmě po klucích to, jakým směrem jde ten světový evropský fotbal.
2: Popisuje sportovní manažer fotbalového Slovácka Michal Kadlec, kam chce po jmenování do nové funkce mířit a dodává další detaily.
1: Gólman, aby byl vysoko, aby rozehrával, pokud možno, aby vlastně ti kluci zezadu držení míče, snažit se vlastně ty prostory vytvořit, práce bez míče, jo, všechno tohle, aby jsme nebyli ten tým, který nakopává dlouhé balóny, jak to ještě bylo za Bricknera, cvajte bal a pak se tam o to poprat.
2: Kadlecovým přáním je, aby Slovácko hráče schopné splňovat zmíněné představy vychovávalo. Nutné ale je vhodné typy fotbalistů přivádět taky pomocí přestupů. Na trenéru Janu Jelínkovi pak je to, aby zvolené hráče naučil takový fotbal hrát.
3: Můj úkol je najít tu cestu a jak říká Michal, tu míru toho učení, protože já pracuji s chybou. A práce s chybou je extrémně důležitá podle mě, jo, protože jinak se nic nenaučíme.
2: Říká Jelínek s tím, že nedokáže odhadnout, kolik času potřebuje na to, aby do svěřenců dostal své myšlenky.
3: Na to vám nedokážu odpovědět. Ten fotbal je multifaktoriální proces. Je to složitý mechanismus a my na něho musíme reagovat. A já chci učit hráče, aby měli reagovat v té hře. To je taková moje filozofie, ani to slovo nemám rád. Moje myšlenka je taková, že ta hra patří hráčům. Jo? A takhle spolu chceme pracovat, takhle pracujeme na tréninku. Co z toho bude, to se uvidí. Já jenom bych si přál, aby jsme edukovali i odbornou veřejnost, ale i normální veřejnost a fanoušky.
2: Hned na úvod sezóny čeká obměněné Slovácko papírově nejtěžší možný test. V neděli nastoupí na hřiště mistrovské Slávie Praha. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz

0: stát.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Při výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži byli zraněni dva lidé. Jednoho vrtulník přepravil do krajské nemocnice ve Zlíně. Silničáři dnes kompletně zprovoznili silnici 1/49 ve Zlíně Loukách u Terna. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. Dnes je v kraji zejména oblačno s možností srážek, teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré odpoledne. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města do 8 hodiny večer. Oba jízdní pruhy silnice 1/49 u Terna ve Zlíně Loukách ve směru na Otrokovice už jsou od dnešního poledne průjezdné, informovala o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Opačný směr na Zlín je plně průjezdný už od středečního odpoledne. Oprava frekventované silnice začala na začátku července. Stavební práce se podařilo oproti původnímu harmonogramu dokončit s předstihem. Na příští rok připadá výročí 250 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Do něj v současnosti patří i všechny farnosti Zlínského kraje. Zástupci církve zprovoznili v těchto dnech k chystaným oslavám tematické webové stránky. Zahrnují například kalendář plánovaných duchovních, kulturních a dalších akcí, říká mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
5: Hned 8. ledna nás například čeká arcidiecézní večer štědrosti. Během roku se věřící všech 21 děkanátů postupně vydají na pouť ke svatému Janu Sarkandrovi do Olomouce. Připravuje se setkání ministrantů z celé Moravy nebo například výsadba stromů a jedním z vrcholů roku bude také 29. května arcidiecézní pouť vděčnosti.
3: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat, pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
6: Asi důležitý ten trend, to znamená letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince. Příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
3: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců. Ve sněmovně jich má 108.
4: Počasí.
3: Dnes je v kraji proměnlivá oblačnost, občas i velká. Téměř přes celý region budou postupovat přehánky, výjimečně i bouřky. Déšť a částečně i oblačnost budou ubývat později večer. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Valašsku většinou kolem 17. Vítr je mírný západní až severozápadní. S přeháňkami může v nárazích zesílit až na rychlost 55 km v hodině.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Kvůli výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži je uzavřená ulice Koperníkova a Generála Svobody. Pozor na rozlitý olej v ulici Palackého v Holešově na Kroměřížsku a nehodu máme hlášenou u obce Soběsuky na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Další aktuality uslyšíte zase za hodinu. Do té doby naslyšenou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Také informace ze zelené vlny pro vás do předchozí zpravodajské relace připravila Kristýna, o které je obecně známo, že je vzornou a opatrnou řidičkou, takže nikdy neporušuje předpisy, nikdy nejezdí rychle a nikdy neplatí pokuty. Pokud vy naopak, milí řidiči, patříte do té druhé skupiny, to znamená, že na to občas šlápnete a občas vám nějaká ta pokutička poštou přijde, protože jste zrovna projížděli kolem radaru, tak speciálně vás určitě bude zajímat další téma, které jsme pro vás do dnešního odpoledního vysílání připravili. Nově nainstalované radary v našem regionu zaznamenaly za prvních 20 dnů fungování přes 230 překročení rychlosti. Podrobně o tom budeme mluvit za chvíli.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Za prvních 20 dnů fungování zaznamenali radary v Buchlovských horách na silnici 1/50 celkem 236 přestupků. Navíc nedošlo k žádné závažné nehodě. Podrobnosti zjišťoval reportér Českého rozhlasu Michal Sladký, se kterým jsem teď ve spojení. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já právě teď stojím u jednoho z těch radarů, který se nachází u Bystra Tramp. Od něj až po odbočku na obec Stupava jsou na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem od 24. června v provozu hned 3 úseková měření. Prozatím jsou k dispozici údaje do 13. července, tedy za prvních 20 dní. Na odboru dopravních a správních agent v Uherském Hradišti podle jeho mluvčí Dagmar Vackové za tuto dobu evidují 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti.
0: Tak nevím, jestli při tom vstupu do vysílání ještě stíháš mávat na kolem jdoucí vozy, protože tam někdo troubil, možná na tebe. V každém případě nás bude zajímat, kde, protože těch radarů je více, tak kde nejčastěji se řidiči přestupků dopouští.
1: Je to právě hned v tom prvním úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou hradu Buchlov. Radary tady také zaznamenaly i dosavadní rekordmany, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině. Za nedodržení povolené rychlosti hrozí řidičům pokuty od 2 do 25 tisíc korun. Pokud by tuto hranici překročili o 50 km v hodině a více, může jim být podle zákona o silničním provozu uložen zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
0: A Michale, ještě prosím prozrať, jaké jsou tedy teď aktuálně zkušenosti policistů? Dávají si třeba řidiči od spuštění radaru větší pozor a ubylo například i nehod?
1: Statistiky zatím potvrzují, že ano. Zatímco letos od spuštění radarů nedošlo v Buchlovských horách k žádné závažné dopravní nehodě, za stejné období loňského roku to bylo 5 nehod. Při nich zemřel jeden motorkář a dalších 7 lidí utrpělo zranění. A když policisté měřili rychlost v době, kdy již byly radary nainstalovány, ale ještě nefungovaly, podle policejního mluvčího Radomíra Šišky taky zaznamenali pokles přestupků. Nejčastější příčinou dopravních nehod v Buchlovských horách je dlouhodobě rychlost. Proto se policisté budou na kontroly v tomto rizikovém úseku nadále zaměřovat, a to zejména kvůli motorkářům.
0: Spousta řidičů určitě třeba i na sociálních sítích sleduje a sdílí si, kde se nějaké ty nové radary objeví. Můžeš ty prozradit, jestli třeba právě v tomto úseku frekventované silnice 1/50 ještě budou nebo přibudou nějaké další radary?
1: Je to tak, od odbočky na Stupavu po křižovatku na Střílky se připravují další 2 místa, kde se bude měřit rychlost. Kdy přesně budou v provozu, se ale ještě neví.
0: No a vy, milí posluchači, se to určitě dozvíte prostřednictvím našeho vysílání. V Buchlovských horách už měsíc hlídají rychlost projíždějících vozidel radary. Podrobnosti o tom připravil do našeho vysílání reportér Michal Sladký. Michale, děkujeme za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Doufáme, milí posluchači, že se příjemně bavíte s odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Zlín. Dnes se můžete ale třeba také pobavit na Velkém náměstí v Kroměříži, kde se představí otrokovicko-zlínská kapela s vlastní tvorbou Gaia. Koncert v tamní relaxační zóně můžete navštívit od 18. hodiny. A my vás pozveme i na další zajímavé akce. Například v Napajedlích při letním cyklu koncertů s názvem Muzika pod ořechem přivítají ústřední postavu skupiny Please the Trees a jednu z nejvýraznějších osobností domácí alternativní hudební scény Václava Havelku. Koncertní podoba alba zve posluchače do prostoru mezi bděním a snem, kde hudba působí jako jemný obřad proměny. Akce na nádvoří nového kláštera v Napajedlích začíná v 19 hodin. Koncert dnes se nabízí také velkokavárna Gulliver ve Zlíně, Vanda Kavková, učitelka zlínské odborné vyšší herecké školy, která se věnuje autorskému divadlu a zpěvu, zahraje společně s Jakubem Přikrylem na terase velkokavárny Gulliver od 19 hodin. V rámci festivalu Rožnovské frky dnes uvede divadlo Chaos hru Kabaret. Těšit se můžete na 4 vtipné jednoaktovky prošpikované humorem, které napsal sám život. Začátek představení je v Janíkově stodole v Rožnově pod Radoštěm v 19 hodin. A v Uherském Brodě se dnes můžete vydat na komentovanou procházku napříč sluneční soustavou. Samozřejmě ne tou opravdovou, ale zmenšeným modelem. Cesta začne u přechodové lávky pod gymnáziem u modelu Slunce. Od něj bude pokračovat přes terestrické planety, zastávku v planetáriu, plynné obry až ke hvězdárně. Za příznivého počasí následuje pozorování Slunce. V případě deště bude akce zrušena. Začátek je v 17 hodin a bude u toho i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Do našeho vysílání se přihlásí po 17. hodině.
1: Etikety na potravinách jsou plné údajů, kterým nevždy rozumíme. Podle čeho poznat kvalitní výrobek a na co se při nákupu zaměřit, poradí technoložka potravin Iva Burešová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nalaďte si Český rozhlas Zlín 24. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě.

žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

tu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Za necelých 5 minut bude 15:30, přejeme příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání. V něm vám občas připomínáme také významné osobnosti, které jsou spjaté s naším regionem. No a dnes to bude osobnost, která se narodila přesně před 100 lety.
1: Rodáci známí, neznámí.
0: Prozaik, fejetonista a publicista Ludvík Vaculík napsal například romány Sekyra nebo Morčata. Jako rodák z Brumova Bylnice na Zlínsku se občas i ve svých dílech vracel k valašskému nářečí. Útržky života Ludvíka Vaculíka sestavila pro cyklus Rodáci známí, neznámí z archivních záznamů redaktorka Petra Kopásková.
2: Můj pohled na dětství skameněl, protože jsem se kdysi pokusil ho zapsat, psal jsem si tedy ty deníky, jejich část vyšla v té takzvané knize indiánské, čili já jsem si to tehdy už zaradil a dal tomu určitý styl, který bych řekl, do dneška pěstuju.
3: Vzpomíná na své literární začátky Ludvík Vaculík, který se narodil v roce 1926 v Brumově na Zlínsku.
2: Do školy jsem vstoupil v roce 1932, kdy jsme se nastěhovali do naší nové chalupy. Předtím jsem bydlel takzvaně na Žabinci. Tam nemám vzpomínky velice útržkovité.
3: Za války se Ludvík Vaculík vyučil u Bati ve Zlíně, kde pak také pracoval. Po válce ale odmaturoval na obchodní akademii a odešel do Prahy.
2: Tatínek, ten byl zklamaný, no tak já jsem šel k Baťom, od Baťu jsem šel na tu vysokou školu. On byl zklamaný, on čekal, že já mu pomůžu v jeho politické činnosti v místě. On ve mně dával naději, že já povznesu tamnější město a kraj. Ovšem mě ten život a zájem vedl dál, potom v Praze jsem byl na vysoké škole, takže to, co on vnímal jako otázku místní, já jsem začal vnímat jako problém celostátní a celospolečenský.
3: Tak vzpomíná na svého otce. Vysokou školu Vaculík nedodělal.
2: A odtamtud jsem odešel, když z této školy byli po únoru vyhození nemarxističtí profesoři. Já jsem cítil takový nesouhlas, že jsem to řešil tak, jelikož jsem znal slečnu Komárkovou od Baťů ve Zruči, která odešla z politických důvodů, odešla do pohraničí, do textilní fabriky dělat vychovatelku. Já jsem ji jednak navštívil, jako student do prázdninách jsem tam šel na prázdninovou brigádu a ta fabrika mě požádala, abych tam jako vychovatel zůstal. Mohl jsem svobodně myslet a svobodně jednat, ale myslel jsem si, že já teda budu tím učňům podávat ten socialismus správný. No jo, já jsem nebyl v souladu se stranickou politikou, avšak ta fabrika to poznala, proto mě brzy za půl druhého roku vyhodila. Vyhodila nás už dva, protože mezi tím jsme se s Marií Komárkovou oženili.
3: Ludvík Vaculík byl do roku 1968 členem Komunistické strany Československa. V tom roce také napsal významný dokument Pražského jara, 2000 slov. Pár let na to Vaculík založil samizdatovou edici Petlice. Tak mohl i s dalšími literáty publikovat díla, která v době normalizace nemohla oficiálně vycházet.
2: No tak především jsme opravdu nevěděli, že tou Petlici zakládáme, bych řekl, kapitolu v české literatuře. My jsme si mysleli, že sloužíme sami sobě a pár kamarádům. Opíšeš si rukopis, opíšeš ho víckrát, teďkom jsou zájemci o to, tak to prodáš. A toto taková jaksi zábava anebo potěšení pro sebe se změnilo ve významnou činnost tím, jak se o to začala starat státní bezpečnost. Protože ty věci začaly pronikat do zahraničí přeci. Vždyť my jsme vlastně byli tím erbem odporu občanského. My jsme byli ten erb. Koho jiného bylo vidět někde veřejně?
0: Tak ukončil povídání o svém životě prozaik a fejetonista Ludvík Vaculík. Pocházel z Brumova Bylnice na Zlínsku, od jeho narození dnes uplynula 100 let. Ludvík Vaculík zemřel 6. června 2015.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
4: už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

0: Možná, že i vy, milí posluchači, jste se nemohli dočkat. Je to tady v Uherském Hradišti, startuje 52. letní filmová škola. Co přinesou její večery před kinem Hvězda? No přece každý večer neformální besedu u cymbálu, které soubory z regionu na takzvané cymbál stage zahrají, tak i na to se ptala ředitele festivalové produkce Michala Surmy, moderátorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Jak to vlastně teďka ve městě vypadá a vůbec ve Smetanových sadech? Už je všechno přichystáno na zítřejší příjezd prvních návštěvníků. Možná proudí městem už teď?
2: Tak už tady první návštěvníci objevují, to jsou ti opravdu skalení nedočkavci. Nicméně přípravy jsou v plném proudu a co se týče třeba konkrétně cymbál stage, tak ta už samozřejmě stojí a všechno kolem ní je připraveno v tuto chvíli.
1: Tak to jsme rádi, že místo pro cymbálovky už je připraveno, protože zamířit večer ke kinu Hvězda v době konání letní filmové školy, to je pro mě aspoň záruka pěkného večera, protože ještě teď si vybavuje okamžik, kdy si na malé pódium v obklopení místních i účastníků festivalu minulý rok s horňáckou cymbálovou muzikou Petra Mičky přišel zaspívat legendární Jiří Suchý. Taky si na to ještě pamatujete, věřím.
2: Na to nezapomenu do konce života, takže to byl jeden můj velký splněný sen. Pan Jiří Suchý tady dvakrát vlastně navštívil letní filmovou školu loni a předloni, kdy uváděl své nové dokumentární filmy. Byl to úžasný zážitek a máme přislíbeno dokonce, že příští rok uzavře svou trilogii a měl by dokonce příští rok opět se do Uherského Hradiště vrátit. I pan Suchý má jako obrovský zážitek z tohoto vystoupení a ten byl navíc spojen s tím, že na druhý den, kdy jsem ho vyprovázel od hotelu Slunce, tak mě sdělil na rozloučenou, že tak dobře se ještě nikdy nevyspal.
1: Tak to máme radost, že vlastně vždycky dochází i k propojení filmů a těch doprovodných programů. A zkuste říct posluchačům, kteří třeba nikdy na těch cymbálových večerech filmovky nebyli, jak si vlastně můžou představit tu atmosféru těch večerů, protože věřím, že slova koncert nebo beseda u cymbálu úplně nevystěhují to, co se večer před kinem Hvězda děje.
2: Tak já bych to asi charakterizoval jakýmsi volným setkáváním lidí, kteří mají vztah k folkloru a k dobré muzice a mají chuť se potkávat s dobrými

0: ty muziky Pozdní sběr, Mladí burčáci, cymbálová muzika Ohnica, nově zahrají Kunovian a cymbálová muzika Dulina a z Horňácka přijede horňácká muzika Petra Mičky.
1: Jaký čas si máme do kalendáře poznačit?
0: Začátek je jednotný, ten je v 19 hodin každý večer v době konání letní filmové školy a konec, ten se dopředu odhadnout nedá, ten vždy záleží na energii a i na věku muzikantů, protože někteří ti mladší, třeba což jsou mladí burčáci, tak ti opravdu oficiální konec, který je o půlnoci, přetahují o několik hodin.
1: To se mě překvapil, říkala jsem si, že mladí právě nevydrží a staří to táhnou až do rána, ale je to tak. Dobrá, tak to pěkně jsme zakončili pozvánku na večery na takzvané Cymbal Stage na 52. letní filmové škole a ředitel produkce letní filmové školy Michal Surma nás tak pěkně pozval ve vysílání. Pane Surmo, tak moc děkujeme za povídání i informace o letošní Cymbal Stage a přejeme krásný den a šťastný začátek filmovky do Uherského Hradiště.
0: Děkuji za přání a všem pěkný den.
2: Na doprovodný program letní filmové školy v podobě večerů u cymbálu u kina Hvězda ve Smetanových sadech se můžete vypravit už zítra v 19 hodin. Večery se konají každý den až do středy 29. července. Vstup je volný.
3: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Dospíval Karel Zich, možná už jste zvědaví, co zajímavého se zase od Petra Uhříka dozvíte z hudební scény. Tentokrát si Petr vybral interpreta, který pochází od našich východních sousedů, říkalo se mu slovenský Tom Jones. Mimochodem v loňském roce jste si mohli vyrazit do kina na jeho sfilmovaný příběh. Ten umělec, ten zpěvák, tak ten se jmenuje Karel Duchoň.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Připomenu výrazného slovenského zpěváka. Kdysi dávno dokonce i Karel Gott přiznal, že ho obdivoval, no zároveň z něho měl i trochu obavy, protože v něm viděl reálnou konkurenci. Bohužel pěvecký velikán nedokázal porazit démony, kteří ho naprosto ovládli. To, že neodmítnul žádnou skleničku alkoholu, ho nakonec přivedlo do hrobu. Karel Duchoň, ano. Pocity slávy prožíval už v roce 70, tehdy na bratislavské Lyře zpíval Kto ťa má rád. Odborníci nešetřili slovy chvály, fanoušci se prali o jeho autogram, Karolko se stal velkým idolem. Tleskali mu ve spoustě zemí, byl skutečně světovým umělcem a přitom zůstal skromným člověkem bez hvězdných manýr. Mnozí kolegové, kteří ho pamatují, se shodují, že v dějinách slovenské hudby neměl konkurenci. Každý, kdo ho chtěl napodobit, byl jenom imitací. Ještě bych se bleskově vrátil do roku 74, a to z jednoho kuriózního nebo přinejmenším neobvyklého důvodu. Tehdy se poprvé v historii festivalu v Bratislavě předali dvě zlaté liry. Jedna pro Duchoňa, druhá pro Helenu Vondráčkovou za píseň Malovaný džbánku. Ale dnešní díl je o slovenské muzice. Karel Duchoň pobyl na tomto světě pouhých 35 let. My si ten sytý, neskutečný hlas teď připomeneme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už se nám přiblížila 16. hodina, my vás srdečně zveme také k dalšímu poslechu. V 16 hodin nabídneme zprávy a po 16. humoriádu scénky vám dnes bude nabízet Iva Hitnerová. No a Tomáš Perutka, ten se těší na slyšenou po 17. hodině při přehledu toho nejzajímavějšího, co se dnes stalo v našem regionu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Na dva zámky zamykám.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu,

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 16 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policie uvolnila některá dopravní omezení v místě havárie vodovodního potrubí v Kroměříži. Dva zranění jsou v péči lékařů. Neodkladné odstranění budovy 34 ve Zlíně dnes nařídil stavební úřad. Fotbalista Slovácka Petr Žala ukončil ve 43 letech kariéru. V noci bude zejména polojasno, nejnižší teploty do 7 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré odpoledne. Dvě zraněné osoby jsou v péči lékařů po havárii vodovodního potrubí v Kroměříži. Událost se stala při jeho opravě po 12:30 odpoledne. Pokračuje mluvčí krajské policie ve Zlíně Šárka Trnková.
6: V tuto chvíli můžeme upřesnit, že se jednalo o horkovodní potrubí a aktuálně zůstává uzavřena ulice Štěchovice.
4: Až do 8 hodiny večer pak může být v části Kroměříže částečně omezena dodávka vody. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melzer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společností Cream do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Po pádu armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják. Další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
7: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
4: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
5: Sport.
4: Fotbalista Slovácka Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Českého rozhlasu Desítka Pavla Horváta.
8: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
4: Petr Žela je rekordmanem v počtu ligových startů, má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát taky oslavil triumf v domácím poháru, jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry.
5: Počasí.
4: V noci bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně na severu a východě kraje až oblačno a mohou se objevit drobné přehánky. Teploty v noci klesnou maximálně na 10 až 7 stupňů. Vítr bude slabý, severní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Po havárii potrubí v Kroměříži je uzavřená ulice Štěchovice. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Na řadě je Humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech vám přeje Kristýna Fuchsová.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Končí.
3: Já mám nalíkají.
9: Co jsme z toho zdrudaná?
10: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
5: Humoriáda.
11: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
12: hezké
11: Ivo.
12: Hezké odpoledne.
11: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
12: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené minulý týden. Jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
11: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
12: To jsem nevyvěšovala.
11: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
5: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci a tak.
0: No ale takže ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ty patenty. Naopak září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek vždycky. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a no, taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu na telefonu. Vy co rozhodujete v Humoriádě? Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: No.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržu.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš já... jako Kaiser. Běž. Tak,
12: promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
13: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne, ale...
13: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
15: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila. No,
15: a ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
15: No, já bych chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
15: Ano.
13: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavice. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jaký například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
15: No, tak to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna smysl.
13: Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že jo?
15: No, ale viděl jste ji.
13: Já mě mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučovat. To je jedno, to se nepletme. No tak.
15: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. No. Mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale já jsem alkoholik. Alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor? No. No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna za všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No jo.
13: Je tě blbě, jo?
15: No strašně, to si nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
15: Ale to se říš, nevíš, já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o to švat, to se srozej, to znáš, to tak.
15: Ne, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
13: ale,
15: jsem.
13: Ale taky to stojí za pendry, běž.
15: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Ale tam ještě budu víš světy, dej si jedno za mě. Sestřičko, prosím. Ale neboli, sestřičku, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božer se na zdraví. Jak já mu závidím. Pane Kajzere. Pane doktore, vy jste mi zase sebral můj plášť.
4: Neříkej.
13: Ty váš?
4: Rád se bílej, že?
13: Jím se ty barvy pletou.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo? Hmm.
4: Kdo to byl?
13: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Oldřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore, no, nelíbí.
4: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by to láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam, zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem, může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Hanu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko,
1: 900. Ačko. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu, ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: život... Řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise. Marseillaise jsme zpívali. A

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
2: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
1: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
3: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
4: 1954, v lednu, externě.
3: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
4: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
3: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
4: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
3: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
4: Už půjdu. Teď odcházím.
3: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
4: Jak co myslíte?
3: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
4: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
3: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
4: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... No. A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
5: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
2: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a absolutně občanským zmatku. Jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
1: brýle zůstaly.
2: Brýle nedám na ně dopustit.
1: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají, říkají, tohle. Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to, prostě teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já ji pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivo Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu. Fuck!

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Po požáru 34. budovy v bývalém baťovském areálu chtějí hasiči prověřit protipožární opatření ve skladovacích objektech ve kraji. Vsetín chystá nový dotační program pro sportovní kluby a spolky ve městě. Čeští zástupci jednali v Pekingu o zadrženém Čechovi v Číně. V noci a ráno bude zejména polojasno, teploty v noci klesnou maximálně k 7 stupňům. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobrý podvečer. Po rozsáhlém požáru 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se hasiči zaměří na kontrolu skladů ve Zlínském kraji. Preventivní kontroly se podle velitele zásahu Zdeňka Ostrusiny zaměří především na dodržování protipožárních opatření.
4: Obecně, když to řeknu, tak se nezaměříme pouze na baťovské objekty, ale budeme se chtít podívat do právě skladových objektů větších rozměrů, a to napříč Zlínským krajem, nejenom v baťovském areálu.
2: Sportovní kluby a spolky ve Vsetíně budou moct zažádat o městské peníze na svou celoroční činnost. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nový dotační program pro oblast sportu na příští rok. Rozdělit by se mělo přes 18 milionů korun, dodává mluvčí města Jana Rašková.
5: Program podporuje spolky ve Vsetíně, které se celoročně věnují sportu, tělovýchově nebo volnému času se sportovním zaměřením. Peníze jsou určené na pravidelné celoroční činnost a nevztahují se na jednorázové akce, na ty existují samostatné žádosti.
2: Členové české sněmovní delegace dnes v Pekingu jednali o Čechovi zadrženém v Číně. Delegace vedená předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD jednala s předsedou čínského parlamentu nebo nejvyšším představitelem komunistické strany Číny. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského bude česká diplomacie ve vyjednávání o zadrženém Čechovi dál pokračovat.
6: Máme s Čínou bilaterální konzulární úmluvu a tuto konzulární úmluvu Čína beze zbytku plní, to znamená, náš konzul má přístup k tomu českému občanovi. Máme veškeré informace, které potřebujeme mít od toho českého občana o něm, a to je to podstatné. A nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli. Tak bych to asi definoval.
2: Podle Brodského čínská strana reagovala tak, že také mají nějaký svůj případ v České republice. Přímo spojila zadržení českého občana se zadržením Číňana v Česku. Vyhledávač Google dostal od Evropské unie pokutu v přepočtu 21 miliard korun. Evropská komise viní firmu za zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání i z přílišného omezování vývojářů, kteří vytváří aplikace pro mobily s operačním systémem Android. Komise verdiktem potvrdila dřívější předběžné rozhodnutí z března loňského roku. Společnost Google zvažuje, že proti verdiktu podá žalobu.
3: Počasí.
2: V noci bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně na severu a východě kraje až oblačno a mohou se objevit drobné přehánky. Teploty v noci klesnou maximálně na 10 až 7 stupňů, vítr bude slabý severní a zítra ráno může být v jihozápadní části kraje méně oblačnosti, pak jí bude přibývat. Na Valašsku může občas pršet a zítřejší teploty do 23 stupňů, vítr bude mírný severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor, dejte na roztrhanou pneumatiku na dálnici D55 ve směru na Zlín před 22. kilometrem. A na dálnici D55 tentokrát ve směru na Hodonín na 45. kilometru leží střešní rakev. Jeďte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný další poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Co pak zajímavého se stalo právě dnes v našem Zlínském kraji, tak o tom podrobně uslyšíte v následujících teď už necelých 60 minutách. Řeč bude například o tom, že se připravuje výstavba dalšího úseku dálnice, no a už za pár minut se s námi můžete vydat na cestu napříč sluneční soustavou. Co to konkrétně bude obnášet, tak to se dozvíte v našem vysílání.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Marta Kubišová dospívala píseň Magdalena ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v 17 hodin 8 minut k tomu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melzer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
2: Více se tématu budeme věnovat v následujícím vysílání. Dvě zraněné osoby jsou v péči lékařů po havárii vodovodního potrubí v Kroměříži. Událost se stala při jeho opravě po 12:30 odpoledne. Pokračuje mluvčí krajské policie ve Zlíně Šárka Trnková.
4: V tuto chvíli můžeme upřesnit, že se jednalo o horkovodní potrubí a aktuálně zůstává uzavřena ulice Štěchovice.
2: Až do 8 hodin večer pak může být v části Kroměříže částečně omezena dodávka vody. Radary v Buchlovských horách zaznamenaly za první týdny fungování více než 200 přestupků. Na silnici 1/50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem jsou od 24. června v provozu celkem 3 úseková měření. Od jejich spuštění do 13. července radary zachytily 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Pokračuje mluvčí Uherského Hradiště Dagmar Vacková.
5: Nejčastěji dochází k přestupku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti 129 km v hodině.
2: Řidičům za nedodržení rychlosti hrozí pokuty od 2 do 25 tisíc korun nebo zákaz řízení až na 18 měsíců. Oba jízdní pruhy silnice 1/49 Úterna ve Zlíně Loukách ve směru na Otrokovice dnes po 12. hodině zprovoznili silničáři. Informovala o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Opačný směr na Zlín je plně průjezdný už od středečního odpoledne. Oprava frekventované silnice začala na začátku července. Stavební práce se podařilo oproti původnímu harmonogramu dokončit s předstihem. Fotbalista Slovácka Milan Petržala ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Potvrdil to Českému rozhlasu. Petržala je rekordmanem v počtu ligových startů. Má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát taky oslavil triumf v domácím poháru. Jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: vaší dobré náladě se v předchozích okamžicích snažil přispět v našem vysílání také Petr Kotwald.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Navštívit všechny planety sluneční soustavy během jednoho odpoledne? V Uherském Brodě to možné je. Místní hvězdárna a planetárium pořádá komentovanou procházku po planetární stezce, která návštěvníkům přibližuje rozměry vesmíru i zajímavosti o jednotlivých planetách. Přímo na stezku už zdravím naši regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou. Petro, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Krásné odpoledne.
0: Prosím tě, prozraď, kde teď přesně jsi a co se kolem tebe konkrétně děje.
2: Já právě teď stojím u modelu Slunce, kterým celá planetární stezka začíná. Sešlo se zde 13 zájemců o astronomii všech věkových kategorií, kteří se za chvíli vydají na 2-kilometrovou komentovanou procházku až k Uhersko-Brodské hvězdárně. Cestou budou míjet modely všech planet, dozvědí se zajímavosti o sluneční soustavě a také si díky měřítku stezky lépe představí skutečné vzdálenosti ve vesmíru. Vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami odpovídají skutečné sluneční soustavě v poměru 1 k 2,5 miliardám.
0: Tak přiznám se, že já bych byl asi nejvíce zvědavý na naši matičku Zemi, možná eventuálně na Saturn. Co dělá podle tvého názoru tuto stezku výjimečnou?
2: Každou planetu tady představuje kamenná koule, případně nějaký model, konkrétně u Slunce, které je velmi velké, jsou to, řekněme, vydlážděné kachličky různých barev, které představují tu strukturu toho Slunce. A kámen, kterým je vlastně tvořený ten model té sluneční soustavy, je pečlivě vybírán, tak aby svou strukturou i barvou připomínal její povrch. Stezka vede historickým centrem města i jeho okolím a pravidelně se po ní konají komentované procházky. Více mi už ale řekne vedoucí hvězdárny Vít Valeška, kterému přeji krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
2: Pane Valečko, čím je podle vás zajímavá tady ta planetární stezka pro lidi, kteří se o astronomii běžně nezajímají?
3: Skvělá věc na planetární stezce je, že si lidé můžou na vlastní nohy a na vlastní oči vyzkoušet a podívat se, jak je to vlastně s těma rozměrama v naší sluneční soustavě. Protože ono je strašně jednoduché říct, že od sluníčka po Merkur je to 50 milionů kilometrů, od sluníčka po naší Zemi je to třeba 150 milionů kilometrů, jenomže to jsou obrovská čísla, která se strašně špatně představují, protože kdy z nás někdo naposledy ušel 50 milionů kilometrů. Takže právě na té planetární stezce, i když je to zmenšený model, tak si lidé můžou vyzkoušet alespoň, jaké je to v porovnání proti sobě. Stejně tak, jak jsou v porovnání proti sobě velké jednotlivé objekty v naší sluneční soustavě. Myslím si, že to je skvělá věc na té planetární stezce, obzvlášť třeba pro školní exkurze, které k nám také chodí.
2: My už teda víme, že se dozvíme, jak velké jsou ty planety, jak daleko jsou od sebe, ale na co dalšího se můžou návštěvníci během dnešní planetární procházky těšit?
3: Tak pro začátek na to, že si to teda konečně vyzkouší na vlastní nohy. Ono ještě celý ten zážitek z toho umocňuje to, že planetární stezka vede do kopce. Ale taky se dozví hromadu dalších informací o jednotlivých planetách, jak to tam vypadá, jak ty planety vypadají. Zastavíme se v planetáriu, popovídáme si o dalších detailech, ukážeme si na animacích, na videích, jak jednotlivé planety například se pohybují, jak vypadají. No a pak na závěr na hvězdárně se dostaneme taky ke chvilce pozorování. Pokud teda samozřejmě vyjde počasí, budeme se dívat na sluníčko, potom v jiných částech roku pozorujeme i další věci.
2: Pokud bych chtěla vyrazit na komentovanou prohlídku právě pro planetární stezce někdy do budoucna, kdyby to třeba někomu z našich posluchačů nevyšlo zrovna dneska, protože počasí bylo velmi proměnlivé, kdy můžou společně s vámi na takovou procházku znovu vyrazit?
3: Ještě nás čekají 2 srpnové termíny komentovaných procházek planetární stezkou, no a potom bude možnost ještě v září, pravděpodobně i v říjnu, komentované procházky planetární stezkou nabízíme přibližně 1 do měsíce. Potom v zimním období si dáváme chvilinku pauzu, protože s počasím to bývá složité, ale teďka přes léto ještě ty možnosti určitě budou. Podrobnosti jsou u nás na webu.
2: Pane Valečko, já vám moc děkuji. My můžeme pokračovat v exkurzi v procházce. No a já pro naše posluchače ještě doplním, že planetární stezka měří celkem 7 kilometrů. Dnešní procházka ale povede po její první 2-kilometrové části. No a zájemci ji samozřejmě mohou navštívit kdykoliv i sami. Jednotlivá zastavení doplňují informační panely a stezka je volně přístupná po celý rok.
0: to byla redaktorka Petra Sedláčková živě z planetární stezky v Uherském Brodě. Petro, děkujeme a pěkné odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A pokud vy, milí posluchači, znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, tak nám pošlete tip na stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Za 8,5 minuty už bude půl šesté, vy si dnešní podvečer, nebo chcete-li pozdní odpoledne, užíváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: No a teď se u nás dozvíte, jaké nás čeká počasí. Řekne nám to Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné pozdní odpoledne přeju.
2: Pěkné odpoledne.
0: Trochu se nám tady nad Zlínem mračí, ale tipnul bych si, že by z toho snad pršet nemělo. Je zataženo v celém Zlínském kraji teď aktuálně?
2: A není, právě naopak, spíše na většině území kraje je oblačnosti poměrně málo, respektive polojasno a svítí sluníčko. Na Valašsku tam je jinak, tam poměrně intenzivně, nebo aspoň tak, jak to vidím já odsaď ze vzdálených území, bouří. A ty bouřky se tvoří v podstatě na stejném místě a tam zataženo opravdu je, odpovídají tomu i teploty. Ty se tam pohybují nejčastěji mezi 14 a 12 stupni Celsia, zatímco vlastně v té jižní části té slunečné tam se pohybují naopak spíše mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Přiznám se, že jsem si vás úplně představil, jak tam z dálky pozorujete to počasí v našem Zlínském kraji. Určitě také budete vědět, co nás čeká v našem regionu v následujících hodinách.
2: A mělo by převážit polojasno, ale ta severovýchodní polovina kraje Valašsko, tam by mělo zůstat oblačnosti více, právě ještě s těmi přeháňkami a bouřkami, a také se tam slabší přeháňky mohou objevovat i v průběhu noci. Občas ale může být v rámci kraje i hodně málo oblačnosti a nejméně by jí mělo být v jeho západní části kraje a ranní teploty ty klesnou mezi 10 až 7 stupňů Celsia a vítr bude vát většinou slabý severních směrů.
0: No a zeptám se samozřejmě také na páteční počasí.
2: A to bude oblačné ráno, může být právě ještě v té jihozápadní části kraje z noci méně oblačnosti, naopak na Valašsku stále se budou, nebo mají potenciál se občas vyskytovat přeháňky, ty budou ale k večeru ustávat a během večera se pak na celém území kraje postupně téměř vyjasní, zítřejší maximální teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia na jihozápadě a jeho kraje místy i kolem 23 stupňů Celsia.
0: No a ještě nám prosím stručně řekněte, jestli o víkendu bude ve Zlínském kraji pršet nebo ne.
2: A po většinu víkendu by to mělo být beze srážek, sobota by měla být slunečná s letními teplotami, ty maxima 23 až 27 a neděle po většinu dne také, začne polojasnem, potom převáží oblačno zataženo a od jeho západu až později odpoledne pravděpodobně a potom také večer se na mnoha místech nějaký déšť objeví a to buď v podobě právě deště nebo přeháněk, případně i opět nějaké bouřky, ale i tak v neděli ty maximální teploty předtím, než ty srážky přijdou, 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Hostem našeho vysílání byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Na pohovku Jošky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: hasiči po skoro dvou týdnech dohasili rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína. Na místě už dál zůstane jen jedna hasičská jednotka, která bude požářiště monitorovat. Končí i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře raději nevětrali. Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek 9. července.
1: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovaly stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. K hašení využívali speciální výškovou techniku nebo vrtulník s bambivakem. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina to přirovnal k dění z 11. září 2001, kdy se v New Yorku po útoku letadel zřítily budovy Světového obchodního centra.
2: Měl jsem možnost, bohužel, stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní.
1: Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
3: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů, takže opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů.
1: Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než 500 000 000 korun. Sklad měla na místě taky nadace Tomáše Bati. Bylo tam asi 30 tisíc knižních publikací. A další poškozenou firmou je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
4: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně.
1: Ve Zlíně požár vzbudil vlnu solidarity, hasičům třeba lidé nosili během zásahu vodu a jídlo. Taky si kupují benefiční trička na podporu nadace Tomáše Bati. Hasiči postupně požár dostali pod kontrolu a zaměřili se na dohašení a monitoring trosek budovy. S tím jim pomáhala i dronová služba. Její práci popsal velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku Jan Haderka.
5: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky, nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
1: Budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Policie událost prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celkovou škodu policie zatím nevyčíslila. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: vysílání Českého rozhlasu Zlín právě dospívali Marta a Tena Elektriádu.
1: Den v kraji.
0: Pokud stejně jako já často jezdíte po našem Zlínském kraji vozem, tak vás určitě potěší následující informace. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku za 9 miliard korun. Stavět se má začít už příští rok a jako první na trasu budoucí dálnice teď nastoupili pyrotechnici. Byla u toho i naše reportérka Tereza Chrastinová.
2: Tam se budou třeba pohybovat těžký stavební stroje a právě kdyby nějaký tenhle ten těžký stroj najel třeba na nějakou nevybuchou minu nebo bombu, tak by se něco mohlo stát.
3: S Martinem Dvořákem stojíme u pole ve Spytihněvi na Zlínsku, kde on a jeho tým začal s pyrotechnickým průzkumem.
2: Používáme německý magnetometr Forster Ferex. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
3: Průzkum je nezbytný pro výstavbu dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi. Na konci druhé světové války totiž v okolí bojovaly jednotky pěchoty. Přístroj dokáže detekovat kovové předměty různě hluboko pod zemí.
2: Ruční granát, puškový granát, protitankový, tak to je tak do metru a půl. Větší nějaký ty bomby, pumy, 100 kg, 250 kg, tak ty až do 6 metrů.
3: Tým se skládá ze 3 až 4 lidí. Mezi nimi je i František, který mi popisuje samotný přístroj.
4: Je tady nějaká kostra. Ty jsou připevněny 4 měřící sondy, k tomu je přidělaná měřící jednotka společně s baterií a s protizávažím vzadu. Ty nám to řeklo, že sondy jsou připojené a můžeme měřit. My můžeme zjistit, jestli se tam nachází nějaká anomálie, ale pouze až po vyhodnocení do grafické podoby můžeme vlastně zjistit, jakou velikost má a poskytnout tady tyhle data pyrotechnikovi, který se podle toho rozhodne, jestli kopat nebo ne.
3: Samotná konstrukce váží kolem 15 kg.
4: Střídáme se, nejde s tím měřit celý den. Člověk by byl hrozně unavený, uřícený. Je to náročný. Co nám stěžuje práci, je terén. Když chodíme po oraném poli, tak je to mnohem náročnější, než když chodíme po nějaké krátce posekané louce.
3: Přístroj může mít i namontovaná kolečka nebo může být poháněný pomocí čtyřkolky. Lidská síla má ale podle Martina Dvořáka určité výhody.
2: No, my záměrně máme variantu bez koleček. Právě, aby jsme to mohli nosit na zádech, protože potom máme jistotu, že kdekoliv máme měřit, tak to je všude průchozí pro nás.
3: Tým musí prověřit 80 hektarů území. Pokud vše půjde dobře, mělo by být hotovo do konce listopadu. Ze Spytihněvy Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Před 18. hodinou ještě připomeneme jednu významnou osobnost spjatou s naším regionem. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Přesně před 100 lety se v Brumově Bylnici na Zlínsku narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Připomenu, že ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka připravujeme diskuzi se synem spisovatele Janem Vaculíkem a režisérem Břetislavem Rychlíkem, kterou bude při letní filmové škole v Uherském Hradišti v pondělí od 13 hodin hostit stan Českého rozhlasu ve Smetanových sadech. Rozhovor bude moderovat moje kolegyně Markéta Macháčková. Záznam uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ve čtvrtek 30. července po 11. hodině.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
0: Blíží se nám 18. hodina, ta přinese další hlavní zprávy. Tomáš Perutka vám přeje příjemný a pohodový poslech našeho dalšího vysílání.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lávku ke společenskému domu v Rožnově pod Radhoštěm čeká oprava a na měsíc úplná uzavírka. Výstava v Uherském Hradišti ukazuje dílo Boženy Augustínové. Spojené státy chtějí dál jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. V noci a ráno bude zejména polojasno, teploty v noci klesnou maximálně k 7 stupňům. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobrý večer. V Rožnově pod Radhoštěm chystají opravu lávky od knihovny ke společenskému domu. Jde o frekventovaný most, který lidé využívají cestou na náměstí i k Valašskému muzeu v přírodě. Pokračuje mluvčí města Petra Graclíková.
2: Dělníci lávku úplně uzavřou od 5. do 31. srpna. Pak se uzavírka zmírní, chodci budou moct využívat její jednu polovinu, a to až do 12. září. Opravu si město schválně naplánovalo přes prázdniny, aby byla lávka znovu průchozí hned na začátku školního roku.
0: Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes zahájili výstavu s názvem Poetika Boženy Augustínové. Ukáže průřez celoživotní tvorbou této významné československé umělkyně druhé poloviny 20. století. Návštěvníci uvidí vedle propagační grafiky a ilustrací i další díla, říká kurátorka výstavy Petra Baroňová.
3: Zároveň je tam náhled i do její volné tvorby, volná grafika, volná malba a zejména art protist, což je takový vrchol vlastně její výtvarné činnosti, jsou to netkané textilie velkoformátového rozměru.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala dětinský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie Foldynu před minulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden, soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit. Rusko a Spojené státy spolu budou dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Ministři zahraničí Spojených států a Ruska Sergej Lavrov a Marco Rubio se dohodli na setkání v Manile.
4: Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil jednání s ruskou stranou jako upřímné, ale dodal, že pokud by Moskva byla více flexibilní, prospělo by to rychlejšímu konci války na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí krátce po schůzce vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že Sergej Lavrov potvrdil připravenost Ruska na politické a diplomatické urovnání konfliktu a že Moskva i nadále podporuje návrhy, které předložili prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin při svém setkání v srpnu 2025 na Aljašce. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a ráno bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, hlavně na severu a východě kraje až oblačno a mohou se objevit drobné přeháníky. Teploty v noci klesnou až na 7 stupňů. Vítr bude slabý, severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Auto bouralo na silnici 57 ve Vsetíně v zatopeném podjezdu v části Ohrada. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech vám naši posluchači přeje Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak v úvodu jsme poslouchali valčík, který pro nás zahrála Zdounečanka, Když přichází noc, a je to valčík Františka Kohoutka a Richarda Plachého. Já věřím, že vás tento valčík tak příjemně naladil. No a dnes, jak víme, máme v občanském kalendáři jméno Libor. Na Slovensku slaví jmeniny Olga, tak ještě jednou vše nejlepší. Já připomenu ještě telefon 726465200 a už můžeme na další písničku. František Maňas mladší, Vladimír Salčák Za lidečkem a Lidečanka.

0: Polka dozněla, pojďme přivítat paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová, já vás zdravím a vašeho spolu.
0: Kolegu, ano.
1: Kolegu. Já bych chtěla popřát ke svátku. Dneska je slaví svůj svátek můj vnuk Libor Jeřábek z Kostic. Včera oslavila svátek Magdalenka Winklerová z Tvrdonic. Tak já vám přeju, milá mládeži, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky a doufám, že to oslavíte v dobrém, že budete hodně zdraví, mě dobrých kamarádů při téma. Hlavně vám přeju to zdraví.
0: Dobře.
1: Ještě bych chtěla, paní Navratilová, poslat písničku naší společné dobré známé s Liborem, s kterou se známe osobně. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přejeme, ale všecko dobré přejeme, ale hlavně to zdraví. A přejeme to a písničku posíláme paní Slabákové.
0: Ano, určitě.
1: To je naša dobrá známá, takže vždycky aj Libora pozdravuju, tak hodně, hodně aj od Libora.
0: Dobře,
1: zdravíčka.
0: Tak
1: ano, paní Řáko. Já vím, že je to dobré, už ale přeju toho zdravíčka. Písnička nech potěší aj všech mojich dobrých známých, kteří tam voláváme. A vás, paní Navrátilová, také aj vašeho kolegu, a buďte zdraví, šťastní a spokojení také. Hlavně zdraví.
0: Víte dobře, paní Řábko, a že když třeba je kyčle, jak to dlouho trvá, víte? No,
1: všetko.
0: Než se člověk dá trošku dohromady, víte, takže takhle to je to o trpělivosti, takže jí mějte, nebojte. Ivanka vás všechno vždycky pozdravuje, vzpomíná a myslí také na vás, na všechny, kdo jí pozdravujete a přejete opravdu, jak si toho velmi váží.
1: Ano, my se známe osobně to, tak já hodně aj s Liborem přejeme to.
0: Ano,
1: to
0: ano, ano, ano, ano, ano. Tak mějte se moc hezky, pěkný.
1: Aj váš kolega. Zdraví,
0: ano,
1: zdraví.
0: Pěkný podvečer, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Růžena z Bulhar.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím. A
0: Jejda, můžu vás, paní Růženko, poprosit, že tam vypnete rádio. Ono nám to tam dělá tu ozvěnu.
2: Už je to?
0: No?
2: Už je to dobré? Ano,
0: ano, už je to, myslím, dobré.
2: Dobře, dobře. Tak já vás moc zdravím a všechny posluchače. A dneska je Libora a právě dneska má svátek můj syn, Libor Peprníček z Krhova. Tak bych mu chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, šťastnou rodinu, ať se mu hodně daří jak v práci, tak v životě. A tomu přeje mámka a manželka, děti, vnůčata a celá vlastně rodina. Všetky, co znají, no tak moc, moc, moc zdravíčka, jo, mu přejeme.
0: Ano.
2: Dobře. Děkuji moc a moc vás zdravím.
0: Také.
2: Tam.
0: Také vás zdravíme a posíláme písničku. Děkujeme, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Tak pojďme na písničku V širém poli studánečka, Fanoš Mikulecký, Jožka Severin, Julie Kučerová Severinová a Břeclavan.
3: Český rozhlas Zlín.

0: krásná nám dozněla Fanuše Mikuleckého v širém poli studánečka. Pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vašeho kolegu.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Chtěla bych poslat písničku do Miroslavy a Ničce Hláskové k jejímu svátku, který bude mít v neděli 26. července. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu a lásku od manžela a od rodiny. A ať se ještě dlouho může radovat a těšit s manželem ze svých pravnoučátek, které má tak ráda. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce a jejímu manželovi tu písničku jen tak pro potěšení. A tuto písničku také posíláme do Lanžota, do Nivnice a do Otnic. Pro krásný pohodový večer u tatička. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce a ta písnička je paní Navrátilová a i pro vás a vašeho kolegu. A
0: ano.
1: Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: A děkujeme a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Já si tak vždycky říkám, že u kafička, ale já teda večer to kafičko ne, to nemůžu. Někdo může a spí krásně, no já to mám opačně. Tak přátelé, jdeme na další písničku. Tak z Vinohradu do dědiny, lidová polka a Bojané.

0: Tak vítám ve vysílání milou dámu, která se dovolala, ale nestačila jsem zapsat nic, takže vás poprosím, jestli se nám představíte, odkud voláte.
1: Dobrý den, moc zdravíme Rádio Brno a prosíme o zahrání písničky pro našeho kamaráda Lipču ze Strání, který dnes slaví svátek. Je to náš showman, který nepokazí žádnou srandu a díky němu je vždycky veselo. Teď jsme spolu na dovolené v Chorvatsku, tak mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, dobrou náladu a ať ho humor nikdy neopouští. Lipčo, krásný svátek. Zdraví tě celá parta z Chorvatska a zároveň ještě posíláme přání pro kamaráda Ondru Benešíka k dnešním narozeninám. Moc děkujeme a přejeme všem krásné letní dny, prožité ve zdraví.
0: No to je nádhera. A jenom mě teď řekněte, vy jste teď už přímo v Chorvatsku nebo...
1: Ano, ano.
0: Ano, ano. A kde? Můžu se zeptat, kde?
1: V Ražani.
0: Ano, a je tam krásně?
1: Jo, je tady moc krásně.
0: No a co moře a vůbec, jako jak to na vás působí? Oblásky nebo kamínky nebo písek?
1: Jsou tady kamínky, je to tady úplně úžasné.
0: No tak to je nádherné. Tak si to užívejte, buďte opatrní, ale užívejte. Ano?
1: Moc tak. Vám děkujeme.
0: My také, ať se vám daří a písnička už poletí za malou chvíli.
1: Ano, děkujeme.
0: Naschledanou. Tak s tebou se radovat, lásko. Václav Maňas mladší, Antonín Pernička a Balaška.

0: písnička nám dozněla. Pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro paní Boženku Ševelovou ze Šardic k jejím dnešním krásným kulatým narozeninám a zároveň k zítřejším narozeninám panu Františkovi Ivančicovi z Břeclavy a v sobotu bude mít kulaté narozeniny pan Zdeněk Forman z Čeložnic a všem chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a ještě chci pozdravit Natálku Jakšovou ze Bzence i s celou rodinou a poděkovat jim za návštěvu a dárky. Moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubíčková. Předali jsme a písnička Ty skleněný džbánku, Václav Krutílek, Věra Filgasová a Kotáranka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: vždycky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Tak přátelé, a jsme zpět. Morava krásná zem, pojďme tady na e-mailovou poštu. Prosíme o zahrátí pěkné písničky pro manžele pana Miroslava a Pavlu Malých z Rouchovan k 15. výročí svatby a ještě jednou vnučce Denisce Malé k 18. narozeninám také všechno nejlepší. Hodně zdravíčka a štěstíčka přejí děda a babička z Popůvek. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Valašská lidová, Kyčera, Kyčera, Jarmila Šuláková a Jan Rokita, starší cymbál, a Jan Rokita, mladší, taktéž cymbál.

pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Mám tady poštu od Jardy Wolfa v tomto znění. Milá Olinko, k svátku ti přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody, ať tě provází úsměv a milí lidé kolem. Dnes i po všechny dny. Užívaj si svůj den naplno a tě krásný. Všechno nejlepší k svátku Olince Válkové z Jesenice. Jarda Wolf. No a já mám tady ještě jedno přání od Jardy Wolfa. Ano? Ano, ano. To je milá Ivanko, posílám ti ze srdce upřímný pozdrav a přeji hlavně pevné zdraví, sílu a každý den o trochu víc naděje a úsměvů. A tě obklopují lidé, kteří tě mají rádi a jejich podpora tě nese na každém kroku. Přeji brzké uzdravení. S úctou a srdečně pozdrav je pro Ivanku Slavákovou z Jundrova, Jarda Wolf. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Na našem dvoře Petr Studenič a Miločanka.

A máme tady opět e-mailovou poštu, pojďme na ní. Dobrý večer, dnes má svátek kamarád a fotbalista pan Libor Daněk z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám, které spojím tady s tím, to je taktéž od Broňka Uhra, takže dnes má také svátek kamarád a fotbalista pan Libor Bobčík z Dolního Němčí. Jemu přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A tak to přeje celá rodina a kamarád Broněk. A písnička, která bude, tak s kým si já vínko dám, a bude nám hrát Sokolka ze Šakvic. A já bych ještě před touto polkou ráda popřála, neboť tady mám e-mail pro zpěváka této písničky a pro Libora Cupala. A je to zdravím u příležitosti jeho dnešního svátku zpěváka dříve Lácaranky, nyní Záhorjenky, Libora Cupala, a přeji mu hodně dobrého a ať není nadmíru překvapen, od koho přání přišlo. Děkuje za prostor Pavel Lorenghagen. Tak snad jsem to řekla dobře a snad je to dobře napsáno. Takže Libore, já se také připojuji, přeji ti vše nejlepší k tvému svátku a písnička už hraje.

Chodíval na srazy Královopoláků a k hejmalům a také do komína. A Honzík Buřil vzpomíná na svoji maminku, takže předali jsme, řekli jsme, děkujeme, takže to je další. Pojďme na další písničku, kterou tady mám. Už nám zpívají a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: a já si vezmu telefon napřímo, halo, halo, a ten se nám ztratil, takže si vezmeme další. Dobrý podvečer, kdo se nám prosím dovolal?
1: Dobrý večer, posluchač Jan, stanoviště.
0: Ano, prosím, můžete?
1: Dobrý večer všem. Zahrajte prosím dneska k svátku Baskřílovákovi Liborovi Horovskému Trboušan.
0: Ano.
1: Je to solista naší kapely pěkové hudby Doubravinka. Přijmu všechno dobré. A druhá je trochu smutnější vzpomínka na našeho bývalého spoluhráče a skladatele Josefa Macha z Březníků nám ještě. Ten by se v letošním roce dožil 50 let, vytvořil jen super dvojíčku s textařskou paní Miloslavou Plečkou z Moravských Bránic, takže vzpomínka do muzikantského nebe na Jošku. To je všechno, děkuji.
0: Ano, děkujeme také, přejeme pěkný večer, nashledanou.
1: Nashledanou, krásný večer.
0: Tak a já si vezmu ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se nám prosím dovolal?
2: Ano, telefon. Ptala posluchačka Anička Šinková z Kukulova na Záhorí.
0: Tak prosím, můžete.
2: Ano. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Brno a Zlín a i vás všetkých do štúdia. V nedelu oslav.
0: Haló? Jejda. Tak to se nám úplně tady ztratilo. To je mi moc líto. Tak prosím, prosím, paní Aničko, jestli to bude možné, zavolejte ještě jednou. Nevím, proč jste se nám ztratila. Halo, máme vás tady? Tak zkuste ještě jednou zavolat. Ano, prosím.

0: Tak dáme si písničku Dojdi šohajku, Michal Čmarada, Petr Studenič a budou nám hrát Legruti.
1: Český rozhlas

máme tady e-mail. Dobrý večer, paní Květuško, dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku k dnešním kulatým narozeninám panu Pavlovi Mičánkovi z Vedrovic. Přeji mu vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost dětí a hodně najetých kilometrů na motorce. A děkuji, s pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak předali jsme a písnička Má nejdražší, Josef Poncar, Ladislav Jacura, Josef Zíma a Moravanka.

Tak písnička nám dozněla a máme tady ještě čas na jednu. Václav Maňas mladší, Počkaj synečku a Moravanka.

0: Vážení a milí, máme tady pozvánku. Hospodářská a vzdělávací besídka v Lysicích vás srdečně zve v sobotu 25. července od 14. hodiny na tradiční již 18. setkání harmonikářů Veselá harmonika ve farním dvoře v Lysicích. Vstupné dobrovolné, posezení pod velkým party stanem. Občerstvení zajištěno. Za pořadatele Jaroslav Macků. Tuto pozvánku poslal. No a já se s vámi, vážení a milí, loučím. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu se loučí a přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslav Ducháč, Čas borůvkových koláčů a Mistříňanka. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při havárii vodovodního potrubí v Kroměříži byli zraněni dva lidé. Jednoho vrtulník přepravil do krajské nemocnice ve Zlíně. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu další části dálnice D55 z Napajedel do Babic. Rožnov pod Radhoštěm bude rozšiřovat dětské hřiště v Dolním parku. Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převážně oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravila Kristýna Fuchsová. Dobrý večer. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města do 8 hodiny večer. U Spytihněvy na Zlínsku začal pyrotechnický průzkum. Je to kvůli plánované výstavbě dalšího 7-kilometrového úseku dálnice D55 z Napajedel do Babic. Do konce listopadu průzkumný tým prověří 80 hektarů území. Pokračuje vedoucí geofyzikálních a pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
4: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
2: Výstavbu úseku dálnice z Napajedel do Babic by měla začít v příštím roce a bude stát asi 9 miliard korun. Dětské hřiště v Dolním parku v Rožnově pod Radhoštěm se rozroste o nové herní prvky. Děti se dočkají taky bezpečnějšího povrchu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
5: Vzniknou herní prvky spočívající ve věžích se skluzavkami, v prolézačkách, v lanovce. My jsme ještě chtěli doplnit takzvanou dopadovou plochu pro ty děti, čili jsme ještě rozšířili to hřiště o tartanový povrch, gumotextilí, která umožní bezpečný dopad a pohyb dětí po celém hřišti. Někdy v polovině září by už to hřiště mohlo sloužit dětem.
2: Při pádu armádního letadla v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřela vojákyně, oznámil to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude podle Tománka používat americké vrtulníky systému H1.
6: Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kdy neznáme příčinu, uzemňujeme tenhle ten daný typ.
2: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1. Kromě 8 strojů Venom jde i o 4 vrtulníky Viper. Část z nich teď chrání vzdušný prostor Polska. Ani ty teď armáda nesmí používat.
3: Počasí.
2: Zítra ve Zlínském kraji očekáváme převážně oblačno, jen ráno může být na jihozápadě i méně oblačnosti. Na Valašsku se budou občas vyskytovat přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na nehodu cyklisty v hluku na Uhersko-Hradišťku u náměstí Komenského. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Mějte pohodový večer.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera Tešu Karšu Niben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau Salačo.

0: stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren Pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně části společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo. Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá ERHAB, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v ERHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace ERHAB, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak ERHAB nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v semifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální. To jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie je to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: a tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. Já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím. Já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru, žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a o něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: No.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom. Možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se
1: ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste

0: to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazil manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
1: Tak a posouvají ku předu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
0: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali, jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel, nedá se nic dělat.
1: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
0: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový problém byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
1: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
0: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a si tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no, ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
1: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od svý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že v Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi hrál film výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kemp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady můj máme muž, Františka, už asi předpoká. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy jste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel vo vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili, my jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do vody.
5: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadal, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvůrka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobusu jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: Ne, my jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct, no sobka ková, no, tak...
4: Takže ona vás to popadla?
5: Samo, to šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo.
3: Jo, před svatbou, vlastně ano, před
5: rok,
3: svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu o rok chodili a potom jsme se brali, jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstýnky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstýnky a oba dva prstýnky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstýnek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako ještě mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, my jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstýnky, to byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: No, oblék nějaký černý, jako no, tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte? Jako
3: byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty, hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl, jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete? Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, ale jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no následuje? Jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný a za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, no, my jsme chtěli. Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili další Jana, dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo? Protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco? Co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný. Já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem? Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo. No.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
5: To je těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná. Jako. Tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
4: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
5: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a tak dále. A ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
4: Uršula, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
3: No, určitě, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
4: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
5: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že by bývala dala. A to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
3: No, no. No.
5: Takže to bylo taky takový, jako
3: z jedné strany no, štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný. Jo, to je krásný. Děkujeme.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit, ano. A že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda. Já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve třech měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory ano. I přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
6: Svět se v nás.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezký, má modrý oči. Hezký, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborovej salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo, vepřo, nebo bramborovej salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... No. Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo,

0: No.
1: A ona vás?
0: Určitě taky.
1: Pozoroval vás někdy, když spíte?
2: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málomluvný, ale v noci někdy mluví.
1: A je horňák nebo dolňák?
2: Já tak tohle nevím.
1: To jste nevypozorovala za 60 let.
2: To jste nevypozorovala.
1: Typujete ho na co?
2: Na všechno.
1: Jste horňák nebo dolňák?
0: Já jsem obojí asi.
1: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
2: Asi když se milujem.
1: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
0: Asi při milování je to hezký, ne?
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
2: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
0: Pět pohybu. Pohyb.
2: Ano.
0: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypadl z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako.
2: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No. Ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
1: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
2: Ano, ano, ano.
0: Přesně tak, to je, ano.
2: Ano,
0: je to tak.
2: Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
1: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
2: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
0: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
2: pochopení
0: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
2: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
1: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci. Patří to k tomu?
0: Já jsem volízaný jako meloun.
1: Tak.
2: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
1: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct: Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
2: Já bych poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milý člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
0: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
1: Máte i vy někdy strach o ní?
0: Samozřejmě. Moje taková impulzivní. No.
1: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
0: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
1: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach o toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břiše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
0: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
2: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
1: Je to hezké mít ho vedle sebe.
2: Ano, ano, je, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
1: Milujete jí?
0: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
1: Milujete ho?
2: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenoch své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podaří-li se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořáde ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sra Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například z Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: To bych
5: řekl. Pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
7: Jo.
3: No, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No, no, no, co ti nelžu? Pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl.

0: Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
0: Tak Kozlíček nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
0: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
0: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
2: Co? Co se děje?
0: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
2: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
3: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
3: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
3: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
3: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowa a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowa. Zeptal jsem se, co dělá.
3: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
3: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem mu. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
3: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
0: To bude mít Bína radost.
3: Bína neznám, I don't know.
2: A co dělá táta? Tatínek? Tvůj tatínek co dělá?
3: My father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem. V Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
3: Yes, a farmer. Ty jsi kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem kozlíček. Tohle je kozlíček. A tohle je kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
3: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Ajově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení, dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No, škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: Bylo to rozhodnutí jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitála teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: ne, rodiči
0: spádu.
1: Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat? Můžete napsat? Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyuční lidi jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělá to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od je malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpářil dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že, protože měl rodinu, že. No, takže, ale splnilo se mu to, no. Já říkám, já od dneška vidím, jak šťastně na tom montování a byl šťastně jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jděte za ní a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjištěli, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend. Ať si užijete sluníčka, no a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu. Já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy, jsem té paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky, protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: Mějte slávu. Hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili do obchodní akademie z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by tady velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to nelete představit.
0: No představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno. No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takové účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal dát holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal. Moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první to si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju, děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To je, jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklica, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská. My jsme za ní chodili do práce. Vždycky v té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo? Z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila. Jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to, takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako... No už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyni, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, co hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytováni a to poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servírku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně

0: peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznaším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
1: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte zřejmě něco na srdci.
0: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
1: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
1: Díky, dobrou noc.
0: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na

0: telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod. Takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi toto začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase, což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No, teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
1: No, já bych s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
2: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
2: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle dálce nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
2: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
2: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
2: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škraloup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
2: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, tím mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil, Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstojnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
1: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
2: Taky dobrý.
1: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
2: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
1: Jestli neprozradíte třeba... vojenské tajemství, no tak víte co, tak budeme si 50-50, já řeknu, že jsem ale... četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenské tajemství a teď to prozraďte vy zase.
2: Kerasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
2: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
2: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, teď já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
2: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze stroju, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Ne, právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpuhla, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za
1: akorát
0: upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrň. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všechny posluchače. No, já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Respri. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strašně mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstku, říkám, pane náměstku, aby to zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom zazonu až taková, jak by mohla být, třeba mohla být větší. Oni řekli, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to já dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem to prostě tak spojil dohromady, to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce, protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo, že já i když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka dostala sama a měla jsem brášku 11 roků mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, ne, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplatní. Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roků a potom přišlo nové vedení a jedenkrát jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten teďka mě zemřel. On měl 40 roků a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam mě prožila. Fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá i bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu. A takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují. Ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to je, zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směny já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu.
1: Podmínky, no.
0: Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dozře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: kapely Kryštof je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až doteď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, ale když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No, tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže, tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na Jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo.
1: Jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi.
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenomže mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo, ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8:01, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, jaký byl ten jeho profesní příklad. příběh, jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v

0: V jejím případě byla jistota. Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
1: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No, stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
1: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
1: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky, čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
1: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu, či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeji vám dobrou noc.
1: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc a pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Herna, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... Nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme, moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře, co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte, nové dřeváky. Jak jste na to přišel, no to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
3: Jo, jakože...
1: No, právě.
3: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
3: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
3: no, tak,
4: podobného.
3: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
3: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
3: No, prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
3: Ano. Víte?
4: No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
3: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
3: ano.
4: A později jako by to našli.
3: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
3: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
3: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
3: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
3: Jo, to znám.
1: Já taky.
3: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
3: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
3: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
3: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
3: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
3: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
3: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
3: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
3: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
4: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
3: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
3: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
3: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
3: Ale vytáh mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
3: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku?
1: Ano.
0: Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: jak?
1: Jako... takový...
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu,
1: no.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako, jak si to.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: No, takže bychom začali. Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknou se.
4: Budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralý, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, za dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No jasám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, já to měl být teď jako příklad, tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohodu.

0: Zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvinkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
1: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych,
2: taková siréna. No ty se, Hurvinku, víš.
1: Jaká pak siréna, zpěvačka.
2: Zpěvačka.
1: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
2: Pilarová.
1: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel. O tatí.
2: O tak ti tatí dík.
1: No, Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
1: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
2: Šimano.
1: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
2: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
1: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
2: Známých.
1: No, ale ne, talentu, že ano.
2: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
1: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
2: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
1: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
2: Je. Vážně, tatí?
1: No.
2: Liru bratislavskou?
1: No, jsem vyhrál.
2: Jo.
1: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No.
2: Ha, děčínskou kotvu.
1: No jo.
2: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
1: Ale paní Hurdálková, to je stará...
2: Cože?
1: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
2: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí?
1: A dejte mě pokoj.
2: Jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
1: A dej mě pokoj.
2: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekni, proč ve skále?
1: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: Laskonka.
1: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derby Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
1: No, tak.
2: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
1: Já, co jsem tam... No, tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce. Ženivé. Nebo tuhle, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
2: Mě na nohy táhne.
1: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška. Ale ne, říkám, že je to má tuška, tohle, ta tuška, že má.
4: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
4: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
1: No, to si vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
4: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a Rý měsíce například.
1: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
4: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
1: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
4: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
1: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku, dám zaječit lapku.